0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, jejich celkem 16, a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka, on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě. Tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastáz Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinů, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích. A došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že jeden metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaničkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vanička.
3: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili ho, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald, aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
2: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
3: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek jako taky tajně a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to v hrozně neutěšeném stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
4: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků

postavy. S vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoli se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jejím sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebují peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20-30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, i ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na vratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i Milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky Milenky, ano, pár.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se to v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kde oknami je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička. Ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní. Tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, a že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi

0: život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
0: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral a teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
0: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného. Prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Kinský.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, dnes trochu řekněme slavnostnější, protože už v neděli jsme si připomněli v našem pořadu Hvězdné návraty, to jedno výročí, v pondělí pak naplno i v Humoriádě a dnes tu sedí naživo oslavenkyně půlkulaté krásné narozeniny měla Uršula Kluková, už se usmívá, má z toho radost.
2: Mám z toho radost, že jsem to přežila.
1: Ty oslavy, anebo ano. Celý ten život?
2: No, ne, ty oslavy.
1: Jo.
2: Celý život samozřejmě ten byl báječný.
1: Jasně, no. Takže jsi ráda, že zaprožila.
2: No, úplně.
1: Jo.
2: No jo, já jsem nadšená.
1: Z toho, že je tady.
0: Humoriáda.

0: Rozsvítila to tady u nás Uršula Kulková. No. Kdy jsi naposledy koukala třeba na východ slunce?
1: Na východ slunce já koukám každý den, protože každý den slunce vychází. Já vždycky už zase leze.
0: Počkej, ráno slunce nebo Uršula z postele?
1: No ne, no tak já ráno vstávám, protože já mám psa a on chce jít ven. Jo, že jo?
0: No to musíš naučit, abych chtěl později.
1: No a jak se to dělá?
0: No, musíš být silná.
1: No, to je pravda. A já jsem slaboch, jak je známo. Teď já jsem se, ona je tak rozmazlená, ta moje Fenka, jak byla u těch lidí, když jsem byla nemocná, no. Jo, tak ona chce spát v posteli. Hele. To si neumíš představit, to jsou boje.
0: A vytlačuje tě nohama ven z vlastní postele určitě.
1: To ne, to ona je malinká.
0: No to nevadí, ale snahová, to má každý pes, je malej.
1: No dobře, on má 2 kila, takže to ani necítím. To je, jak když na mě sedne moucha.
0: Když jí zavalím, ani to nevím.
1: No právě.
0: Uršulí, co vybereme? Jakou první ukázku s kým?
1: Já bych vybrala Josefa Fouska. Pepíka Fouska a jeho epigramy. To je úžasný.
2: S příchodem impotence se mnozí zoufalci dávají na politiku v domnění, že tam dosáhnou postavení. Je zajímavé, že ačkoliv vůl nemůže mít potomků, vymřením u nás rozhodně nehrozí. Kdyby u nás za zlodějnu kat zkracoval údy, chodili by v zemi české možná samé zrůdy. Dva moudří se dohodnou vždycky. Dva blbci nikdy, ale mohou mít společné cíle. Je zajímavé, že je u nás tolik otrávených lidí, ačkoliv všichni známe houby. Stojíš-li u kolotoče, na kterém jede blbec, pokaždé se s ním setkáš. Jediná možnost, aby si se s ním nesetkal, je s ním na kolotoči. Mě tak napadlo nedávno, jsem napsal, když jsem ten volební boj, tak jsem taky mi to zasáhlo jako básníka. Napsal jsem, až podlehnu zcela chmurnu, na leasing si koupím urnu. Ono už to pomalu zlidovělo, že? A představte, taky se mi líbilo, divný národ tihle Češi. I když je pes pokouše, sotva se jim rány zhojí, znovu volí komouše. Už jste slyšel, pane Novák, mou poslední zprávu? Klonovat prý v Čechách budou místo vola krávu. Kráva to je užitečná, můžete jí dojit. Vůl má pouze tenkrát význam, když se chodí volit. Na celém tom širém světě těžko najdeš slušný stát. Jak se ale krade u nás, té lidi unikát. Když nakradeš miliony, tak zůstaneš bez viny. Běda ale kdybys ukrad u trafiky noviny. Tenhle market, to je obchod, že mu není rovno, snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
0: Pepa Fousek, úžasný to,
1: glosátor. Já jsem taky napsala jednu takovou pro Pepika zase. Fousku, Fousku, Fousku, kup mi housku, já mám pořád hlad a ty mě máš rád.
0: Už to od tebe slyšel nebo dostal napsáno?
1: Už, ano, už to jo. I slyšel a tvářil se, že mi ji koupí.
0: Napsal ti i někdy písničku?
1: Napsal několikrát. No a pak jsem se jí musela učit. Teď já nemám hudební sluch ani paměť, jak říká Petr, spálený. A tak jsem se to musela nadřít a byla to Slepička.
0: Ano, to známe.
1: Ano, to znáte. A potom jsem ještě jak se to jmenovalo? Nakonec měla ve sklepě, taková bába měla ve sklepě bombu, víš, ale já teď nevím, jak se ta písnička jmenovala, bylo to vtipný hodně. Mm-hmm. A potom 6 mužů Uršuly Klukové se jmenovalo, já jsem o každém tom muži zpívala jednu sloku.
0: A co jsi s nima provedla?
1: Oni odešli sami.
0: Opustili Uršulu Klukovou. A zůstala sama. Bez 6. muže, nebo?
1: Měla 6.
0: Toho si nechala.
1: No, ten tam pak zůstal, to byl takový dědek.
0: Jo. Tvoje významní muži v životě, kdybys měla jmenovat?
1: Tak jeden z mých nejvýznamnějších mužů, a vlastně ne, bylo jich strašně tak můj manžel byl jeden velikánský, to byl Pavel Fiala, který mě vůbec seznámil s divadlem, protože já jsem nikdy se o tohle to nezajímala, ani jsem nechtěla hrát divadlo, nebo no to už vůbec
0: tomu ne. Tomu můžem vděčit za to, že to dneska sedíš.
1: Ano. A potom jsem poznala strašnou spoustu dobrých a báječných a chytrých lidí, i tebe. Vlastně.
0: Děkuju, no, ale čekal jsem, že tu bude dlouhý výčet jiných lidí.
1: Ne, no tak já to všechno nechci jmenovat, protože to bych tady seděla hodně dlouho, ale Slávek Šimek a Luděk Sobota a Jirka Cízler a Jirka Krampol a Jirka Bednář a doktor Plzák, do toho jsem byla i jednu dobu zamilovaná, ale jenom tajně, protože jsem věděla, že ten by si ze mě hodně utahoval.
0: No. Říká Uršula Kluková, náš dnešní host. Vybrala si tedy Pepu Fouska. Můžeme s ním pokračovat dalším vyprávěním o Austrálii, anebo si dáme vyprávění o strachu a hrůze. Nebojte se, bude to vtipné, protože to na starost může mít Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Ukázka z roku 1977. Vy rozhodujete na telefonním čísle, však už ho dobře znáte, ale připomenu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 90 011 04 s heslem to musí být humor mezera A na konto Josefa Fouska nebo humor mezera B pro dvojici Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. No už mi to teď budeme sčítat a brát ty telefony, jo?
1: Ano.
0: Výborně, tak jdeme na to a vy nám pomožte, těšíme se.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Ve studiu je Patrik Rozehnal a
5: Uršula Kluková.
4: A na telefonu v této chvíli kdo? Kdo by nám chtěl něco říct a prozradit, pro koho hlasuje? Vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Uršulku.
4: Ano.
5: Děkujeme.
6: Přeji k jejím narozeninám pondělním hlavně hodně zdraví a úsměvu do dalších let.
5: Děkuju moc.
4: A co vybíráte, Honzo?
6: A vybírám určitě dál Pepíka Fouska, to je další velká osobnost.
4: Dobře, děkujeme za to, děkujeme. Ať se daří i vám. A další telefon, další hlas, kdo to je?
7: Dobrý den, Breno z Martina.
5: Dobrý den.
7: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový víkend. Dovidenia.
5: Děkujeme.
4: Ať se vydaří, děkujeme moc, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo pak tu je?
8: Dobrý den, Dajenda, Orlický hory, já vás zdravím, Patriku, i paní Uršulu, a batyši českého humoru. Přeji vám všechno nejlepší, hodně zdraví, aby tady hodně rozdávala radost. Je dobře, že jste se vy dva potkali, protože dřív by to nešlo, protože svatou Uršulu stěli 2 roky předtím, než se Patrik narodil. A tadyhle ta jedna taková předvolební, ale to je od Jana Amose Komenského. Hlavně, že je korito, ale svině se už vždycky najdou.
4: Ano. Dobře.
8: Uvidíme se u Kinskýho na zahradě v parku asi.
4: Ano, oslava 10 let pochodkové roku, tak se těším a děkuju, ať se daří.
5: Děkujeme.
8: A Pepu Fouska samozřejmě.
4: Ano, pochopil jsem i podle toho básnění. Mistra. Výborně, zapsáno, děkuju.
5: Děkujeme.
4: Pravda, příští sobotu 29. oslava 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí od 11 hodin. Kromě těch věcí, které avizujeme, tak třeba i kouzelník, bubeníci, karikaturista. Kdo je na telefonu teď?
9: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím, určitě se přeju všechno nejlepšího.
5: Dobrý den, děkuju.
9: A prosila bych mého milovaného celého Fouska. Žádný kousek.
4: Dobře, máte ho mít celého, celou tu ukázku o Austrálii.
10: Totiž já anglicky opravdu umím akorát take it easy a bye bye. A teď už umím víc, už mám 20 slov. A on se na mě podíval a pá, come on. A já měl operaci sluchu taky z boxu, možná nevím. Ale měl jsem těžký dětství, že u babička mi koupala v makovině, abych spal. A taky... tak on mi, opravdu mi pá, come on. A já to blbě slyšel a já myslím, že mi říká kámo. A tak jsem k němu přišel a pám, Czech Republic. A on tak kategoricky mávnu rukou a pám, depak, tady není legrace. Tak jsem se uklonil a on začal prohlížet všechno a moje manželka mi dala léky sebou a dala mi, protože já jsem kardiak, žiju po infarktu, tak užívám kardilan, diakordin, aspirin a takový ty věci, nitroglycerin. A jelikož jsem profesionál, to je má rodím už celý život, téměř, tak jsem si to dal do takový, tak mi to dala do takový, dávám to pohromadě a chutám to vždycky chutí. A ona mi to dala do takový té skleničky a tam na tom byla napsáno Majoránka. A on čet. Ten celý se zarazil a povídá ten australský Majoránka. Já pám, no Marijuana, no, já normální člověk, já nemusím, mi stačí rum. Teď jsem viděl, jako, že to je vedle. A on začal hledat, už se vysypal ty prášky, bílý a povídá Drax. No a já, jako drogy, to je všude na světě, všechno jsou to lékařský věci, lékárenský. Mám yes, drugs. A byl jsem tam hodinu a půl navíc.
0: Humoriáda.
4: Taky jsi zažila nějakou takovouhle důslednou kontrolu na hranicích?
5: Na hranicích jsem nezažila důslednou kontrolu.
4: A kde?
5: No, prostě já jsem někam...
4: No ne, to z toho vyplývá, že jsi zažila někde jinde důslednou kontrolu.
5: Jo, kontrolu jsem zažila, samozřejmě různé kontroly, no ale na hranicích ne.
4: Na hranicích ne?
5: Kontrolu to ještě lékaře. Několikrát, no.
4: Jo.
5: Ano.
4: No, bolí mě v krku, svajkněte se. Něco takové jako důslednou kontrolu.
5: No, tak takhle zase ne, že jo. Ale svajkněte se bylo často.
4: Bojíš se doktorů?
5: Nebojím, proč? Ty se bojíš doktorů?
4: No co vím, tak ty se bojíš zubaře určitě.
5: No zubaře se bojím.
4: Já to nepočítám mezi doktory, víš?
5: No, jistě, že ne, to je instalatér. No, ne, bojím se strašně doktorů, zubařů, protože a přitom někdy může být i u zubaře sranda, že jo?
4: No.
5: No, já tam přijdu, že jo, a teď oni se předněte si a tohle a je, počkejte, vy jste přišla nějak dřív, to se mě jednou přihodilo takhle, já jsem tam, oni mě měli vyplachovat kanálek, ale já jsem tam přišla nějak dřív, tak tam byla nějaká paní, takhle tam ležela, dneska se u zubaře leží, že jo, ano. Dříve se sedělo a stálo.
4: No to, abys neutekla před zákrokem.
5: No právě.
4: To bylo horší.
5: Tak tam ležela nějaká paní, už tam byla vypláznutá celá a počkejte, tady dali mě kafičko ještě, jo, a dali tam takovou plentičku a teď já jsem poslouchala, protože cizí neštěstí se potěší, to potěší vždycky, tak jsem, co se děje a teď slyším, jak paní a pan doktor, no už to bude, tak klid, už to bude. No tak paní, prosím vás, neblázněte, teď za chvilku jste hotová. Pane doktore, už to nevydrží. No prostě, takhle to bylo za tou pletičkou, to musím se smát. Ale pak mě smích přešel.
4: Když jsi slehla místo paní ty, já šla si na řadu, ano. Vážení, Uršula Kluková je naším hostem a teď řekl bych v podstatě její kamarád hudebně, Dalibor Janda, ten ti napsal taky nějakou písničku,
5: ano,
4: co? Do kavárny Urši.
5: Ano, to byla taková písnička, kterou jsem musela taky zpívat trošičku, ale jenom trošičku, protože jsem se to naučila, on vždycky, než jsem to začala zpívat, tak mě vždycky do mě trošku šťouch, abych viděla, že je u mě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Co bychom si asi teď vybrali? Tuhle otázku teď dávám Uršule Klukové, to je dnešní host Humoriády. Mimochodem jenom připomínám, že oslavila s námi 85. narozeniny.
2: Nemusíš to tak často říkat.
1: Ale tak jo, ať si posluchači uvědomí, jaký skvost tu máme dneska. Mm-hmm. Tak Uršule, koho bys připomněla?
2: No, já bych připomněla Laďku Kozderkovou. Protože tady je úžasná věc, tady Automoto Reví, Vlaďka Kozderková a Vladimír Bedrna.
3: Dále.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Vy jste vedoucí auto opravny?
3: Ano, prosím. Co si mě tak prohlížíte?
4: No, teď jsi průděl. Tak jako koukám, jestli jste.
3: Dejte, já tyhle ty finty, ty já znám.
4: Jo, to...
3: o co jde?
4: Vojenorozbitý auto, pane vedoucí.
3: No, prosím, a neříkejte.
4: No jo, říkám, tak já si dovolíte. Hanáková. No.
3: Havel, těší mě.
4: No, to vám to dlouho nevydrží.
3: Co?
4: No, myslím to potěšení. On ten auták, víte, on je na tom zle.
3: No, posaďte se.
4: Můžu?
3: No, prosím.
4: Můj kecoli. Dobrý chlap.
3: Vy jste bourala?
4: Já? No tak jo, no, to víte, no, tak. Když člověk jezdí, že jo, tak se stane ledacos, no, to znáte, ne?
3: No jo, když člověk jezdí, tak no. To jistě.
4: No, to víte.
3: To se stane ledacos.
4: No, no, no.
3: Ale když jezdí ženská, no. To je hotová pohroma. No. Víte, že jste si vybrala zrovna naší firmu. No. My tady na zázraky nejsme zavedený.
4: Oni v dílně říkali, že no. Ze mě nebudete mít radost. Vy nemáte, víte, no.
3: Nevím, proč bych měl jásat.
4: A počkejte, pane vedoucí, a opravujete opravdu všechno?
3: Tady nejsme kouzelníci.
4: No to já jako...
3: Tady je autoopravna.
4: No to jsem...
3: Podívejte se, když mi sem někdo přijede s rozbitou šunkou, tak od nás nemůže čekat, že mu z toho sestavíme Ford Escort, milostivá paní.
4: Pane vedoucí, já jsem slečna.
3: No tak to promiňte, já dívkám ve vašem věku už říkám paní.
4: A jo, no tak vážně, pane vedoucí. Jste začátečníci, nebo jste umělci, umíte to vůbec jako...
3: Já vůbec... Doteďka nevím, co chcete opravit.
4: No co? Bílýho čichulíka. Teda, pane vedoucí, počkejte, on, jako, že byl bílej, jo, tak to bílej byl. Ale že to je čichulík, tak to už není moc poznat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný manžel tady, tak máme Laďku Kozderkovou, vlastně měla Bedrnu.
2: Ano.
1: Když řídí ženská, tak je to pohroma. Myslíš si to taky?
2: Já si to nemyslím. Já jsem taky řídila. A pohroma se nestala.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem si koupila nový auto a každý mi říkal, teď prosím tě, tobě, když jsi si dělala řidičák, tak už bylo 59. Tak si kup něco starýho, ne? Protože to je jasný, že to nabouráš. No já jsem říkal, no já chci nový auto, že jo? No tak jsem si koupila nový a vůbec jsem ho nenabourala. Dokonce jsem ho i prodala.
1: Jezdila jsi s ním?
2: Ano, mě asi třikrát.
1: Ze servisu domů a pak zpátky a mezi tím na pumpu.
2: No, ze servisu domů, ne, to jsem si musela zavolat kámošku, aby s tím odjela. Protože já, když jsem to auto viděla zblízka, tak jsem se tak lekla.
1: Čeho?
2: No to, jak je to veliký.
1: A ty jsi neměla žádnou limuzínu, ne?
2: Ne, já jsem měla mikru.
1: No, ještě ten název. Žádný tyrák no, nebo něco takového.
2: Ne, tyrák, dopak, tohle.
1: Představ
2: ne,
1: si, že bys řídila autobus třeba. To. A že bys vezla kolegy na zájezd.
2: Ne, to vůbec bych si nepředstavovala, protože to je nesmysl, to by se nepovedlo. Já jsem teda řídila, já jsem jezdila ukázněně, pomalu, já jsem vůbec nenabourala a jezdila jsem asi 6 roků. A do Broumova. To je 200 kilometrů. A z Broumova, pochopitelně, takže to je 400 kilometrů. A nic se nestalo. Byla jsem pyšná.
1: Vozila jsi i někoho?
2: Ano, psa a kočku.
1: Ostatní se báli nastoupit, jo, nebo co?
2: Ne, tak ostatní jsem nezvala.
1: Uršula Kluková, se kterou je vždycky veselo vážení, vybrala tedy návštěvu automotoservisu, kde je Laďka Kozderková jako zákazník a jako vedoucí Vlastimil Bedrna. Ještě se tam vrátíme, abychom zjistili, jak to dopadne. Budete to chtít, pak hlasujte pro Ačko. Jestli chcete změnu, nabízím, a to možná potěší Uršulu, Miloslava Šimka, povídku Jak jsem se vyučil, to je varianta B. Tak Ačko nebo Bčko za slovem humor pošlou ti, co teď poslouchají na číslo 90 011 04. SMS brána čeká. A taky studiové číslo 731 800 900, na vaše rozhodnutí. K tomu Leona Machálková, jedna písnička a pak vysíláme to, co si vyberete většinou. Taková je humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ono do té naší rozhlasové pozvánky se všechno úplně nevešlo, jak bohatá to akce bude právě toho 29. srpna, tak jenom doplním, že samozřejmě tedy František Kinský ano, nebude chybět, bude tam dvakrát na takovou malou talk show, ale uvidíte třeba i kouzelníka, jedno z našich nejlepších, Michala Nesvedu. Zazní i koncert Bubenický od Tamtam Batukáda a bude tam i Rychlo karikaturista. Kromě těch dobrot, které budou v celém parku k dostání a vám k dispozici. Takže jste zváni a budeme tam v sobotu 29. srpna od 11 hodin, třeba taky proto, abychom vám představili speciálně tu naši poslední velkou kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty. Podrobnosti na webu pochoutkovýrok.cz a těším se osobně, tedy příští sobotu, doufám, že se tam potkáme. Teď se potkáváme v Humoriádě s těmi, co hlasují buď pro Laďku Kozderkovou nebo Miloslava Šimka. Naslouchá dnes i Uršula Kluková a ptám se tedy, komu naslouchá, kdo teď rozhoduje. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana z Pardubic, já vás oba zdravím.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Klukové, přeju hlavně zdravíčko.
4: Děkuji.
3: To je nejdůležitější. Opatrujte se a dala bych Bčko.
2: Pana Šimka, děkujeme za to, za hlas a děkuju. Za hlasování.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme vám a přesouváme se za dalším, kdo nám tedy volá v této chvíli. Vítejte u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Patriku Božena, já se zdravím vás a především zdravím srdečně naši milou a usměvavou Uršulku, které přeji do jejich, k jejich krásným narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí, radost a ať tady s náma jste hodně dlouho, protože smích a humoriáda s váma je něco úžasného. A byla bych pro Bčko, tak jak jste si vypřála. Takže vám přeju opravdu krásné dny.
2: Děkujeme.
5: A
4: já vám moc děkuju za všechno. Děkuju.
2: Kdo dál?
6: Dobrý den, Patriku. Tady Alice z Kostelce.
2: Ano.
6: Dobrý den, Uršulko.
4: Dobrý den.
6: Přeji vám také hodně štěstí k narozeninám, hlavně zdravíčko.
4: Děkuju.
6: A hlavně buďte tady co nejdéle s námi. Máme
4: děkuju.
6: Vás všichni moc rádi.
4: Ani se nehnu.
2: Od té chvíle zůstává, ano. A co vybíráte?
6: Tak jo, a vybírám Bčko, prosím.
2: Dobře, děkujeme moc a uděláme změnu. Chceme Šimka, tedy chce veřejnost, hlasující a humoriádníci, tak jak jsem se vyučil, bude znít teď éterem.

0: Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem. Není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře. Podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řečí, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kdy jsi měla první hodinky, Uršu?
3: První hodinky jsem dostala, když mě bylo 18 a to mě dali naši.
2: Aby se zvrátila domů včas.
3: Ne, to ne. No, dali mi jenom tak jako, že mi dali jako dárek, když mě bylo 18.
2: A dnes máš ty moderní, chytré hodinky?
3: To mám chytré, protože sama jsem blbá.
2: Vážení, tohle je Uršula Kluková ve svých 85. Tak čím to uzavřeme? Miloslavem Šimkem, tím jeho vyprávění o tom, jak se vyučil, anebo scénkou Žádlivý manžel s Daliborem Gondíkem a Adelou Gondíkovou, nabízím je taky proti varianta B. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Vybírejte, hlasujte a ať to stihnete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Každý kluk

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, ve hře Miloslav Šimek a pak na druhé straně Dalibor Gondík a Adéla Gondíková. Představte si, že si tady povídáme, byly tak přetížené linky, že nám zamrznul počítač, přes který přichází linky, ty telefonní do vysílání. My samozřejmě máme hlasů docela dost a už se nám vyrýsovalo i to vítězství, ale v tomhle počasí prostě počítač si normálně
2: zmrzne. No je to tak, prostě to, zmrzne to i v létě. Když je to takhle, že jo?
1: Jo. Ale máme vaše hlasy do té doby zaznamenané a ty rozhodli o tom, že chcete pokračovat s Miloslavem Šimkem. Tak jak jsem se vyučil, dokončíme tu povídku.
2: Ano.
3: Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný byt to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvá je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo.

0: Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.
1: Humoriáda. Ta byla dnešní Humoriáda s Uršulou Klukovou. Ještě jednou všechno nejlepší, Uršulo, ať se ti daří hodně zdraví, štěstí a humoru do tvého života a přinese ho i trochu nám zase někdy do rozhlasu.
2: Samozřejmě, že ale pomalu s tím humorem.
1: Opatrně dávkovat po troškách,
2: ano,
1: po kapkách.
2: Po kapkách. Ne, ale jestli máte nějaký smutek na duši, pohleďte pejska a kočičku, nebo kočičku, a oni vám to ocáskem všechno rozeženou.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Lutině na Olomoucku vzniká nové zdravotnické centrum. Vláda dnes projedná takzvaný podnikatelský balíček. Fotbalisté Olomouce v lize porazili Pardubice 3-1. Dnes má být jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Lutině na Olomoucku začali dělníci pracovat na stavbě nového zdravotnického centra. Nový areál nahradí několik let nevyužívaný dům s pečovatelskou službou v centru obce. Investice vyjde obec na bezmála 95 milionů korun. Financovat ji bude z úvěru. Hotovo by mělo být příští rok na podzim, říká nezávislý starosta Lutina Jakub Chrást.
2: V přízemí bude lékárna, laboratoř a lékařka pro děti a dorost. V druhém patře budou dvě praktické lékařky a ordinace specialistů, ve třetím patře budou tři ordinace zubařů a jedna dentální hygieny a v posledním patře bude rehabilitace a logopedie.
0: Vláda dnes projedná podnikatelský balíček ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření, další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
3: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
0: Prostějovská radnice nechá namontovat 4 nové kamery v areálu secesního národního domu v centru města. Sledovat budou především jeho zahrádku, vstupy a vjezdy. Město za pořízení a instalaci kamer zaplatí 160 tisíc korun. Potvrdila to mluvčí radnice Jana Gáborová. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blaška, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blaška 6,5 roku. Sport. Olomoučtí fotbalisté v pátém kole šance ligy porazili Pardubice 3-1 a vyhráli po třetí v řadě. Přitom ale v první půli dvakrát inkasovali jako první. Oba pardubické góly ale odvolal video rozhodčí kvůli těsným offsideům. Pokračuje trenér Sigmy Pavel Hapal.
4: Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali vůbec k jakému zakončení nebo k nebezpečné situaci. To soupeřích měl víc, ale myslím, že to musíme trošičku vyhodnotit a tady v těch situacích musíme být daleko důslednější a to zamezit, aby jsme byli takhle zranitelní, řeknu z rychlých breaků. Počasí.
0: Dnes se čekáme jasno až polojasno, v Jeseníkách přechodně i oblačno. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Povane slabý proměnlivý, k večeru místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou je zúžena na jeden jízdní pruh. Stavební práce to potrvají do 20. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 24. srpna a svátek má dnes Bartoloměj. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte vaše vzkazy opět na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Vítězslav Vávra, Dívka Gloria. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 17:45, dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pondělí 24. srpna, svátek mají nositelé aramejského jména Bartoloměj. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První televizní signál byl zachycen na českém území před 90 lety v roce 1936. Byl to signál z olympijských her v Berlíně a zachycen byl na rozhledně na děčínském Sněžníku. První člověk byl zastřelen při překonávání berlínské zdi před 65 lety v roce 1961. Pohraniční stráží byl zastřelen 24-letý krejčí Günter Liftin. Vrah Johna Lennona, tehdy 26-letý Mark David Chapman, si před 45 lety v roce 1981 vyslechl před soudem verdikt. Doživotí. Příští rok v únoru má nárok na podmínečné propuštění. Po pokusu o komunistický puč v Sovětském svazu před 35 lety v roce 1991 rezignoval na post generálního tajemníka Michail Gorbačov.
3: Drahé soutěžníky, přijímají toto řešení.
2: Událost znamenala definitivní rozpad Sovětského svazu. Svazové republiky Tádžikistán a Ukrajina ten den vyhlásili samostatnost. Pluto se stalo trpasličí planetkou před 20 lety. V roce 2006 vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze tak rozhodli a Pluto vyřadili z planet sluneční soustavy. Před 5 lety zemřel bubeník nejstarší rockové kapely světa Charlie Watts z Rolling Stones. Bylo mu 80. Zlatá plavkyně z mistrovství Evropy z roku 2013 Simona Baumrtová, nyní Kubová, má 35. narozeniny. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 24. srpnové ráno, pondělí, svátek má Bartoloměj a je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká svatý Bartoloměj, zavádí mraky a dělá konec bouřkám. No dnes bude slunečno, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, Šternberg, 11,5 stupně, hlásí Ivana. Štít jasno, 7 až 9 stupňů, vítr do 14 km za hodinu, vlhkost 25%, sucho, napsal Břeťa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 12 stupňů. Jirku dnes čekají běžné práce, ať se vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdy si vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 5:30. Dobré ráno. Práce ochotných dobrovolníků se osvědčila při mnoha krizových situacích a živelních pohromách. Zkušenosti z povodní, tornáda na jižní Moravě, pandemie covidu nebo ukrajinské uprchlické vlny ale ukázaly, že vedle solidarity je potřeba nabídnout pomoc efektivně organizovat. Na Univerzitě Palackého proto budují tým pro krizové situace, který bude koordinovat dobrovolnickou výpomoc olomouckých vysokoškoláků.
1: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
2: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomocí olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
3: Přes to neštěstí, jaké je potkalo, tak byli vůči nám strašně srdeční a vřelí, velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
2: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat, organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Nová zkušenost mu pomůže i při spolupráci se záchrannými složkami, ukazuje mi v mobilu video.
4: Pojďte!
3: Dozvěděli jsme si tam i o té záchranářské hasičské technice, o způsobu jejich práce, jakým způsobem vypadá ten jejich výjezd.
2: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého. Právě univerzita má schopnost během krátké doby poslat do postižených oblastí větší množství dobrovolníků, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
5: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí. A nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení.
2: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto mají manuál krizového dobrovolnictví a chystají další školení.
5: Tentokrát to bude zaměřený na asertivní komunikaci, na první psychologickou pomoc po telefonu a co je velmi důležité, abychom se my navzájem více poznali a abychom byli schopni identifikovat i naše role navzájem, které pro nás budou nejlepší v případě, že ta krize nastane.
2: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Od dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Turistům se od dneška dočasně uzavřela rozhledna na vysílači na Pradědu. Důvodem její rekonstrukce. Na Jeseníky se lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října. Podrobnosti zájemci najdou na webových stránkách hotelu Praděd Vysílač. Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zložuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 12 set výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, řekl to lidovecký místostarosta Ondřej Vlček. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Za sportu freestyle cyklistka Iveta Miculičová byla 4. na mistrovství Evropy v olympijské disciplíně park. Od 4. medaile z kontinentálních šampionátů dělil 20-letou českou reprezentantku necelý bod a půl. Počasí dnes se čekáme jasno až polojasno, v Jeseníkách přechodně i oblačno. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Povane slabý proměnlivý, k večeru místy mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Úplně uzavřená je silnice mezi Prostějovem a obcí Vrbátky. Kvůli opravám omezení potrvá až do června příštího roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno, Vítek Šok.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, užíváme si pondělí a svátek má Bartoloměj, vše nejlepší. Co říkají pranostiky pro dnešní den? Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. Bartoloměj svatý léto nenavrátí. No, jak to bude s deštěm? Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám. Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více. Vinaři a zemědělci pozor, krásněli o Bartoloměji, vinaři se smějí. Dozrála-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje. Foukáli na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomaly. Foukáli na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš. Bartolomějské větry ovsi lámou. No a víme, jaký bude podzim. Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. Hřmíli po svatém Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný. A ještě jedna pranostika, na Bartoloměje moc mraků, v zimě moc sněhu. Tak držím palce, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45, probouzíme se do 24. srpnového rána, je tady pondělí a svátek má dnes Bartoloměj.
1: Počasí.
0: Pranostika říká od svatého Bartoloměje, slunce již tolik nehřeje. No dnes bude slunečno, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Chomoutov 11,5 stupně, vypadá to na slunečno, píše Pavel, Kojetín 12 stupňů, hlásí Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu, plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrzuje. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami, zároveň je i tajemnicí Prostějovské župy Sokolské. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hesse v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Kateřina Macháčková. Tady je malá ochutnávka.
2: Jak často dabujete?
3: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
2: Je to tam?
3: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala a přišla nabídka Sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že Sám doma, oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak.
2: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin?
3: To jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka a dabérka Kateřina Macháčková.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 6 hodin. Olomoučtí fotbalisté zvítězili nad Pardubicemi 3-1. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Před soudem stane mladistvý chlapec kvůli brutální vraždě v Zábřehu. Vláda projedná reformu 3. penzijního pilíře. Olomoučtí fotbalisté zvítězili nad Pardubicemi 3-1 a v tabulce jsou 3. Dnes čekáme jasno až polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Krajský soud v Olomouci dnes otevře případ vraždy v Zábřehu na Šumperku. Obžalovaný je mladistvý chlapec, který brutálně zabil muže ze zdejší ubytovny. Svou oběť si loni v říjnu vybral zcela náhodně. Podle kriminalistů si chtěl pouze vybít vztek a agresi. V době činu mu bylo 15 let. Mladík je ve vazbě. Jednání zřejmě bude neveřejné. Soudce Petr Sušil nevyloučil, že by rozhodnutí mohlo padnout už dnes. Ministr dnes se čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma takzvaného 3. pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Takzvané lepší penzínko podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
3: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
2: V Hanušovicích na Šumperku předělávají dělníci bývalé garáže na šatny a zázemí pro fotbalisty. Ti před 2 lety přišli při povodních o sportovní areál. Vedení města ho teď dočasně obnovuje na původním místě. První zápas tam fotbalisté odehrají příští rok na jaře. Nové sportoviště v následujících letech vznikne v Jesenické ulici na místě, které je před velkou vodou lépe chráněné. Pokračuje nezávislý starosta Marek Kostka.
4: Potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. Mě to dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
2: Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, nebo ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc v 5. kole šance ligy zvítězili nad Pardubicemi 3-1 a z 10 body jsou na 3. místě tabulky. Gól a 2 asistence si připsal záložník Dominik Janošek. Branku dal z přímého kopu po spolupráci s Václavem Sejkou.
5: Jo, chtěl jsem to v první chvíli, říkal jsem tam a i Sejky mojde na přední tyč, že to určitě budu střílet, tak ať se to snaží nějak protečovat a udělal s Chylou vlastně černou práci, že zakryl výhled Neumannovi a propadlo to a v novinách byl napsaný já, no.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Jeseníkách přechodně i oblačno. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 15. Povane slabý proměnlivý, k večeru místy mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Jeseníku je uzavřena ulice Fučíková, stavební práce to potrvají do poloviny listopadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Pro pracující mám takhle při pondělku optimistickou zprávu. Už pozítří máme středu a to je polovina pracovního týdne a pomalu skok do víkendu. No tak ten týden v práci určitě zvládneme. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali o dopravním spojení na Svatý kopeček a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystají se brontosauři a právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, svatý kopeček byl už před 100 lety vyhledávaným výletním místem Čechoslováků. Proto se řešilo dopravní spojení a možná vás překvapí, že po kolejích. Více se dozvíme od Dity Vojnarové, která listovala novinami ze srpna 1926.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Přímo svatokopečtí tenkrát psali o nutnosti dráhy vedoucí na svatý kopeček, který před 100 lety navštívilo až 100 tisíc lidí. Ve svém přípisu zmiňovali, že když by to nešlo při přestavbě olomouckého nádraží, tak aby od Čelechovic skončila dráha pod svatým kopečkem. Použilo by se trati k Bystrovanům a pouze 2 až 3 kilometry nové odbočky k svatému kopečku, což by stálo zhruba 2 miliony korun. A novináři přidávali. Jest však nutno nadhodit řešení jiné, aby totiž městská olomoucká dráha elektrická byla prodloužena přes Chvalkovice až pod svatý kopeček a vyhovělo by se potřebě obce Svatokopecké a prospělo by se i městu Olomouci. Ostatně v městském zastupitelstvu olomouckém tento projekt prodloužení dráhy byl vždy dosud sympaticky diskutován.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 6:45, svátek má dnes Bartoloměj, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí, no dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Doloplazy u Nezamyslice 14 stupňů, vlhkost 70%, napsal Miroslav. Zábřeh 10 stupňů, hlásí Marek, a červená voda 8,5 stupně, bude svítit, píše Pavel.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno, máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:30 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. Zámek s velkým prvním nádvořím a vysokou věží, která ční nad Hanáckými rovinami jezery a slouží také jako rozhledna. Tak dnes známe Tovačov. To první panské sídlo tu chránili bažiny. Více o raných dobách Tovačova nám poví historik z Univerzity Palackého David Papajík o 9:30. Kdybyste pořad nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu, v celodenních záznamech, vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Udíně na Olomoucku začali dělníci pracovat na stavbě nového zdravotnického centra. Nahradí několik let nevyužívaný dům s pečovatelskou službou v centru obce. Investice vyjde na bezmála 95 milionů korun. Obec jí zaplatí z úvěru. Hotovo by mělo být příští rok na podzim. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo balíček, který má snížit administrativní zátěž podnikatelů. Projedná ho dnes vláda. První soubor opatření se má dotknout různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí. Prostějovská radnice nechá namontovat 4 nové kamery v areálu secesního národního domu v centru města. Sledovat budou především jeho zahrádku, vstupy a vjezdy. Město za pořízení a instalaci kamer zaplatí 160 tisíc korun. Krajský soud v Brně rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další 3 lidi, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Za sportu v Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají i Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou tak českými nadějami na medaile. Počasí dnes se čekáme polojasno, během dne místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumperské je částečně uzavřena silnice v obci Brníčko. Dělnici dostaví chodníky, omezení potrvá do konce října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Vedení Hanušovic dokončuje obnovu sportovního areálu pro fotbalisty. Více to probereme za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Dříve v nich parkovala auta a další technika, teď někdejší městské garáže v Hanušovicích po kompletní přestavbě poslouží fotbalistům. Ti při povodních před dvěma lety přišli o sportovní areál u řeky Moravy. Vedení města ho teď dočasně obnovuje. Fotbalistům poslouží několik let, než Hanušovice vybudují sportoviště na jiném před velkou vodou lépe chráněném místě.
1: Potřebujeme to zázemí, potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. Mě to dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
2: Popisuje na obnoveném fotbalovém hřišti v Hanušovicích starosta Marek Kostka z hnutí Generace Y. Hřiště před dvěma lety spolu s tenisovými kurty kompletně zničila povodeň. Teď už se tady znovu zelená trávník, vše hotové, ale ještě není. Upozorňuje Marek Kupka z Hanušovického odboru správy majetku, služeb a investic.
3: V průběhu asi jednoho měsíce se budou instalovat střídačky pro hráče, branky, výkopové zóny na chytání míčů a celková revitalizace okolí hřiště.
2: Nové hřiště bude sportovcům sloužit jen dočasně. Povodí Moravy tady místo něj plánuje protipovodňová opatření, dodává starosta Marek Kostka.
1: Protipovodňové opatření, které chystá Povodí Moravy, musí být hotovo do roku 2030 a tohle to bude muset zaniknout, protože tady vzniknou na tom původním hřišti vlastně protipovodňové opatření Povodí Moravy.
2: Do té doby tak Hanušovice plánují vybudovat nový sportovní areál. Stát bude na místě, které je lépe chráněné před velkou vodou.
1: To nové bude na ulici Jesenické, která je vzdálená odsaď, bych řekl nějakých 400 metrů, 400-500 metrů. Tam máme 5-hektarovou louku, na které vznikne to nové sportoviště.
2: Náklady na vybudování dočasného zázemí pro sportovce doplňuje Marek Kupka z odboru správy majetku, služeb a investic.
3: Celková částka na vybudování provizorního fotbalového hřiště, včetně zázemí, vychází na 13,5 milionu korun. Z části je financována městem Hanušovice a z části Národní sportovní agenturou.
2: První zápas na obnoveném hřišti odehrají hanušovičtí fotbalisté příští rok na jaře. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za dvě minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Petr Drobek. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak dneska čekáme, že bude polojasno a přechodně může být i oblačno. Obejde se to beze srážek, teploty nám vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane slabý proměnlivý, k večeru potom severovýchodní s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Večer bude ještě polojasno a v průběhu noci očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty kránu klesnou na 15 až 11 stupňů, při slabším větru může teplota klesnout až k 8 stupňům a povane mírný severovýchodní až východní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra dopoledne čekáme převážně velkou oblačnost, lokálně s deštěm nebo přeháňkami. Ty se mohou vyskytnout ještě i v těch odpoledních hodinách, aspoň zpočátku, a v průběhu odpoledne budou srážky postupně ustávat. Maximální teploty čekáme od 20 do 24 stupňů, na horách od 14 do 18 a vítr povane mírný severovýchodní až východní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Pěkné ráno, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok, nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pět láhev. Cvik je na zemi. Položíme se na břicho. Hlava, trup a nohy jsou v jedné rovině. Paže propnuté vpřed, pravá paže drží pět láhev. S výdechem po oblouku spojíme ruce za zády, přidáme láhev do levé paže a vrátíme zpět před hlavu. Totéž opakujeme levou rukou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 7 hodin. Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. Podrobnosti ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. Vláda představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Ode dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Budeme mít polojasno, místy až oblačno, naměříme až 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dobrovolnické centrum.

0: Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Studenti takto pomáhali už při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo při ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby je vyškolený tým efektivně vedl, říká manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
1: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
0: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka za ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil.
2: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
0: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Od dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Zájemci si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Bihala je možné žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
3: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze plánuje některé katedry a ústavy sloučit a propustit 53 zaměstnanců. Odůvodnila to úsporami. Změny ale kritizují studenti i pedagogové, kteří se obávají například o budoucnost některých oborů a výuky. Vadí jim taky, že se rozhodnutí dozvěděli na začátku léta. Sport. České basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Generálka čeká český tým 1. září v Berlíně proti Koreji. Do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii. Počasí. Dnes se čekáme polojasno, během dne místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumperskou na silnici 11 u obce Sobotín havarovaly 2 kamiony, jeden z nich narazil do stromu. Úsek by měl být s opatrností průjezdný.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Užíváme si pondělí, víkend za námi, počasí přálo, doufám, že jste si ho užili co nejlépe. Já jsem vyrazil na kole k Sovinci a také Radíkovu. Je zajímavé, že když člověk nehledá houby, tak je i ze sedla kola nachází. No na polévku ten houbařský úlovek rozhodně stačil. Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli nad Pardubicemi 3-1, více to probereme do 15:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Martin Maxa. Dobré ráno.

0: Hrajeme písničky, které nestárnou. Je ráno, ano, zpíval Václav Neckář. S Českým rozhlasem Olomouc se probouzíte do nového dne. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. No, vstává se vám dnes těžce po víkendu, neumíte se probudit, tak aby to bylo příště snazší, mám pár tipů. Správné ranní ptáče prý potřebuje jasné světlo, vstát hned po prvním zazvonění budíku, tedy žádné odkládání, napít se po probuzení vody, mít se na co těšit, dopřát si snídani a pomůže i procházka nebo cvičení. Nezapomeňte, každé všední ráno v 6:50 nás čeká rozcvička Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tady 24. srpnové ráno, pondělí, svátek má Bartoloměj, vše nejlepší a je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám. Dnes bude slunečno a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově. Slunečno, teplota 17 stupňů. V Javorníku dnes máme polojasno bez větří 14 stupňů, napsal František. Dnešní ráno je chladnější, teplota jenom 9 stupňů, máme polojasno, větřík zatím pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost opět vysoká 92%, pečivo na snídaní jsem nakoupil, slepice nakrmil, po snídaní půjdu na zahrádku pozbírat švestky, napsal Honza z Písečné. V pondělí ráno je v Žárové polojasno, 9 stupňů a slabý západní vítr, hlásí Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Žijeme v době různých nebezpečí. Vše se lépe zvládá, jsme na ně připraveni. Věděli byste třeba, jak se zachovat v situaci ozbrojeného útoku? Policisté doporučují strategii USB. Utíkej, schovej se, bojuj. O aktivní sebeobraně si budeme povídat s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie České republiky. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 7:30, dobré ráno. Pardubičtí fotbalisté prohráli v pátém kole v Olomouci 1-3 a v novém ligovém ročníku stále čekají na výhru. Přitom na Hané začali dobře, jenže oba jejich góly v první půli odvolal videorozhodčí po několika centimetrových offsidech.
1: Bylo by to méně naštvání, kdyby jsme pak dali i regulární branky, takhle je to i ubíjející, ale vlastně ty situace byly vyřešeny dobře. Prostě tatí a to okamžiku to bude určitě, ale zatím nám dali vlastně jenom v obránce. Tak to je smutný.
2: Připomněl záložník Michal Hlavatý, že za Pardubice letos neskóroval ještě žádný útočník. Přitom šancí na to na Hané měli jen v první půli několik.
3: Ale my se furt dokola bavíme o tom, že my ty situace prostě musíme vyřešit do gólu. Můžeme si říkat, jak to vypadá do toho, než ten gól přijde, ale je to prostě pořád vlastně ve finále jedno, protože by to bylo tak, že ty branky prostě dáme z těch situací a jdeme do vedení, tak věřím, že ten zápas zvládneme. Bohužel to tak není.
2: Lamentoval kouč Pardubic Jan Trousil. A když už je o tým dva góly dal, oba byly videorozhodčím odvolány pro předešlý těsný offside.
4: Tak já to z defenzivu můžu jenom pochválit, že to byly offsidy, takže prakticky z offsidu gól platit nemůže, pokud se to nepletu. Samozřejmě víme, že soupeř, který hraje na breaky, tak hrozí těm kopama za obranu. My samozřejmě se snažíme hrát hodně vysoko, protože presujeme nebo tlačíme se nahoru, snažíme se donutit soupeře k chybám a tohle nám trošku dělá problém, takže na to se musíme znovu zaměřit.
5: Já jsem taky toho zastánce, že ať to je 8 cm nebo 20 cm, je to furt offside, ale určitě to bylo varování a myslím si, že to byl dobrý budíček pro nás. Dali jsme zapať pamu ten gol ze standardky a to nás nějak nakoplo. Druhé půly už jsme si, myslím si, že to trošku pohlídali.
2: Doplnil kouče Olomouce Pavla Hapala záložník Dominik Janošek, který jednu branku sám dal a další dvě připravil. Hanáci přežili kritické momenty v úvodu, zvítězili 3-1 a zapsali třetí výhru v řadě. Naopak Pardubice stále v novém ročníku na triumf čekají. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Krajský soud v Olomouci dnes otevře případ vraždy v Zábřehu na Šumpersku. Obžalovaný je mladistvý chlapec, který brutálně zabil muže ze zdejší ubytovny. Svou oběť si loni v říjnu vybral zcela náhodně. Podle kriminalistů si chtěl pouze vybít vztek a agresi. V době činu mu bylo 15 let. Ministři dnes budou jednat o doplňkovém penzijním spoření. Vláda chce zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Podle opozice jde návrh správným směrem, nesouhlasí ale se všemi změnami. Úpravy chce navrhnout například hnutí STAN. V Hanušovicích na Šumpersku předělávají dělníci bývalé garáže na šatny a zázemí pro fotbalisty. Ti při povodních přišli o sportovní areál. Vedení města ho teď dočasně obnovuje na původním místě. Nové sportoviště pak vznikne v Jesenické ulici v lokalitě, která je před velkou vodou lépe chráněná. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD, nebo ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Za sportu běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v Polsku na trati 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. O 68 setina sekundy překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Počasí dnes čekáme polojasno, místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumpersku na silnici 11 u obce Sobotína se řeší nehoda dvou kamionů. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2:58 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Práce ochotných dobrovolníků se osvědčila při mnoha krizových situacích a živelních pohromách. Zkušenosti z povodní, tornáda na jižní Moravě, pandemie covidu nebo ukrajinské uprchlické vlny ale ukázaly, že vedle solidarity je potřeba nabídnutou pomoc efektivně organizovat. Na Univerzitě Palackého proto budují tým pro krizové situace, který bude koordinovat dobrovolnickou výpomoc olomouckých vysokoškoláků.
1: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
2: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomocí olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
3: Přes to neštěstí, jaké je potkalo, tak byli vůči nám strašně srdeční a vřelí, velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
2: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat, organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Nová zkušenost mu pomůže i při spolupráci se záchrannými složkami, ukazuje mi v mobilu video.
4: Pojďte!
3: Dozvěděli jsme si tam i o té záchranářské hasičské technice, o způsobu jejich práce, jakým způsobem vypadá ten jejich výjezd.
2: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého. Právě univerzita má schopnost během krátké doby poslat do postižených oblastí větší množství dobrovolníků, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
5: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení.
2: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto mají manuál krizového dobrovolnictví a chystají další školení.
5: Tentokrát to bude zaměřený na asertivní komunikaci, na první psychologickou pomoc po telefonu a co je velmi důležité, abychom se my navzájem více poznali a abychom byli schopni identifikovat i naše role navzájem, které pro nás budou nejlepší v případě, že ta krize nastane.
2: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za půl minuty bude 7:45. Probouzíme se do 24. srpnového rána. Je tady pondělí a svátek má Bartoloměj.
1: Počasí.
0: Pranostika říká od svatého Bartoloměje, slunce již tolik nehřeje. No dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji a těším se na další zprávy. U nás je 14 stupňů, polejasno, začíná svítit sluníčko, píše Zdena z Holubic, která se chystá do obchodu. Potom bude vařit kapustu s bramborem a uzeninou a pak žehlit prádlo. Včera byla v lese a nenašla ani jednu houbu. No tak to jsem měl větší štěstí a našel rovnou tři a dokonce nečervivé. Jeseník 10 stupňů, to už píše Eva. Kojetín 14 stupňů Celsia, hlásí Petra, zdraví z práce, ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu, plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrzuje. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami, zároveň je i tajemnicí Prostějovské župy Sokolské. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomoucká zóna na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zóna na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: čase být.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Srpen nám pomalinku končí, příští týden září a i v těchto dnech je na zahrádkách stále plno práce. Během následujících týdnů nás čeká úroda jablek, hrušek i švestek. Už se těším i na dýně, které letos vypadají skvěle. No to bude zvařování, dělání džusů a mnoho dalšího. Je tady ale i čas sázení a přesazování. Konec srpna a začátek září je nejvhodnější pro rozdělení trsů trvalek i k přesazování nově nakoupených rostlin. Stále ale můžeme také vysévat, vyrůst stihnou rané řetkvičky, raný hlávkový salát a salát k řezu listů nebo kopr. Tak držím palce, ať se nám na zahrádkách daří.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

jsem psal. Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 7 minut bude 8 hodin. Restaurátoři dokončují úpravy meteorologického sloupu v Hranicích. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Restaurátoři dokončují úpravy Mateo sloupu v Hranicích. Tripartita projedná zvýšení minimální mzdy, poté začne jednání o růstu platů. České volejbalistky na evropském šampionátu prohrály se Srbkami. Dnešní počasí má být slunečné, místy až oblačné, s teplotami do 26 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Restaurátoři před Sokolovnou v Hranicích dokončují rekonstrukci 100 let starého meteorologického sloupu. Dnes do něj instalují všechny měřící přístroje, jako jsou hodiny, tlakoměry a teploměry. Hranická radnice nechala památkově chráněnou stavbu kompletně opravit za více než 1 000 000 korun, popisuje městská památkářka Martina Cvešperová.
5: Je to zapsaná kulturní památka, součástí parku Československých legií. Byl to sloupek, který byl roky prázdný, bez měřících přístrojů. Takže teď se mu vrací nejenom ta funkce a ta krása, ale myslím, že celé to prostředí toho parku dostane takovou nádhernou tečku za tou povedenou rekonstrukci celého parku.

0: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná vládní návrh na její zvýšení o 2,5 tisíce korun. Minimální výdělek by tak od ledna byl 24 900 korun. Po skončení jednání tripartity začne schůzka vlády s odboráři a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Podle ministra práce Aleše Juchelky za ANO by přidání mohlo být nejvyšší za poslední léta. Český Těšín prohrál soud s firmou, která opravovala nádražní ulici. Firma POR tehdy nedokončila stavební práce a odstoupila od smlouvy. Problémy byly s dokončením kolejí a dalších prvků, které připomínají historickou tramvaj.
1: Dle názoru města, město poskytlo veškerou součinnost.
2: Říká Dariusz Braný z městského právního odboru s tím, že po firmě chce radnice penále ve výši 1,5 milionu korun. Firma to odmítá s tím, že práce nemohla dokončit, protože od radnice neměla dobré plány.
3: Společnost POR na chybějící podklady opakovaně upozorňovala a žádala město o jejich doplnění.
2: Dodává mluvčí firmy Lucie Obdržálková. Rozsudek má Český rozhlas k dispozici. Soud dal zapravdu stavební firmě. Město se proti rozsudku odvolalo. Případem se teď zabývá Pražský městský soud. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude až 32 stupňů Celsia. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Teploty se vrátí na 25 stupňů. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav.
4: Sport.
0: České volejbalistky se na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém třetím utkání podlehli favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Podle univerzálky Moniky Brancuskové potvrdili Srbky velkou sílu na útoku.
5: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, až jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extračídové volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
4: Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno, místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Lipenská dělnici sečou trávu, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal. Před námi už jen pár prázdninových dnů. Držím palce, ať zvládneme vše potřebné před začátkem nového školního roku pořídit a zařídit. A hlavně si užijeme další prázdninový týden co nejlépe. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo si povíme o tom, proč jsou některé rostliny masožravé, už za chvíli s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Tým a zpívat Palo Habera. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Proč jsou některé rostliny masožravé? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 8:45 a svátek má Bartoloměj.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, krásně li o Bartoloměji vinaři se smějí. No dnes bude slunečno, teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Vzkazy posíláte také na náš Facebook. Děkuji. Lutín 14 stupňů, tolik namířila Pavla, která se chystá do obchodu a potom bude zavařovat švestky, tak ať je všechny sklenice správně chytnou. Zábřeh 12 stupňů hlásí Marek. Ten zdraví z práce posluchače a kolegy a červená voda 13 stupňů Celsia a svítí sluníčko, napsal Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonnost při večerních dostaveníčcích, nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Dříve v nich parkovala auta a další technika, teď někdejší městské garáže v Hanušovicích na Šumpersku po kompletní přestavbě poslouží fotbalistům. Ti při povodních před 2 lety přišli o sportovní areál u řeky Moravy. Vedení města ho teď dočasně obnovuje. Fotbalistům poslouží několik let, než Hanušovice vybudují sportoviště na jiném, před velkou vodou lépe chráněném místě.
1: Potřebujeme to zázemí, potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. Vlastně to dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
2: Popisuje na obnoveném fotbalovém hřišti v Hanušovicích starosta Marek Kostka z hnutí Generace Y. Hřiště před 2 lety spolu s tenisovými kurty kompletně zničila povodeň. Teď už se tady znovu zelená trávník, vše hotové, ale ještě není. Upozorňuje Marek Kupka z hanušovického odboru správy majetku, služeb a investic.
3: V průběhu asi 1 měsíce se budou instalovat střídačky pro hráče, branky, výkopové zóny na chytání míčů a celková revitalizace okolí hřiště.
2: Nové hřiště bude sportovcům sloužit jen dočasně. Povodí Moravy tady místo něj plánuje protipovodňová opatření, dodává starosta Marek Kostka.
1: Protipovodňové opatření, které chystá Povodí Moravy, musí být hotovo do roku 2030 a tohle to bude muset zaniknout, protože tady vzniknou na tom původním hřišti vlastně protipovodňové opatření Povodí Moravy.
2: Do té doby tak Hanušovice plánují vybudovat nový sportovní areál. Stát bude na místě, které je lépe chráněné před velkou vodou.
1: To nové bude na ulici Jesenické, která je vzdálená odsaď, bych řekl, nějakých 400 metrů, 400-500 metrů. Tam máme 5-hektarovou louku, na které vznikne to nové sportoviště.
2: Náklady na vybudování dočasného zázemí pro sportovce doplňuje Marek Kupka z odboru správy majetku, služeb a investic.
3: Celková částka na vybudování provizorního fotbalového hřiště, včetně zázemí, vychází na 13,5 milionu korun. Z části je financována městem Hanušovice a z části Národní sportovní agenturou.
2: První zápas na obnoveném hřišti odehrají hanušovičtí fotbalisté příští rok na jaře. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii Divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Dobrovolnické centrum pro ně pořádá školení a workshopy. Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka za ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Přesnou částku ale zatím neoznámil. Od dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. V druhé vlně prodeje můžou lidé kupovat jen dluhopisy s 3měsíční splatností a s pevnou roční úrokovou sazbou 3¾%. Samotné dluhopisy stát vydá 15. října. Turistům se od dneška dočasně uzavřela rozhledna na vysílači na pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se lidé z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodívají až do 12. října. Za sportu české basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Generálka čeká český tým 1. září v Berlíně proti Koreji. Do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii. Počasí dnes se čekáme polojasno, místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 u obce Buk pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Úvalno na Bruntálsku získalo stavební povolení na novou náves. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. 2 roky čekání jsou u konce. Uvalno na Bruntálsku získalo stavební povolení na novou náves. Vyroste ve dvoře historické rychty ve středu obce. Sloužit má třeba k pořádání kulturních akcí. Obec ale musí spěchat. Na stavbu totiž získala dotaci, kterou je třeba vyčerpat do poloviny příštího roku.
1: Bude to pěkné, když se to opraví. To bude fajné. Mám tady rodinu jako neteře.
2: Eliška je sice z vedlejší obce, ale do Úvalna často jezdí za rodinou.
3: To bude hezčí, ne?
2: Pavla jsem potkal u obchodu nedaleko. Rychty.
3: Vždycky je to pěkné se na to podívat, že je to opravné.
2: A Jarka vznik nové návsi komentuje velice stroze.
4: Super, a se zvelebuje, když to jde.
2: U budovy historické rychty jsem s nezávislým starostou obce Radkem Šimkem.
5: V podstatě ten prostor neslouží k ničemu takhle. No a my ho chceme proměnit ne v náměstí, ale v náves, protože jsme na vesnici.
2: Tu budoucí náves obklopuje několik takových rustikálních budov. Je tady nová rychta, stará rychta i taková stodola, která je sice nová, ale pořád zapadá do toho vesnického rázu. Je pravda, že stojíme na štěrku.
5: Nově tady bude žulová dlažba, budeme si tady trošku hrát s vodou, bude tady samozřejmě mobiliář, nějaký posezení stoly, zeleň, taková venkovská i nějaké stromy větší, ale primárně, aby ta plocha byla pochozí a té zeleně tu nebude až za stoly. Holubník tu máme plánovaný, prostě venkovská plocha.
2: Vy jste říkal, že si tady budete teda pohrávat s vodou. Co konkrétně to znamená?
5: Je tady silný zdroj vody, studna, která se bude rekonstruovat a z té budeme přečerpávat vodu na jednu stranu, bude tak lehonce protékat jakoby z nějakých koryt nebo z rýn a trošku to tady zpříjemňovat. Mm-hmm. Nic složitého, žádné vodotrysky, fontány.
2: Původně měla náměstím protékat pouze dešťová voda. Podle nezávislého starosty Uvalna Radka Šimka se ale na srážky sázet poslední dobou nedá. Pod návsí ale budou i záchytné nádrže na dešťovou vodu, kterou pak obec plánuje používat třeba k zalívání zeleně. Teď radnici čeká vybrání stavební firmy z Úvalna. Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Bartoloměj svatý odpoledne krátí, no dnes bude slunečno a teplota do 26 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Lipová Lázně 12 stupňů, sluníčko svítí, píše Ivan a přeje všem hezké pondělí. Uničov 15 stupňů Celsia, napsala Eva. Lukáš z Postřelmova hlásí 14 stupňů. Chystá se dnes dělat na oběd cukyťáky, něco jako bramboráky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdy si vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Užíváme si pondělí a svátek má Bartoloměj. Vše nejlepší. Co říkají pranostiky pro dnešní den? Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje. A Bartoloměj svatý léto nenavrátí. Jak to bude s deštěm? Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám. Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více. Vinaři a zemědělci pozor, krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje. Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomaly, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš. Bartolomějské větry ovsy lámou. No a také víme, jaký bude podzim. Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. Hřmíli po svatém Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný. A ještě jedna pranostika, na Bartoloměji moc mraků, v zimě moc sněhu. Tak držím palce, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

mosty spát. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Silnice u Mohelnice uzavře rekonstrukce. Více o tom slyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli vám bude dělat společnost kolega Jirka Matějů. Přeji příjemné a usměvavé pondělí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Silničáře kvůli opravám uzavřeli cestu u Mohelnice. Vláda dnes projedná tzv. Podnikatelský balíček. Fotbalisté Olomouce v lize porazili Pardubice 3-1. Dnes má být polojasno, místy až oblačno, s teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. S dopravním omezením musí počítat řidiči na Šumperku. Ode dneška je uzavřena silnice mezi místní části Mohelnice Květínem a Slavoňovem, který spadá pod Lukavici. Práce tady potrvají do 19. září. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka dotkne taky 4 autobusových linek. Bližší informace jsou na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření, další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
2: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
1: Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další 3 lidi, včetně ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadu je zájem zatím velký a úroda letos navzdory suchu dobrá.

0: dobrá. Samozběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustřihnout celé větvičky s oranžovými bobulemi, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
1: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další. Sport.
0: Olomoučtí fotbalisté v pátém kole šance ligy porazili Pardubice 3-1 a vyhráli po třetí v řadě. Přitom ale v první půli dvakrát inkasovali jako prvním. Oba pardubické góly ale odvolal videorozhodčí kvůli těsným offsideům. Pokračuje trenér Sekme Pavel Hapala.
2: Nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali vůbec k jakému zakončení nebo k nebezpečné situaci. To soupeřích měl víc, ale myslím, že to musíme trošičku vyhodnotit a tady v těch situacích musíme být daleko důslednější a soupeřům to zamezit, aby jsme byli takhle zranitelní, jak z rychlých breaků. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno, místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Foukat bude slabý, proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Stará Ves směr Brno stojí auto s defektem. Očekávejte zdržení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Začíná poslední prázdninový týden a je sympatické, že alespoň v Olomouci nám svítí sluníčko a k tomu všemu se na vás bude usmívat naše vysílání. Jak už jste o prázdninách zvyklí, mezi 9. a 10. na vás čekají pověsti, od které pro vás načetl Igor Bareš. Tentokrát to bude Bílá holubička, Švejdova, Mísa a také Jak hraní vyzráli na prušáky. To bude už zhruba za 10 minut. No a také nás čeká malý výlet na jednu tvrz a ta tentokrát bude v Tovačově. Co nejpříjemnější poslech vln Českého rozhlasu Olomouc vám ještě jednou od mikrofonu přeje Jirka Matějů.

Anička Písnička a Karel Wagner to parádně rozjížděli ve velkém hitu, který udělali sice na začátku 80. let, ale ta písnička je s námi jinak už hluboko od let 60. Máte naladěn Český rozhlas Olomouc, já úplně cítím, jak to u vás voní kávou, ať už ta ravu raní, u těch, kteří měli to štěstí a před malou chvílí stávali, anebo si děláte třeba v práci takovou tu dopolední, která už je potřeba. No a ke kafíčku by to chtělo něco příjemného, třeba nějaké hezké vyprávění. Nabízíme vám k poslechu 36. část pověstí z Olomouckého kraje. Znovu se vypravíme do kraje Hor i Hanácké roviny a uslyšíte příběhy z těchto míst. Připravila Markéta Kočí-Machačíková v režii Michala Bureše činkuje Igor Bareš a dnes na vás čekají hned tři. Bílá holubička, Švejdova mísa a jak hraničtí vyzráli na prušáky.

Bílá holubička. U dvora v Šišmě, nedaleko Lipníka nad Bečvou, stávala kdysi velká kaple, kterou tam dala vystavět vrchnost v oněch časech, kdy se začínalo hledět na to, aby si lidé přestali dělat kostel doma a všelijak si víru v Pána Boha vysvětlovat po svém, ale aby chodili řádně za slovem Božím do svatostánku. Když však po 30leté válce začal v té kapli farář sloužit mše svaté, stačilo, aby otevřel knížku a zdi se počaly otřásat tak mocně, že svícny na oltáři nadskakovaly a svaté obrázky padaly k zemi jako mouchy. Nikdo nevěděl proč. Páni z Lipníka nařídili, aby se do kaple na noc postavila hlídka, že je to jistě nějaká protestantská provokace. Hlídka v kapli vydržela právě jen tu první noc. Ráno našli oba muže rozsápané na kusy. Začalo se povídat, že v kapli straší zlý duch. Jednou do Šišmy přišel vysloužilý voják s dřevěnou nohou a metálem za chrabrost. Zavedl v hospodě se sousedy řeč a ti mu vyprávěli, jak ve zdejší kapli straší. Voják se nabídl, že to strašidlo prozkoumá. Oni ho od toho moc nezrazovali, ale voják přece jen šel. Až do půlnoci se nedělo nic. Vysloužilec stál za kazatelnou a díval se oknem na spící dědinu. Úderem 12. začalo před oltářem rachotit a z hrobky vyletěla bílá holubice. Celou hodinu po kapli létala a když nikoho nenašla, voják stál nehnutě, jak byl z vojny zvyklý, zase se vrátila s kulinou do hrobky. Pak byl do rána klid. Voják se odvážil pohnout a vyjít ven z kaple teprve za svítání. Druhého dne se vše opakovalo. Tentokrát se vysloužilec schoval na kůru za varhanami. Holubice zas vyletěla k oltáři, kroužila kaplí a usedla na kazatelnu. Třetí noci, když holubice poletovala kolem varhan, stál voják pro změnu za oltářem. Když odbyla jedna po půlnoci, zčista jasna se zablísklo a hrozivě zahrnělo. Holubice se protáhla s kulinou před oltářem do hrobky a v ten ráz se propadla do nejhlubší země rakev s pánem, který tam byl v hrobce od starých časů pochován. Země se nad ním na dobro uzavřela. A od té doby byl pokoj. Říkalo se mezi lidmi, že ten pán, co byl v kapli pochovaný, byl evangelické víry, kterou v Šišmě měli před švédskou válkou. A proto, že tam pánův duch teď strašil, když v kapli slouží mše katolíci. Kdo ví, kolik je na tom pravdy? Proč by si ale pánova duše vybrala k odplatě tak čisté zvíře, jakým je bílá holubice? Co myslíte vy?

Švejdova mísa. Za starých časů bývalo všelico možné. A hlavně byl tehdy dostatek lidí, kteří tomu věřili. A to včil už neplatí. Následující historii mi vyprávěl jeden stařeček, který býval v zámrzkách u hranic na Moravě učitelem. Stalo se mu, že když byl mlád a zrovna se vracel od nevěsty ze zámrzk domů do Kelče, procházel na půlnoc kolem Švejdovy mísy. Tam, odtud, kdy si stříleli Švejdi na město, a od té doby tam strašívalo. Jinačí cesta prý nebyla možná. Tma byla jak v pytli a učitel si v duchu nadával, že si sebou nevzal lucernu. Musel jít tuze opatrně. Sotva přišel pod Švejdovu mísu, v tom to začalo. Naráz co si zabékalo jako tele a hned na to se zvedl takový randál, mlácení a břinkot, jako by se vojáci řezali a mordovali. Stařeček byl nebojácný, vždyť byl sám taky ve válce, prodělal celou pruskou vojnu, ale té noci, říkal, se bál. A to ještě nebylo celé. Proti němu se vyrojili světlonoši. A co jich bylo? Dělali všelijaké pestvo, pištěli a skákali jeden přes druhého. Šlo od nich tolik záře, že by se dali na zemi špendlíky sbírat. Za nimi se ze skály vyhrnuli přízrační jezdci, měli černá brnění, hlavy nesli pod pažemi, ti v čele se oháněli šavlemi, ostatní měli kopí. A proti nim se ze Švejdovy mísy vyřítili ohnivé košky. Stařečka pojal veliký strach, dodnes ho cítí. Na nic nečekal, vzal nohy na ramena a utíkal rovnou do Kelče. Zastavil se až doma v chalupě. I voják musí vědět, kdy utéct.

jak hraničtí vyzráli na průšáky. Léta páně 1740. začal pruský král Fridrich onu válku proti rakouské císařovně Marii Terezii, již se hodlal zmocnit Slezska. Prušáci, jak už víme, v těch dobách na Moravě zle řádili. Jejich posádky byly rozloženy po všech městech a dědinách. V lednu 1742 přitáhl menší oddíl prušáků také do hranic. Vezli sebou malý krytý vozík, vojenskou kasu. A soudě podle toho, jak urputně ji střežili, nebyla prázdná. Důstojníci s pokladnou a stráží se ubytovali na hranickém zámku. Důkladně ho předtím prohledali, pozotvírali všechny dveře a všude to prohlédli. Neboť měli strach z valachů. V těch dobách byli valaští ogaři pověstní svými husarskými kousky. Šla o nich spousta zkazek. Proslýchalo se, že jsou krvelační a lstiví. Když panský správce Bem viděl, jaký mají prušáci před valachy respekt, dal k dobru pár hrůzostrašných historek o valašských zbojnících, co se toulají po okolí. V zápětí ale důstojníky ujišťoval, že za zdmi zámku jsou v naprostém bezpečí. Snad kdyby přece měli strach, můžou postavit své silné stráže k oběma branám. Na to se jich Bem optal, co si budou přát k večeři. A honem spěchal ze zámku pryč. Domluvil se tajně s několika hranickými měšťany, jak to navléct, aby se zmocnili vozíku s kasou. Panský kuchař ukolébal návštěvu tučným masem a sládek je přiopil pivem. Správce mezitím v tajnosti vpustil vchodem pro služebnictvo tucet ozbrojených měšťanů, přestrojených za valachy. Předtím spoutali a zneškodnili u brány postavenou stráž. Teď valaši udeřili na důstojníky. Trochu je zbyli a ukázkově postrašili. Překvapené a hrůzou polomrtvé prušáky pak snadno svázali. Ještě za noci je vyvedli z města ven a předali je císařským. O odvážné odbojové operaci se pak v hranicích ještě dlouho vyprávělo. Zvláště pak o tom, jak někteří její hrdinové skokově zbohatli. Velitelem přestrojených valachů byl hranický měšťan Antonín Chrámek. Výpravy se zúčastnili též František Glogar, Karel Anderla, Jan Čech, Antonín Beránek, Karel Plaček, Matěj Kuzník a další odvážní. Když se Prusové znova náhodou k hranicím přiblížili, měli výše jmenovaní strach z pomsty. A dušička v nich byla pramalá. To už zase měli do valachů daleko.

0: S humorným nadhledem a lehkou nadsázkou se uzavřela 36. část pověstí z Olomouckého kraje. Ocitli jsme se v Šišmě u Lipníka nad Bečvou, také v Zámrskách a v Hranicích. Připravila Markéta Kočí-Machačková, v režii Michala Bureše vyprávěl Igor Bareš. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler a vše bylo natočeno v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024. No a zítra vás samozřejmě čeká další várka. Tak zůstaňte s námi.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdy si vydal Supraphon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.
1: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Abych se přiznal, nikdy jsem neskoušel tančit a zpívat jako Déšť a už vůbec ne jako Jirka Korn. Stále máte naladěn Český rozhlas Olomouc, za 15 minut na vás čeká už další díl Zámeckého léta a třeba budete mít štěstí a něco hezkého vyhrajete. Ještě předtím se ale budeme věnovat panským sídlům tady u nás. Na Tovačov nás zavede další díl cyklu Panská sídla střední Moravy. Řeč ještě nebude o zámku, ale o tvrzi, jen co si zbalíme.

0: sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zámek s velkým prvním nádvořím a vysokou věží, která ční nad Hanáckými rovinami a také jezery, slouží rovněž jako rozhledna. Tak dnes známe Tovačov. To první panské sídlo tu ovšem chránili bažiny. Více o raných dobách Tovačova nám poví historik z Univerzity Palackého David Papajík.
2: Tovačov byl významným sídlem už ve středověku, označovaným jako tvrz, takže někdy nesprávně se o Tovačovu mluví jako o hradě, ale ty písemné prameny jednoznačně vlastně stotožňují Tovačov s tvrzí. Ono je to dáno i tou polohou. Hrad si představujeme někde na vysokém kopci, ale Tovačov je v rovinaté poloze a vlastně hlavní obranným prvkem byly močály. Dlouhou dobu nebylo jasné, kdo byl zakladatelem Tovačovské tvrze, ale dnes se přikláníme k tomu, že je to země panské založení, to zná panovník. Král, případně moravský markrabě. Nevíme přesně, kdy k tomu došlo, snad ve druhé polovině 13. století. Tvrz je poprvé připomínána až v roce 1321, kdy král Jan Lucemburský zastavil tvrz a okolní majetky Jindřichovi mladšímu z Lipé. Páni z Lipé ale dlouhodobě na Tovačově nesídlili a panovník před polovinou 14. století zastavil toto panství rodu Cimburků. Ti jsou poprvé na Tovačově připomínáni v roce 1349 a udrželi se zde až do roku 1502. Je potřeba říct, že doba Cimburků pro Tovačov byla zlatou dobou. Je to doba největšího rozkvětu a co je klíčové, Cimburkové na Tovačově sídlili. Bylo to jejich hlavní rezidenční místo. A tady bych chtěl připomenout minimálně dvě významné osobnosti. Byl to Jan Tovačovský z Cimburka, který se stal nejvýznamnějším husitským šlechticem na Moravě, vlastně hlavou husitské šlechty v první polovině 15. století, šlechticem, kterého se obávali měšťané v Olomouci, ale měšťané v Brně a jinde, myslím katoličtí měšťané. A byl to nejvýznamnější šlechtic na Moravě v téhle době a on sídlil na Tovačově. Takže Tovačov byl vlastně centrem husitství na celé Moravě. Jak máme v Čechách nějaká centra husitství, třeba Tábor, tam jsou samozřejmě ti hodně radikální husité, tak na Tovačově bylo vlastně sídlo zase moravských husitů v případě toho Jana Tovačovského z Cimburka a on dopadl dobře, kdy dokázal i v polipanské konsolidační době, tedy kdy ti husité byli poraženi, nebo řekněme ti radikální husité, udržet svůj vliv a komunikovat i s tou druhou stranou, s tou katolickou stranou.
3: Jak se podepsalo jeho panování na té tvrzi, nebo už můžeme mluvit o jiné stavbě?
2: Za Jana Tovačovského z Cimburka určitě musíme mluvit pořád o tvrzi. My bohužel neznáme jeho stavební aktivity, ale lze předpokládat, že docházelo k posilování opevnění toho sídla, protože hrozilo nebezpečí útoků katolických sil, takže opevňování muselo za něho proběhnout, ale písemným prameny to doloženo nemáme. Ten Jan Tovačovský z Cimburka zastával úřad moravského zemského hejtmana v letech 1437 až 1459. Takže je to 22 let, takže to je strašně dlouhá doba. A vlastně na jeho pozici, postavení a vliv navázal jeho syn a rovnou bych řekl slavnější syn, Ctivor Tovačovský z Cimburka, který byl jednoznačně nejvýznamnějším šlechticem na Moravě a možná bychom mohli říct i v českých zemích. Ten Ctivor Tovačovský z Cimburka byl moravským zemským hejtmanem v letech 1469 až 1494, čili vlastně ještě delší dobu než ten otec. A v případě Ctibora Tovačovského z Cimburka my víme i o jeho stavebních aktivitách na Tovačově.
3: A o těch stavebních aktivitách i o spanilé věži nám profesor David Papajík poví zase za týden v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší také Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu, plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrzuje. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami, zároveň je i tajemnicí Prostějovské župy Sokolské. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jak jste sami slyšeli, o cvičení a pohybu to u nás bude po 10. hodině. Do té doby si ale můžete užít také zámecké léto s Františkem Kinským a také Pavlem Kudrnou. A kdo ví, třeba budete mít štěstí a něco vyhrajete. Už za necelé 2 minuty.

0: Liberecké léto.
1: Hezký den i hezký týden vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Jsme na konci druhého prázdninového týdne, před námi je poslední týden prázdnin a vlastně i toho našeho zámeckého léta, že to ale uteklo, vidíte. Ale užijme si ještě ten týden jak prázdninově, dovolenkově, tak i vlastně soutěžně. Zámecké léto, představujeme stále zámecké objekty, soutěžíme, no a v pátek nás čeká velké finále, protože budeme nejenom losovat z výherců tohoto týdne jednoho, kdo si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ale také tři majitele poukazů na luxusní zámecký pobyt na zámku Třešť. Pobyt v zámeckém apartmá je pro dvě osoby na dvě noci s bohatou snídaní formou bufetu, privátním pronájmem wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, no co víc si přát. Já doufám, že jsem vás důkladně nalákal, můžeme tedy začít. František Kinský bude mít slovo a zve na další prázdninový objekt.
0: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem.
4: Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
5: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
4: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
5: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
4: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
5: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
4: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
5: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Je jich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
4: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
5: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
4: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
5: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
4: Tak my jsme teď prošli vlastně dvě kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
5: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
4: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
5: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
4: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
5: Malované trámy a malované omítky, ano.
4: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
5: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
4: Ve své době k čemu sloužila?
5: Byla to obrana hradní věž.
4: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
5: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
4: Má zámek nějakou zahradu, park?
5: Máme tady zahrady dvě. Jedna je barokní Barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí druhého okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
2: Zámecké léto. Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já jenom ještě k tomu manýrismu, asi ne každý tuší, co to je, možná teď tápete, tak je to vlastně samozřejmě takový ten slohový styl 16. století, něco mezi renesancí, barokem. Místo těch renesančních, klidných, jasných pravidel ukazuje složité tvary, protáhlé postavy, divné nápady, přehnané zdobení, snaha ukázat jakousi dovednost, nepřirozené barvy, skryté těžké významy, třeba lušti. Tam pocit, že někdy se naše dámy některé oblékají a malují dost manýristicky. Tak dost k tomuto slohu, pojďme soutěžit. Soutěžní otázka už je připravena, doufám, že vy taky telefon znáte. Já myslím, že po těch dvou měsících soutěžení určitě už ano.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak co říkáte, dáme si do té soutěže. Já myslím, že ano, a víte, někdy jsou ty cesty náhody nevyzpytatelné, protože třetí volající pan Zdeněk je Střeště, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s hlavními cenami. Pane Zdeňku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No, zámek Třešť, já doufám, že jste se tam byl podívat alespoň.
1: Určitě několikrát.
0: A pěkný, doporučíte?
1: No, určitě. Doporučím a doporučím i kuchyni, kterou tam mají. Aha. Dobrou.
0: Víte co, mě by někdy docela, jako já se takhle zeptám, a kdyby ten dotyčný třeba by řekl, že nás to vůbec nestojí za to, to je příšerné, nevaří tam dobře a tak dále. Ne, tak prosím vás, všechno zalité sluncem. Pane Zdeňku, já se vrátím soutěži k tomu manýrismu. Kolik manýristických trámových stropů byste na zámku Nový Hrad v Jmlíně našli? Za A9, za B13, za C17?
1: Myslím si, že za B13.
0: A to je takhle, když nevíš, dej B?
1: Není, já jsem poslouchal, takže doufám, že jsem poslouchal dobře.
0: Tak já vás nedechám dlouho tápat. Poslouchal jste dobře, škrtám tady pana Josefa Náhradníka, může to zkusit zase zítra. Vy už to nemáte šanci zkusit, vy už jenom v pátek budete pozorně poslouchat, zdali vás čeká soukromá prohlídka na zámku, a nebo zdali tedy třeba vyhrajete i ten zámecký pobyt u vás, což by bylo docela komické. Tak se mějte krásně, hezký den i týden, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: No a naslyšenou zase zítra. Zámek Dobříš, spisovatelský zámek nás čeká, tak si to určitě užijete. Užijte si dnešní den i celý týden. Těší se na vás zítra opět Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před soudem stane mladistý chlapec kvůli brutální vraždě v Zábřehu. Vláda projedná reformu třetího penzijního pilíře. Autokrosový závodník Petr Nikodém vyhrál závod mistrovství Evropy v Přerově. Dnes čekáme jasno až polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajský soud v Olomouci dnes otevře případ vraždy v Zábřehu na Šumpersku. Obžalovaný je mladistvý chlapec, který brutálně zabil muže ze zdejší ubytovny. Svou oběť si loni v říjnu vybral zcela náhodně. Podle kriminalistů si chtěl pouze vybít vztek a agresi. V době činu mu bylo 15 let. Mladík je ve vazbě, jednání zřejmě bude neveřejné. Soudce Petr Sušil nevyloučil, že by rozhodnutí mohlo padnout už dnes. Ministry dnes čeká na pravidelném zasedání vlády schvalování novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Reforma tzv. Třetího pilíře má zatraktivnit systém soukromého zabezpečení na stáří. Tzv. Lepší penzíko podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO také sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
2: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
0: Prvních 6 dílů modulární nemocnice z výrobní firmy v Havlíčkově Brodě dnes se dorazlo do Bohumína. Celkem by jich kamiony měly do středy přepravit 28. Technici z nich následně na určeném místě sestaví kompletní budovu. Stavba za 34,5 milionu korun by podle jednatele výrobní firmy Romana Strika měla být hotová za několik týdnů.
3: My jsme se dohodli, že přestože máme smluvní termín k 31.12., tak budeme hotovi do konce září. Ten důvod je, že nám to ta organizace práce umožňuje a že ta dokončenost toho těch modulů je taková, že zhruba za ten měsíc po odvozu na to vlastní místo určení jsme schopni tu stavbu dokončit a předat zákazníkovi k užívání.
0: Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Martina Šebestiána za SPD nebo ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů, kde hejtmani kvůli suchu preventivně svolávají krajské komise. Sport. Autokrosový závodník Petr Nikodém vyhrál v Přerově závod seriálu Mistrovství Evropy v kategorii Superbugy a připsal si pátý triumf z 8 dosavadních kol. Přerovské rokly se finálová jízda kvůli havárii opakovala a Nikodém měl v závěru problémy s výkonem. Do cíle ale i tak dorazil na prvním místě s náskokem 2 vteřin.
4: S takhle staženýma půlkama jsem dlouho nejel do cíle a stalo se to.

0: někde šestkou do cíle, kde jsem přestal mít otáčky, přestal jsem mít výkon. Stačilo to tak někam na půlku výkonu, ale jsem pak už jenom kontroloval, jestli mě dojíždí hodně. Naštěstí trať je tak naklouzaná, že to není úplně jednoduchý, ten výkon není tak lehce přenesitelný. To nám pomohlo a já jsem hrozně rád, že nám to jednou vydrželo do cíle, když už se něco stalo.
1: Počasí.
2: Dnes se čeká polojasno, místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Poukat bude slabý, proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku v obci Příkazy havarovalo osobní auto, projíždíte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu plnohodnotnému životu, píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažérka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrdí a také rozvede. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami a zároveň je i tajemnicí prostějovské župy Sokolské. A také je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. V prázdninové repríze si s ní bude povídat Dita Vojnarová. Hezký poslech.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Pravidelný pohyb má prokazatelně omlazující účinky na tělo i mysl. Vidí to a cítí na sobě sekretářka a manažerka Krajské asociace Sport pro všechny a také samozřejmě cvičitelka a lektorka Věra Žáčková, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc. Zjistíme. Já vás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji krásný den i posluchačům.
1: Takže ty účinky na tělo a mysl.
2: No, myslím si, že každopádně, aspoň já to tak na sobě cítím a pozoruji to i v tělocvičně, když přicházíme, tak dámy si tam hezky povídají, kolikrát je musím přerušit, ať už teda jako už začneme holky, už jdeme na to, tak jako jo. A když odchází, ježiš, nám se tak nechtělo, ale to je jako tak fajn, ještě, že jsme přišli, protože sice jo, jako trošku jsme třeba unavení, už se těšíme do té vany, ale je nám dobře a zase krásně poplkají po té cestě domů, takže určitě.
1: Dámy, kde jsou muži?
2: To nevím, kam se nám vytratili, ale obávám se, že někteří možná tady mají pocit, že to cvičení není pro ně, protože si vzpomínám na jednoho, který chodil do fitness, posiloval a přišel se za náma takhle podívat, že si s náma zacvičí. Musím se tomu zasmát, protože opravdu to byla hora svalů, ale velmi pohybově nadaný, takže jako žádný zkrácený nic. Velmi dobře se na něho dívalo, no ale začali jsme dělat takový ty posilovací cviky, jak on to nazval, to jsou babský cviky a z toho všechno bolí. Posilovali jsme zrovna hýžďové svaly a ono přece jenom, když tam ten materiál máte a umíte s tím materiálem pracovat, což on uměl, takže ho krásně celý zatl ten hýžďový sval a samozřejmě makal, jak kdyby tam měl ten stroj i bez toho závaží zátěže a říkal: "Ježiš, já jdu úplně zničený. Tak sem už teda nejdu."
1: S jakými věkovými kategoriemi se vy konkrétně v těch tělocvičnách potkáváte?
2: Ono záleží, jakoby v rámci té České asociace Sport pro všechny v podstatě jedeme přes všechny věkové kategorie, ať už jsou to rodiče a děti, až po ty seniorsky. A já teda sama osobně jdu taky přes široké spektrum, protože začínám u předškolních dětí a přecházím vlastně přes tu střední věkovou kategorii, kde se mi mísí ten střední věk a i ti seniori tam ještě zasahují a pak teda úplně zvlášť hodiny přímo pro seniory.
1: Jak když jsem se narodila, tak už jsem se v podstatě začala hýbat, jste prohlásila. Jak se to projevovalo?
2: No, z historiky mamky vím teda, protože tam mě k pohybu přivedla, protože byla taky cvičitelka v té době v ZRTV.
1: Co to je?
2: Základní rekreační tělesná výchova. A tam mě k pohybu vlastně vedla od malička, dokonce když nebylo hlídání, tak jsem s ní bývala v tělocvičně a teď to bude znít jako, že mě týrala, ale v žádném případě. Cvičila s ženskýma, takže byla před něma a prostě abych náhodou někde něco neprovedla, tak odkryla tu horní část bedny. Vložila mě do bedny.
1: Švédská bedna.
2: Ano, švédská bedna, přesně, vložila mě tam. No a cvičili, ženský cvičili a najednou říkají: "Maminka je teda shodou okolností taky Věra," říká: "Věro, máš mladou na žebřinách." A tak to začalo, že teda já jsem nemohla opravdu být nikde uzavřená, protože odečat jsem vylezla i z postýlky, strašně brzo jsem seděla, strašně brzo jsem chodila. To taky mamka vykládala právě, že paní doktorka říkala: "Ale to nemůžete, ona ještě nemůže tady sedět 5-6 měsících, to nejde." A mamka říká: "Ale ona si chytne postýlky, přitáhne se a sedí." Takže tímhle to začíná a v podstatě hyperaktivita mě provází celým životem a jak jsem se teda dozvěděla i od svých spolužáků z atletické třídy, kde jsem předpokládala, že jsme teda všichni takový trošku hyper, tak když jsme se po letech potkali, tak mi říkají: "Ty jsi pořád stejná, pořád ADHD. Říkám: "Jo." Takže mě to překvapilo, protože jsem se takhle vůbec jakoby do téhle pozice nestavěla.
1: Maminka a cvičení, předpokládám nějaká 80. léta. Co se tenkrát preferovalo v těch tělocvičnách?
2: No, to byla rytmická gymnastika. To se cvičilo při hudbě, v cvičkách, gymnastické cvičky, piškoty, což dneska, když by to slyšeli ortopedové, možná i fyzioterapeutové, tak by asi úplně ježišmarja na těch tvrdých parketách. Poskakovalo se, tančilo se do hudby.
1: Co měly na sobě ty ženy?
2: Ježíš, to byly, jestli si vzpomenete, a to si určitě vzpomenete a vzpomenou si i posluchači, když byly spartakiáry, tak byly takový ty dresy gymnastický, ano, by se dalo říct, tak v tom se chodilo. V těch gymnastických dresech a využívalo se právě to oblečení z těch spartakiád. A ještě se nosili na nohách ty návleky, to byla taky jedna doba teda.
1: Pravda, nějaký videoklip bychom si mohli vytáhnout a tam
2: a
1: bychom to viděli.
2: Já si myslím, že to bylo Cvičme v rytme, to bylo takto odpovídá té době, když se takhle cvičívávalo. Ale pozor, v té době cvičili pořád ještě jako i dospělí, to znamená kategorie třeba 25 a výš pořád ještě na nářadí. Což teda dneska bohužel necvičí ani ta mládež, to žatstvo ve školách, a to je strašná škoda, protože pak jim to chybí v tom životě.
1: A když jste zmínila ty cvičky, které nejsou vhodné na tvrdé povrchy, je to i tak trošku vaše úloha, když vedete to cvičení, zkontrolovat, co má kdo na nohách?
2: Jo, samozřejmě, vždycky, když tam přijdou dámy, nebo mi volají, co si mají vzít, já říkám, každopádně si vemte pití, a říkám to i teda těm seniorům, protože my, když máme to rychlejší, dynamičtější cvičení, tak určitě se rád člověk svlaží. Říkám, nepijte moc, jenom tak trošku, ale ti seniori třeba vůbec pocit nemají žízně, jo? Takže už jsou naučeni, že minimálně aspoň třetinku, dvě deci, a ty tam vypijeme, než docvičíme, nebo aspoň při odchodu. Takže pití, ručník a pohodlné oblečení, aby se cítili dobře. A v rámci toho, když cvičíme, tak potom i já občas udělám chybu, jako teďka nedávno na chalupě, když jsem na sebe nazula staré boty, protože jsme pracovali, říkám tak, jejda, ještě dneska mě po 14 dnech bolí chodidla, klemba nohy. Takže samozřejmě i na to upozorňuji, vemte si boty, v kterých se budete cítit dobře. A zaplať pámbu, že máme i cvičení, to zdravotní, kde ty boty nemusíme používat vůbec. A to je úplně super, protože krásně tu klenbu procvičíme, ty artrotické prsty stažený trošičku rozhýbeme. Myslím si, že i to je perfektní věc, nejenom mít pořád bodky na nohách, ale i vyzut, zahodit, chodit bosky, ať už po trávě, po kamínkách, i když to bolí, takže u moře, písek, kameny, využívat, zahodit boty do moře a takhle si krásně masírovat plosku nohy a aktivovat.
1: Můžete to klidně dělat při poslechu dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kde dnes hostíme Věru Žáčkovou.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zdravíme vás srdečně z Českého rozhlasu Olomouc. Dnes jsme v této hodince hodně v pohybu, aby ne, když za námi dorazila Věra Žáčková, která je sekretářkou a manažerkou Krajské asociace Sport pro všechny a ta je součástí České asociace Sport pro všechny. Možná někdo vůbec netuší, o co se jedná.
1: Tak Česká asociace Sport pro všechny je sportovní organizace, střešní organizace, která sdružuje pod sebou zájemce o rekreační sport, o pohybové aktivity, které nejsou zaměřeny na výkon. Centrála je v Praze a má pod sebou 14 krajských asociací, což znamená, že v každém kraji máme svoji pobočku, plus ještě je jakoby Praha, ten 14. kraj. No a v rámci toho vlastně jsou tělovýchovné jednoty nebo odbory sportu, kde se provádí ta vlastní konkrétní činnost, dalo by si říct, že každodenní, kde právě se cvičí s těmi dětmi, s těmi dospělými, s těmi seniory, máme tam volejbal, malou kopanou, gymnastiku, atletiku, ale všecko je to prostě v té nižší úrovni, kde to nehrajeme úplně na výkonnost a v podstatě dalo by se říct, že k nám chodí i děti nebo možná i dospělí, kteří skončili svou výkonnostní činnost, ale pořád se chtějí hýbat a nemají už kde, když ten klub pro ně už kategorii nemá. Takže se vrací k nám třeba do těch tělocvičen, nebo nám naopak, když děti nejsou úplně tak šikovné, tak k nám jdou a pak i z finančního hlediska, protože jsme oproti těm klubům sportovním zaměřeným na ten výkon, na ten sport jako takový, podstatně levnější.
0: Kde to je? Kde jste vy?
1: Kde jsme my? Vzhledem k tomu, že nevlastníme, kromě v Praze, kde máme na Ohradském náměstí centrálu, jako Česká asociace Sport pro všechny a tam máme dům, kde je tělocvična, nějaký zázemí a kanceláře naše hlavní, tak jinak tu naši vlastní činnost provádíme v tělocvičnách. To znamená, že vždycky naběhneme většinou odpoledne, když se ukončí vyučování, když se ukončí kroužky ve školách a využíváme tu tělocvičnu do pozdních hodin právě těma našima aktivitama, kdy začínáme přes ty děti a končíme těma dospělýma.
0: Vy musíte mít velmi dobrý přehled přes tělocvičny v České republice.
1: Myslím si, že kdysi byl a co pozoruju já, jakoby když jsem začínala v těch svých 15 letech, když mamka nemohla přecvičovat, cvičit a vlastně v té době jsem začínala vést i s ní děti, tak v té době bych řekla, že to vybavení tělocvičen, co se týkalo nářadí, žíninek, bylo ještě docela na solidní úrovni. Dnes, když tam nakouknete, tak fakt zjistíte, že prostě je to špatný. Ty švédský bedny jsou tam furt ty švédský bedny, co byly před těma kolik? 40 lety? 40 lety, když jsem do té tělocvičny chodila já. A moc se to neobměňuje. A já to vidím na svých dětech, kdy v té tělocvičně se gymnastika fakt dělá strašně málo. Možná i z obavy toho, ať nedojde ke zranění. A myslím si, že je to strašná škoda, protože já jsem zastáncem toho, že ta základní gymnastika, ona se podobá té sportovní, ale není to, ale takový to, aby jsme se uměli vzepřít někde o kozu, o hrazdu, zavěsit se na kruhy, že to strašně chybí.
0: Vy máte dokonalý přehled o tom, jak na tom s tím pohybem jsou děti. Platí to, že se neumějí tak hýbat, že nám roste obezita a hlavně, že se jim moc nechce?
1: Bohužel jo. A já to vidím i na svých dětech, ne, že ty by se nechtěli hýbat. Ale samozřejmě, když mají tu příležitost přijít ze školy domů a jakoby svým způsobem vypnout, tak co udělají? Lapnou telefon, zalehnou a koukají. A když ne do telefonu, když jim zakážete telefon, tak oni jsou tak šikovní a bystří, že v podstatě to, co funguje na tom telefonu, si najdou v té televizi. Za nás, když jsme byli děti, tak já jim to vždycky vykládám, že to bylo takové, zapli jste televizu a ozvalo se tuut a nic. A jak tuut? Říkám, černá obrazovka a nic, pípalo to tam. Prostě program nebyl od rána do večera. Takže si myslím, že ano, ty děti to mají v sobě, jakože sami se chcou hýbat. Jako když půjdete s dítětem na procházku, nebudete ho držet za ruku. Prostě ono se zohne tam pro kamínek, tam se rozběhne, tam na něho budete křičet, neutíkej, počkej na mě. Protože v ten okamžik je to pro ně přirozený, je to to, co prostě ho napadne. Ale když se dostane domů, tak jako běhat tam mu zakazujeme, skákat po gauči taky, že? To nám moc nedovolujeme a má tu možnost chytnout po něčem, co je taky zábavný. A to je bohužel ten telefon, no.
0: Spolupracuje Česká asociace Sport pro všechny nějakým způsobem právě se školami, aby to společně koordinovali, doplňovali, rozvíjeli?
1: Mm-hmm. Když si ta spolupráce tam byla mezi asociacemi školských sportovních klubů a Českou asociací i v rámci některých krajů, zrovna třeba v Olomouckém kraji jsme měli v rámci regionálního centra Šumperk Sport pro všechny, jeden takovej školský klub, ale oni v podstatě zjistili, řekla bych zase je to o těch finančních prostředcích, že v rámci té školy, když se dělali školní závody nebo něco, tam se nemuselo nic hradit, prostě ta škola to uhradila a bylo to zadarmo, že? I když ty děti chodili do toho kroužku, tak prostě trenér, který tam byl, většinou byl to učitel tělesné výchovy, tak vlastně neplatil ani za pronájem, protože to byla nabídka něco navíc pro ty děti. Takže teď se spíš, protože to utlumilo se, tahle spolupráce, ale myslím si, že se snažíme opět navodit tu atmosféru přátelství mezi tou školou a Českou asociací sportu pro všechny, už jenom proto, aby ta nabídka pro ty děti v té škole byla pestrá. Protože teď je to hodně zaměřený na judo, co jsem si všimla, že skoro ve všech školách v rámci povyučování
0: Krpálek.
1: Jede judo, přesně od doby Krpálka, kdy se nám podařil velký úspěch, nebo nám.
0: Jemu.
1: Ano, my si tak občas rádi přivlastňujeme ty úspěchy těch našich sportovců a když se nám nedaří, tak zase je hezky sekáme, za to už můžou oni, ale když se nám podaří vítězství, tak my jsme všichni vyhráli. Takže od té doby to judo prostě jelo a trošičku se na ty ostatní zapomnělo. A říkám, já jsem pořád zastáncem toho, že taková ta všeobecná gymnastika, seznámení se s kotoulem, s přemetem stranou, se stojem a s nářadím jako takovým by měla patřit do té základní výbavy každého dítěte, to znamená i každého učitele tělesné výchovy.
0: Budeme jí to věřit, protože cvičí celý život, navíc to také vystudovala Věra Žáčková, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dost jsme se bavili o dětech, ale taková neopomenutelná a početná skupina, se kterou se potkává náš dnešní host Českého rozhlasu Olomouc Věra Žáčková, jsou seniori. A já jsem narazila na pár vašich gratulací v nejrůznějších časopisech. A to bylo lidem, kteří slavili 85 a 80, dokonce 90 let.
2: Přesně tak, je to neuvěřitelný, co dokáže pohyb, co dokáže dobrá společnost v té tělocvičně, že ti lidé, i přesto, že mají vysoký věk, jsou schopní to svoje tělo mobilizovat tak, že opravdu se v té tělocvičně ještě hýbou, že jim je tam dobře. A i když se třeba stane nějaký úraz a ten člověk pak úplně se nevrátí naplno, tak třeba tam jde jenom proto, aby chvilku tam pobyl a aby si to tam prostě prožil, tu atmosféru.
1: Co dokáže tělo nad 80? Co umí?
2: To záleží. Já teda mám zkušenost takovou, že máme ve svém kolektivu paní Hanku Metelkovou, a to teda klobouk dolů před ní, myslím si, že má 83, úplně si nejsou jistá, možná i trošku víc, já se trošičku občas zastavuju v nějakých letech i sama u sebe, že jako
1: taky to mám,
2: zaskočím a nejedu dál. Ale to je dáma, která nebyla vždy jakoby zasvěcena do tělesné výchovy, je původem učitel matematiky. Myslím si, že Hanka začínala až tak ve svých 40 letech se věnovat józe, že přičihla k józe, a musím říct teda klobouk dolů před ní, a to možná asi mají všichni jogíni, že oni ráno vstanou a hned začnou ten svůj nějaký rituál, který mají, a i ona si to takhle udržuje. A myslím si, že před 2 lety měla mozkovou příhodu a vypadalo to velmi špatně, protože když jako jsme jí chtěli do nemocnice volat, tak nám bylo řečeno, že špatně komunikuje, že radši ne. Klobouk dolů před Hankou, každý den trénovala, dneska srozumitelně mluví, ano, někdy je to horší, někdy je to lepší, není ta řeč úplně stoprocentní jak předtím, ale pořád přecvičuje jógu, vrátila se do té tělocvičny, pořád předává to svoje know-how, který v sobě má, a já se před ní skláním, jako, protože jde opravdu vidět, že ten pohyb dělá strašně moc, a to nejen jakoby po té fyzické stránce, ale i po té psychické.
1: Mimochodem, jak začíná den Věra Žáčková?
2: Ježíš, to se neptejte. Takhle, když jsem byla dítě, tak jsem strašně dlouho spávala a samozřejmě tím pádem večer jsem chodila pozdě spát. Říká se, že jsou lidi soví a skřivaní. S narozením dětí nejsou ani sova, ani skřivan. Večer v 8, když se dostanu do postele, v 9, už spím, a když bych mohla, tak spím zas do té 9, ale bohužel nám to neumožňuje ta naše životní situace, která je, takže jsem se musela tomu přizpůsobit, a dneska už mi to nedělá problém, že stávám s manželem v 6 hodin, kdy začnu chystat snídaně, svačiny do školy, děti vypravím a pak se začnu věnovat své práci, ať už to je, že dopoledne si odcvičím něco ze seniory, protože to je možnost, kdy někdy se dostaneme do prostředí, jako je třeba bukovanské rodinné centrum, kde právě ten prostor na to dopolední cvičení je, protože do tělocvičen se samozřejmě nedostaneme.
1: Bukovany u Olomouce jste zmínila, vy ostatně nedaleko v Droždíně žijete. Co se těch seniorů týče, tak pohyb, mám tady pár poznámek, je vlastně boj proti úbytku svalu, zajišťuje lepší stabilitu, prevenci pádů, omlazuje klouby, zlepšuje spánek, ale je to také boj proti osamělosti.
2: To každopádně, tak už jsem říkala i u té střední kategorie, jak tam chodí, tak to vidíte, když přichází ty dámy na tu cvičební hodinu. My třeba tam konkrétně v těch Bukovanech začínáme v 9 hodin. A jak oni už tam stojí a vykládají si a jdou po těch schodech a fuň, ježiš, to už je ranní rozcvička a vyndeme do toho patra tam a sedí a zase vykládají. Takže kolikrát fakt je musíte zastavit, třeba že už je přivítáte nebo zapnete tu hudbu a čekáte, až si dovykládají, že úplně to nechcete přerušovat, ale je to strašně pěkná atmosféra, že to není jak běžec, který přijde na starý vytřepaný a úplně natěšený a teď už bude ten výstřel. A ne, prostě tam přijdou a cítí ta pohoda, klid. A když odchází, tak úplně úžasný je, když řeknou, ježíš, my se necítíme výborně.
1: Jaké dávky jim dáváte?
2: No, záleží. Já jsou takovej, dalo by se říct, trenér, který nic neodpouští, ale samozřejmě vždycky říkám, pojďme cvičit tak, aby nám bylo dobře, aby to naše tělo chtělo to udělat a aby to naše tělo nebolelo. Aby to bylo taková ta příjemná bolest, že víme, že právě teď něco děláme a že teď právě je to pro nás prospěšný. Ale zjistila jsem, i ti seniori, že to dělají, když se strašně snaží, že naše tělo je potvora, nebo naše mysl je potvora, a když si něco můžeme ulehčit, tak si to ulehčíme. Takže i ten prvek, který já třeba ukážu, bohužel my tam nemáme zrcadla, a bohužel, možná je to někdy dobře, protože když vidíte v těch fitkách, tak potom se někteří jenom soustředí, jak u toho vypadají úplně, a ne na to, jak to provádí. Takže my tam zrcadla nemáme, a když přijdete k těm dámám a řekneš, Jani, myslíš, že takhle je to jako dobrý? No, jako, a cítíš to? Cítím to. Tady mě to strašně táhne. Já říkám, a ťuknu třeba do loktu a řeknu, a co teďka? Ježíš Maria. Já říkám, aha, je, není to lepší. No, je to horší, ale jo, cítím se v tom líp.
1: Proto je důležitý ten trenér.
2: Přesně tak. Spousta lidí začne takhle někde něco navštěvovat a pak si řekne, já to chápu, ono se nechce z toho domu vyjít, z toho komfortu toho domu, ale fakt tu zkušenost mám, že spousta lidí přestala chodit a řekla, já už jsem si koupila videokazety, protože v době aerobiku Olgy Šípkové to jelo na videokazetách. Dnes už by to bylo asi na CDčkách.
1: Na YouTube.
2: Přesně, na YouTube, ještě lepší, tam je to v neplacené formě. Ale je pravda to, že to, co vidíte, není úplně ten prožitek, tak jak když tam někoho máte, ten zaprvé na vás celou dobu mluví, pozbuzuje vás a konkrétně i k vám, i když třeba ne slovně, aby vám nehodil vás do toho nekomfortu, jako proč ukazuje zrovna na mě, v žádném případě, ale jenom pohledem. A oni už ví. A kolikrát, fakt když máte ty holky vytrénovaný, tak jenom, no dáme ty ruce nahoru, ano, vytáhneme se pořád. Tak to přesně udělají, protože už ví, že to platí na ně. A nebo ví, že se prostě jde a já je pošimrám někde, aha, jejda. A najednou se nám spraví do té správné pozice a ono to začne fungovat, to tělo, úplně jinak. A neuvěřitelný je, že to tělo si to pamatuje.
1: Tak už víte, jak na to, díky Českému rozhlasu Olomouc, respektive díky Věře Žáčkové.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si dnes povídáme s Věrou Žáčkovou. Vypadá to, že ona se celý svůj život jenom hýbe, ale předpokládám, že funkce, které máte, sekretářka a manažerka Krajské asociace Sport pro všechny, vás taky občas dostane na tu židli a k telefonu a počítači.
1: Samozřejmě, že dostane. Zaplať pámbu, je to ta menší část té úředničiny, ale bohužel k tomu i toto patří. A bez toho by mě to asi nebavilo, jenom být v těch tělocvičnách. Já ráda i organizuju a přemýšlím nad tím, co by se dalo udělat novýho. A samozřejmě bych to nezvládla sama. Jsou vděčná za svoje kolegy, kteří bohužel za to nejsou tak, jak já, placení v rámci té manažerské funkce. A dělají to opravdu v těch odborech a tělocvičních jednotách téměř zdarma, nebo úplně zdarma. A to teda klobouk dolů před námi všemi, kdo to takhle ještě děláme a dokážeme.
0: Chce se dobrovolničit v tomto směru lidem?
1: Bohužel s tou novou nastupující generací nám těch dobrovolníků, cvičitelů, lektorů ubývá. A já to svým způsobem chápu, protože co si budeme říkat... Řekněte někomu, pojď mě tady pomoct a za to nic nebudeš mět, jenom děkuju.
0: Dobrý pocit.
1: Já si myslím, že dneska to bohužel nestačí. A je to strašná škoda, ale možná proto, že v tom prostě nevyrostli, tak jak já. Protože musím říct, že většina z nás, co tam jsme takhle, tak fakt jsme v tom vyrůstali od malička, že třeba naši rodiče se tomu věnovali, většinou mámy teda, musím říct, že většinou mámy, nebo tam přejdou rodiče, které tam ty děti vodí a jako chtějí pomoct, nebo mají ten naturel prostě, že jako jo, tady by asi, jo, tak my do toho jdeme a pomůžeme vám. A pak ano, mají z toho tu radost. Ale to musíte mít opravdu asi vztah k tomu pohybu, vztah k lidem, ten je obrovsky důležitý, protože, jak já říkám, práce s lidmi je jedna z nejtěžších a na druhou nejkrásnějších.
0: Co máte společného s prostějovskou župou Sokolskou?
1: Tak v prostějovské župě Sokolské jsem zaměstnaná na svůj druhý půl úvazek od loňského roku a jsem velmi ráda, že jsem do tohoto spolku nakoukla, protože dřív, nebo já v mysli, co lidé kolem mě byli, tak se vždycky brala jako Česká asociace Sport pro všechny a Sokolové jako rivalové. A já si myslím, že je to strašná chyba, že to tak vůbec není. Ano, sokolství má u nás mnohem delší kořeny než Česká asociace Sport pro všechny, nicméně oba dva vycházíme z tyršovských myšlenek, věnujeme se té tělovýchově právě na té kondiční, rekreační úrovni a s lidmi, kteří to opravdu dělají dobrovolně. Takže to dobrovolnictví je tam jedna z těch důležitých součástí.
0: Já jsem se dívala, jaké plány má Krajská asociace Sport pro všechny a narazila jsem třeba na atletický víceboj, který má proběhnout v Olomouci, nebo na něco, co se jmenuje Medvědí stezka. Co vy vlastně děláte, jak o sobě dáváte vědět?
1: Tak v podstatě dáváme vědět, to je strašně složitý a to závidíme třeba právě Sokolům, že se jim to daří, že mají spoty v České televizi a jak my jsme se dozvěděli, tak bohužel je to finančně pro nás velmi náročné, takže tím prostě my hold se zvýrazňovat nemůžeme. Nicméně si myslím, že se nám daří na úrovni veřejnosti aspoň nějakýma akcema, který děláme pro veřejnost a z jednou z nich je bývala akce třeba v parku Sportovní den, kdy jsme tam vlastně dělali různé aktivity pro děti. Bohužel zase z toho dobrovolnictví trošičku jsme od toho museli ustoupit, protože lidí tam chodilo dost, ale těch organizátorů bylo málo. Nicméně tyhle aktivity, které máme jakoby v plánu našich akcí, jsou většinou pro členy České asociace sportu pro všechny, i když tu medvědí stezku právě pořádáme se sokolskou župou Smrčkovou Olomouckou a za to jim moc děkujeme, protože oni to dělají perfektně, umí to perfektně. Takže tam se sejdou právě Sokolové a Česká asociace sport pro všechny a dělají tu akci společně.
0: Jste soutěžní typ?
1: Já jo. Já jsem velmi, velmi na sobě musela zapracovat, protože od malička, teď to bude trošku znít jako vychloubání, ale není to, je to opravdu taková ta pokora, že člověk musí sám ze sebou umět pracovat. Mě docela dobře šla, i když jsem byla lump, tak docela dobře mi šlo jak učení, tak právě sport. Jak plavání, tak gymnastika, tak atletika, které jsem se potom začala věnovat od 5. třídy ve sportovní třídě na základní škole Hejrovského. A tam jsem si najednou uvědomila, že je krásný být furt první, ve všem první. A když mi to nešlo, tak jsem se krásně vztekala a kolikrát jsem i brečela, když mi něco nešlo, ale mě to pomohlo jako se zvednout a znovu začít bojovat. A tam jsem pochopila, třeba právě když jsme hráli Vybíjenou v té páté třídě, že když budeme všichni dobří v jednom týmu, když jsme tam byli výběrovka, jo, tam opravdu se šlo přes talentové zkoušky do té třídy, ale bylo tam lepší půlka, horší půlka, to tak máte vždycky. A když jsme hráli tu Vybíjenou, ono vás to nebavilo, protože my jsme během chvilky je všechny měli vybity. A tam jsem začala přestupovat na tu druhou stranu, u které jsem teda zůstala po celý svůj život už. V té atletice jsem ještě do té osmé třídy teda bojovala samozřejmě, že jsem chtěla být jedna z těch nejlepších. A když jsem přešla potom na gymnázium, tak jsem spíš se začala věnovat těm, co nám to moc nešlo a hecovat je. A je úžasný, když vidíte, kam lidi můžete posunout tím, že mají ve vás podporu a že v nich vyvoláte to, že prostě chcou. A to je bomba. To je prostě bomba, která vás posouvá dál.
0: Říká Věra Žáčková, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Dita Vojnarová.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Máte dokonalý přehled, co se týče toho pohybu. Znáte všechny možné věkové kategorie. Proč jste nikdy neučila, přestože jste sport studovala? To je má další otázka pro Věru Žáčkovou, kterou hostíme v Českém rozhlase Olomouc.
2: Je to zajímavé, že má dcera je teďka v období, je v 8. třídě, takže v 9. třídě čeká rozhodování, kam půjde. A ona se mě ptala, ty mami, a ty jsi chtěla na gympl? A já jsem chtěla na gympl. A teď jsem začala přemýšlet vlastně, že jsem neuvažovala o žádným jiným možným než o gymnáziu. A když vám řeknu ten důvod, tak to prostě neuvěří člověk. Má sestra se nedostala na zdravotní školu v Olomouci a další možnosti, kterou jí nabídli, bylo gymnázium v Litovli. A já jsem tam jednou jela, když jeli na lyžák, tak jsem ji vezla Krosnu a mě okouzilo to prostředí. Gymnázium v Litovli je totiž zámek bývalý a před ním jsou rybníky.
1: Ano.
2: A já miluju přírodu, vodu, protože své dětství jsem strávila na Vranovské přehradě u Znojma, kde rodiče mé mámy měli chatu. Nejkrásnější období mýho života. To prostě bylo pro mě jako tak do toho jdu a vůbec nic jiného mě nezajímalo. A navíc, jak já říkám, další takovej zrovna úplně ne ideální příklad, že jsem na gympl chtěla jít, protože jsem chtěla jít studovat vysokou školu. Ten důvod, proč jsem chtěla jít studovat vysokou školu, je ten, že jsem chtěla mít dlouho prázdniny. Tak jako se mnou to opravdu rodiče neměli jednoduchý, ale myslím si, že nakonec, co do mě vkládali, že jsem tak trošku splnila a udělala jim radost.
1: Abych to upřesnila, vy k tomu sportu opravdu máte blízko, nicméně na Fakultě tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci jste vystudovala obor management sportu a trenérství, takže tady máme jasno, proč ty funkce v Krajské asociaci Sport pro všechny. To byla první práce, kterou jste po absolvování dělala?
2: První a poslední, dalo by se říct, teda kromě té Sokolské župy, co je nový. Já jsem nastoupila ve svých 26 letech, kdy jsem přerušila studium na Fakultě tělesné kultury a to obor rekreologie ze zdravotních důvodů a nastoupila jsem za kolegyni, která odcházela do důchodu právě na tohle místo, ale s tím, že už jsem tam v té době dělala dobrovolnickou činnost v metodické radě, to znamená, že už v té době jsme organizovali jako metodická rada soutěže a tyhle akce, ale převzala jsem teda tu administrativní agendu a v podstatě v té jsem zůstala. A jsou v ní až dodnes a cítím se v ní velmi dobře.
1: Máme v Olomouci sportovní základní školy, jsou tady v okolí gymnázia, která jsou zaměřená na sport. Napadá mě třeba Čajkovského gymnázium nebo Prostějovské gymnázium, je tady vysoká škola. Tak co mladí lidé, kteří se tomu sportu právě věnují a pomoc k vaší straně?
2: Touhle cestou náš pan generální manažer Tomáš Masár, generální manažer České asociace sportu pro všechny, by si přál právě touhle spolupráci jít a to nejenom v tom smyslu, že by jsme brali výpomoc právě na tyhle akce, kdy ti studenti by zaprvé získali zkušenosti,
1: praxi,
2: přesně tak, jak jsem ji vlastně já si dělala ve svém oboru v té době, ale pro mě to bylo domácí prostředí, takže to nebylo nic nového. A určitě by jim to pomohlo v tom přehledu, protože já aspoň ze svých spolužáků vím, že nikdo se téhle volnočasové aktivitě nevěnoval. Všichni to byli bývalí sportovci, ať už lyžaři, volejbalisti, plavci, triatlonisti z různých prostředí, ale tuhle rekreační část nikdo z nich v podstatě kromě mě nedělal, což jsem teda zůstala hledět, protože to vás udiví. Tak si myslím, že ti rekruti prostě jsou na té Fakultě tělesné kultury právě z těch sportovních gymnázií, než z toho prostředí toho rekreačního sportu, té zábavy.
1: Kdybyste si mohla teď vybrat a zašla si na nějakou pohybovou hodinu, co byste si vybrala za sport?
2: Dcera dělá street dance a teda musím říct, že i když věkem už se do toho nehodím, tak to furt se mnou šije. Ty hodiny, co s ní strávím na soutěži, kdy začínáme ve 12 hodin a končíme o půlnoci, protože obsahuje dvě kategorie. Ne, že kvůli věku, ale tím se pochlubím, že je šikovná. Tak je i v juniorské kategorii, v dospělácké, takže opravdu tam strávíme dost času. A dcera mi říká, ty mami, já tě teda ale obdivuju. Víš, že tady tak vydržíš. Říkám, Ani, já sebe taky, ale mě to prostě baví a líbí se. Takže kolikrát trenérům, tak to znáte, trenér trenérovi, že? Tak jim občas do toho kecám, i když tomu moc nerozumím v téhle oblasti. Ale jo, já si myslím, že už si na mě tak nějak zvykli a berou mě, že prostě jsou součást týmu Just Us, který navštěvuje Anička. Takže možná tohle. Je pravdou, že tím, že jsem se v mládí právě věnovala jakoby sportovní gymnastice, ale zase u nás v rámci té rekreační základní tělesné výchovy a potom jsem přišla teda do toho výkonnostního sportu, což byla atletika, jakoby sportovní třída, tak mě potom strašně mrzelo, že jsem nestihla dalších spoustu jiných věcí. Takže potom jsem doháněla volejbal, doháněla jsem lyžování, ale dobrý, všecko se dohnalo, všecko jakž takž umím, dokonce jsem si v dospělosti jeden čas hrála i tenis s chlapama, s mým manželem a s kamarádem a s jedním právě naším seniorským sousedem, který už mezi námi není, je to pan Kasál, shodou okolností bývalý tchán Romana Šebrleho. Takže taková my jsme sportovní dědina.
1: Nikdy není pozdě a není důvod, proč to neskusit, když potom člověk touží. To jsme chtěli mimo jiné říct při dnešním povídání s Věrou Žáčkovou a rozhodně se asi obě podepíšeme pod to. Hýbejme se.
2: Určitě. Všichni se hýbejme, bude nám dobře.
1: Která byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Děkuji za to a naslyšenou.
2: Já vám taky děkuji, nashledanou.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: U Bodštátu uklidili trosky spadlé větrné elektrárny. Restaurátoři dokončují úpravy meteosloupu v Hranicích. Tripartita projedná zvýšení minimální mzdy, poté začne jednání o růstu platů. Dnešní počasí má být slunečné, místy až oblačné, s teplotami do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Technici na poli u Počtátu na Přerovsku uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Kovové části budou recyklovány, řekl to Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie. Větrník byl součástí parku se 4 větrnými elektrárnami, který provozuje soukromá firma. Počtátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 elektráren. Okolnosti pádu prověřuje policie. Restaurátoři před Sokolovnou Hranicích dokončují rekonstrukci 100 let starého meteorologického sloupu. Dnes do něj instalují všechny měřící přístroje, jako jsou hodiny, tlakoměry a teploměry. Hranická radnice nechala památkově chráněnou stavbu kompletně opravit za více než 1 000 000 korun. Popisuje městská památkářka Martina Cvešperová.
4: Je to zapsaná kulturní památka, součástí parku Československých legií. Byl to sloupek, který byl roky prázdný, bez měřících přístrojů, takže teď se mu vrací nejenom ta funkce a ta krása, ale myslím, že celé to prostředí toho parku dostane takovou nádhernou tečku za tou povedenou rekonstrukcí celého parku.
3: Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná vládní návrh na její zvýšení o 2,5 tisíce korun. Minimální výdělek by tak od ledna byl 24 900 korun. Po skončení jednání tripartity začne schůzka vlády s odboráři a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Podle ministra práce Aleše Juchelky za ANO by přidání mohlo být nejvyšší za poslední léta. Od dneška můžou lidé znovu kupovat státní dluhopisy. Resort financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Zájemci si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala je možné žádosti posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
5: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti. Sport.
3: České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém třetím utkání podlehli favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Podle univerzálky Moniky Brancuské potvrdili Srbky velkou sílu na útoku.
6: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde. Počasí.
3: Dnes se čekáme polojasno, místy až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16.

0: Poker bude slabý, proměnlivý, k večeru severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Přáslavic směr Olomouce řeší nehoda nákladního auta a dodávky. Pravý pruh je neprůjezdný.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Za okny je naprosto ideální počasí k tomu, abyste si vyrazili třeba do zoologické zahrady. No a inspirovat vás k tomu může náš prázdninový seriál, kdy se věnujeme jednotlivým zvířátkům v zoo na Svatém Kopečku a ani dnes po 11. tento seriál nebude chybět. Také se zeptáme Olomoučanů na to, kam rádi chodí, kam by rádi zavěděli vedli své přátele v Olomouci a naopak, co by třeba rádi změnili. No a k tomu všemu si budeme hezky hrát, třeba i pátou, tentokrát ale v podání Heleny Vondráčkové a nikoli Zuzany Norrisové, jak jste mohli zažít o víkendu, kdy film Rebelové běžel hned několikrát. No a ty krásné barvy, které do svého filmu zakomponoval Filip Renč, tak ty se opravdu povedly. No a tak nezbývá, než ještě jednou popřát, ať máte krásný, takhle barevný svět kolem sebe a ať si ho hezky užíváte i s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Tak než odbije pátá, na to si chvilku budeme muset počkat, ale jako písnička je to pořád nádhera. Nádherná je také olomoucká zoo, kam se po celé tyto prázdniny vypravujeme, no a bude to tak i v posledním týdnu. Ještě pořád totiž můžete sledovat tento náš seriálek a kdybyste zrovna nějaký díl prošvihli, tak na našem webu olomouc.rozhlas.cz najdete všechny hezky seřazeny a můžete si to poslouchat. No a dnes se vypravíme do zoo na Svatém Kopečku k zvířátkům, které jsou velmi populární. Sám si nejsem úplně jistý, čím to je, ale surikaty jsou prostě tahák. A povídat si o nich budeme s vedoucím oddělení marketingu Pavlem Javůrkem.
1: Můžete si jich zejména všimnout ve chvíli, kdy prostě stojí a nebo tak jako panáčkují a sledují, co se právě kde šustne. Jsou od přírody a od své povahy takové jako zvědavé, takže koukají třeba, co návštěvníci dělají, koukají třeba na odjezdy vláčku tady. Konec konců mají k dispozici takovou celkem velkou pozorovatelnu ve formě tady tohohle stromu, což je vlastně maketa baobabu, řekněme, na který s chutí lezou, mají skrz ten strom takovou trubku, která ústí do jeho koruny a po těch větvích potom můžou chodit a taky třeba postávat a koukat, co se teď děje.
2: Zrovna jedna surikata vlezla do díry, tak uvidíme, kde se nahoře vynoří. To jsou zvířata, která bydlí v norách?
1: Ano, dříve se používal třeba dvojslovný název pro ty surikaty, říkalo se jim hrabačka surikata. Mají síť různých nor, kolem těch nor oni se zdržují, vlastně hledají potravu, různě si tam prostě hrabou a podobně. A v těch norách mají taky jako jistou míru bezpečí, takže ve chvíli, kdy třeba ti hlídači, kteří takhle jako stojí, zahlásí blížícího se predátora, tak ostatní členové té skupiny reagují, takže se schovají do těch nor a čekají, než to nebezpečí pomine.
2: Jaké nory mají tady?
1: Nory tady mají v podstatě téměř po celém tom výběhu, kdy nejvíc jich mají tady v okolí toho kamenu a tamhle pod tím přístřežkem, což ovšem někdy mým kolegům jako způsobuje vrásky na čele, protože ve chvíli, kdy se vám ty surikaty množí, tak máte poměrně velký problém jako zkontrolovat mláďata, protože když mají mláďata v noře, tak se k ním nedostanete. Musíme potom počkat na to, než si mláďátka vynesou ven, což dělají. Dělají to ve chvíli, kdy se třeba ráno krmí, takže když kolegyně nachystá potravu vevnitř pavilonu, tak ty surikaty, krom toho, že přijdou ty dospělé, tak si sebou nosí třeba i ta mláďata.
2: Architekty těch nor jsou sama zvířata?
1: Ano, ano, architekty jsou sami surikaty, my jsme jim do toho nezasahovali.
2: Ovšem zimu předpokládám tráví vevnitř, to asi ani ven příliš nechodí.
1: Na zimu bývají vevnitř, ale mívají tady vlastně otevřený průchod a když chtějí, tak mohou jít i do toho venkovního výběhu, tak se nám můžou často naskytnout i poměrně bizarní pohledy, třeba surikat na sněhu, což není úplně běžné, samozřejmě v poušti Kalahari úplně moc nesněží a i oni právě v tu zimu, když chcou, můžou jít ven.
2: Tak jsem si říkal, co je to za ptáka, nebo jestli se to ozývá z vedlejšího výběhu a takový zvuk vydává surikata.
1: Jo, to je právě ten signalizační zvuk, kdy se snaží informovat ty ostatní o něčem, co tady asi spozorovala. Těžko říct, co se jí teď nelíbí, ale je to právě ten zvuk, kterým vlastně varuje.
2: Je to tedy surikata hlídkující nahoře na stromě na tom baobabu, ale ty dole se zdá, že je to příliš nevzrušuje.
1: To si to nezajímá. Zkoušel jsem jim jednou pouštět zvuky afrických ptáků, dravých, a přece jenom tohle jsou surikaty, které jsou prostě po generace chované v lidské péči v zoologických zahradách. Ale hluboko uvnitř mají pořád zakořeněné instinkty a znají prostě ty zvuky těch dravých ptáků z Afriky. Takže když jsem jim tady pouštěl jednoho orla, se kterým by se potenciálně mohla ta surikata v poušti Kalahari potkat, tak reagovali tak, jak jsem očekával, a v podstatě se okamžitě schovali do svých nor a byli z toho docela vyplašené. Takže uvnitř prostě vidí, že predátor se prostě ozývá nějakým způsobem.
2: Kterým zvířatům jsou surikaty příbuzné?
1: Jsou to promykovité šelmy, takže je to příbuzné třeba mangustám, které tu chováme v zoologické taky, nebo promykám.
2: Co děláte s těmi mláďaty, když se surikaty takhle rozmnoží?
1: Ono těch odchovů těch surikat tady nebylo v tomhle pavilonu úplně moc, jako nějaká mláďata byla, ale není to s každoroční pravidelností, řekněme. Něco tady třeba zůstane v té skupině, anebo to potom putuje do jiných zoologických zahrad. Zrovna u těch surikat to není tak, jak jsme se třeba bavili u žiráv nebo u hrabáčů. Není to koordinovaný program, takže ty mláďata můžete si umístit, jak potřebujete vy, nebo jak je třeba poptávka z nějakých třeba spřátelených zoologických.
2: Ze Svatého Kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Hané a jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

Ani z toho nemusíte být jelen, ale když jste všude zdejší, tak je to prostě pohoda. A všude zdejší můžete být i s Českým rozhlasem Olomouc. Za pár minut ale po vás budeme chtít především to, abyste byli olomoučtí. Protože jaká místa v Olomouci rádi navštěvují místní? Co mají na Olomouci rádi a co by naopak rádi změnili? I na tom jsme se ptali v olomouckých ulicích. Anketu přineseme v našem vysílání. Už za chvíli, hned po největším hitu Pauly Abdul, Rush, Rush.

0: Takové malé předobědové zvolnění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, co říkáte? Ale když už jsme v Olomouci, tak se vás zeptáme, máte rádi Olomouc? Jezdíte sem často? Pokud jste neměli moc času si ji projít, máme tu pro vás tipy místních obyvatel. Kam by vás vzali, kdyby vám v Olomouci chtěli představit svoje nejoblíbenější místo? A jsem zvědav, jestli tam bude třeba i nějaká hospůdka.
1: Já bych asi ukázala návštěvníkům kostel svatého Mořice. Je tam krásná architektura, krásná akustika. Často se tam konají varhanní koncerty.
2: Domský náměstí a jeho okolí. Protože tam je krásná atmosféra, taková ještě jako 100 let zpátky, tam je pořád ještě takový klid.
3: Já Rozárium, ta přední část podle toho staré strany, kde to je krásné, jsou růže, to je příroda, i ty lavečky, všechno, a vzadu jsou kavárny, lehátka.
4: Já mám nejoblíbenější Žerotinovo náměstí, kostel svatého Michala.
5: Villa Primavézy, protože není prostě nikde jinde.
6: Asi Rozárium Olomouc, je to přístupný všem, protože se tam ani neplatí žádný vstupný. Zároveň je to tam moc pěkný, v každé jako ročí moru je to právě úplně jinak.
7: Co na Olomouci máte ráda a co byste naopak ráda změnila?
1: Určitě mám ráda, že je tady spousta zeleně, různých parků, a co bych změnila v některých městských částech, větší důraz na údržbu.
6: No, mně se líbí ta velikost Olomouce, člověk všude jakoby dojde, a co bych změnil, možná to dopravní spojení, když už člověk potřebuje použít, tak si chvilku počká. No.
2: Olomouc se mi líbí, že je to malé město, že se všude dá dojít pěšky, a ráda bych změnila postavení laviček v parku. Ty trojice mě přijdou docela šílené vedle sebe, že tam, jak byly lavičky různě rozházeny do koutu, tak byly podle mě lepší.
3: Olomouc je nádherné město, ale zeleň chybí v centru. A když jsou ty horka a ty pařáky, tak opravdu je tady těžce dýchatelno.
4: Líbí se mi to centrum, ty uličky, plno kaváren, a změnil bych, já nevím, co bych změnil.
7: Kde v okolí Olomouce trávíte nejraději svůj volný čas?
1: V náměstí na Hané, tam vlastně máme známé a i rodinu, takže tam jezdíme na návštěvy a je to tam také malebné.
6: Buď to teda Svatý Kopeček, anebo Poděbrady, to je takový taky volnočasový procházka pěkná.
2: Poděbrady, já potřebuju vodu, takže tam.
3: Já mám ráda horbou vodu.
7: Kde v okolí Olomouce trávíte nejraději svůj volný čas?
5: Doma.
4: To vím přesně, ale to vám neřeknu, protože chodím se tam koupat, to je takové moje tajemství.
7: Z Olomouce Petr Protivánek, Český rozhlas.
8: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Tak nakonec na žádnou hospůdku nedošlo, ale myslím si, že tu si když tak najdete sami. A jestli vás třeba i při tom dnešním slunečném počasí trápí spálená pokožka, tak rady se dovíte v Babských radách. Kde jinde?

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašamy do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Některé melodie se prostě neomrzí, třeba ta od Kim Appleby, Don't Worry, na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Starosti vám ovšem mohla letos v létě a stále ještě může dělat spálená pokožka. Úlevu vám může poskytnout třeba obyčejný bílý jogurt anebo použité sáčky od čaje. A další tipy ty vám nabídnou teď Babské rady.
1: Babské rady.
2: Přeženeme-li to s pobytem na slunci, trápí nás potom naplá zarudlá kůže. Jak se v tomto případě ulevit od popálenin od sluníčka? Jednoduše, domácím sprejem složeným ze stejného dílu jablečného octa a vody. Zmírní bolest a svědění. Tyto příznaky potlačuje také koupel z ovesných vloček. Stačí je namlet a přidat jich šálek či dva do vody při koupání. Osvědčeným prostředkem už našich babiček a maminek byl bílý jogurt. Aplikujte ho na místo spálené od sluníčka a nechte působit alespoň 10 minut. Podobně pomáhá také majonéza nebo vychlazené použité sáčky černého čaje. Spálená pokožka k regeneraci potřebuje vlhkost, kterou ztratila během pobytu na slunci. Nezapomínejte proto na dostatečný pitný režim. Naopak se obloukem vyhněte přímé aplikaci ledu, který by spáleným místům způsobil ještě větší poškození. Stejně tak může tuto citlivou kůži dráždit chlorovaná voda.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Nepopsaná jako vzpomínka na Annu Julii Slováčkovou. Blíží se nám 12. hodina, no a dalším vysíláním Českého rozhlasu Olomouc už vás provede Zorka Ješková. Jirka Matějů se těší na slyšenou po 19. hodině v Rokli, kdy si budeme už podruhé hrát z nového výběrového alba skupiny Trabant Montáž a potkáme se nad ním i s Janou Modráčkovou Kaplanovou. Je nadále co nejpříjemnější poslech našich vln.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Silnici u Mohelnice uzavře rekonstrukce, bývalý dům s pečovatelskou službou v Lutíně nahradí nové zdravotnické centrum. Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. Oblačno, místy přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na komplikace v dopravě se od dneška musí připravit řidiči na Mohelnicku. Rekonstrukce tam až do 19. září úplně uzavře úsek silnice mezi místní částí Mohelnice, Květín a Slavoňovem, který spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka dotkne také 4 autobusových linek. Detailní informace k jízdním řádům autobusů a možnému zpoždění najdou cestující na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Demoličními pracemi začala stavba nového zdravotnického centra v Lutíně na Olomoucku. Novostavba nahradí několik let nevyužívaný dům s pečovatelskou službou v centru obce. Obec za práce zaplatí bezmála 95 milionů korun, hlavně z úvěru. Hotovo by mělo být příští rok na podzim. Pokračuje nezávislý starosta Lutína Jakub Chrást.
2: V přízemí bude lékárna, laboratoř a lékařka pro děti a dorost. V druhém patře budou 2 praktické lékařky a ordinace specialistů. Ve třetím patře budou 3 ordinace zubařů a 1 dentální hygieny. A v posledním patře bude rehabilitace a logopedie.
0: Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelných pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se osvědčila například při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby její vyškolený tým efektivně vedl. Více manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
3: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
0: V Hanušovicích na Šumpersku předělávají bývalé garáže na šatny a zázemí pro fotbalisty. Před 2 lety přišli při povodních o sportovní areál. Vedení města ho teď dočasně obnovuje na původním místě. První zápas tam fotbalisté odehrají příští rok na jaře. Nové sportoviště v následujících letech vznikne v Jesenické ulici na místě, které je před velkou vodou lépe chráněné. Pokračuje starosta Marek Kostka z hnutí Generace Y.
4: Potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. To dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
1: Sport.
0: V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i 2 české posádky. Rozjížďky čekají odpoledne Pavlínu Flamíkovou a Annu Šantručkovou. Letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno, k večeru až oblačno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů. Fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto se srazilo s motorkou v Prostějově v Říční ulici u nákupního centra. Příčinu střetu vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně. 2 osobní auta se nabourala v Přerově ve Ztracené ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté, místo havárie je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Za

0: zavolejte i vy 800 553 553.
1: Čtyři a půl minuty po 12. hodině. Dobré pondělní poledne vám přináší a přeje Český rozhlas Olomouc. Pokud vaši náladu a zdraví hodně ovlivňuje počasí, pak ten dnešek přináší dobré zprávy, protože sluníčko nám svítí, teploty jsou docela příjemné a pranostika říká, že pěkněli o svatém Bartoloměji na pěkný podzim máme naději. Tak můžeme doufat, můžeme se třeba těšit. Samozřejmě vám všem přejeme krásný den, ať už je jakékoliv počasí právě tam u vás, ale Bartoloměj, tak ten dnes opravdu slaví svůj svátek. Znamená to ten, který je bojovným synem a vedle Bartoloměje slaví ovšem také Natanel. Je to mužské křestní jméno hebrejského původu a znamená Bůh dal, Bohem daný. Blahopřejeme, pánové, pokud tohle jméno nosíte, a vše nejlepší i narozeninovým oslavencům. A na vás, na všechny, nejen na oslavence, se už těšíme v tuhle chvíli v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu Zora Jižková a telefon volný 221 555 444. Přejeme krásné pondělí.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání, ty pondělní, hezky se nám rozjeli s Petrem Reskem a pokračují s vámi. Konkrétně na telefonu je paní Beatka z Pňovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Beatka na telefonu z Pňovic. Já bych se dneska zahrál k nechým 30. narozeninám Františku Vrbovi ze Strukova. Všechno nejlepší a hodně zdraví mu přeje Beatka. Děkuji moc.
1: Blahopřejeme a vy jste vybrala Františka Ringo Čecha, písničku Zelená je tráva, tak zřejmě je to fotbalista, tak ať se dobře hraje, ať to dobře kope a samozřejmě blahopřejeme. Přidáváme také naše SMS-kové číslo, pokud byste svým milým chtěli poslat i SMS-ku. Máte možnost přes 723 70 33 51.

0: Tak tohle byla jedna fotbalová a pokračujeme dál. S paní Zdenička z Proskějova je s námi. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrinko, zdravím ještě jednou. Zdravím všechny pracovníky Českého rozhlasu Olomouc, všechny hodné, milé moderátory a jsem opět šťastná, že jste mezi námi. Dlouho jsem vás neslyšela.
0: Děkuji.
1: A písničku posílám. Marušce do Kroměříže, Miladce do Přáslavy, Zdeničce s Jarmilkou do Hrochova a Zdeničce do Holubic. Děkuji za krásnou básničku, co mě poslala na mobil. Vlastnice do Krnova, Julince do Přerova. A ještě, když slyším Aničku z Olešnice, jak mluví, tak mě to připomíná moji stařenku. Tak to už je všechno. A ještě bych chtěla, zůstávejme rozhlasoví přátelé ve zdraví a dělejme si radost pěknými písničkami. Zorinečko, písnička je i pro vás. Moc vám děkuji a těším se někdy opět naslyšenou.
0: Děkuji a budeme se těšit naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Zdravíme do Proskějova paní Zdeničku a máme připravenou Pavlínu Filipovskou. Včera neděle byla. No a budeme opět blahopřát, opět tady máme oslavence, krásné osmdesátiny, pozor, zahrajte k dnešním nádherným kulatým osmdesátým narozeninám pro pana Petra Leibnera z Bouzova. Panu Petru Leibnerovi přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí, hodně spokojenosti a lásku celé rodiny. Bývalí spolupracovníci Zemědělského družstva Bouzov Petru Leibnerovi blahopřejeme.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích, nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví pana Břeťu ze Štítu. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i všem posluchačům a vše známým, co si hrajeme. Tuto písničku dneska jsem to podařil posílat paní Janě Pospíšilkové do roštění, která dneska slaví narozeniny a tímto přáním mi přeje všechno nejlepší. Hodně zdravíčka a požehnání naší paninky Marie Svatohostinské a tak dále, jo. A taky všem pozdraví všem, co si hrajeme a tady naše kuchářka dneska byl dobrý oběd a samozřejmě vám za výběr písničky. Moc krát děkuji, mějte se tam hezky. Tady je trošičku zima, ale dá se to, je to pěkný.
3: Tak to je dobře, zdravíme do Štítu, opatrujte se, nashledanou.
4: Nashledanou, děkuju.
3: Tak to byl pan Břeťa Píska ze Štítu. Písnička ta už je připravená a bude to desatero v podání Lucie Bílé. A dáme si další přání. Je tady pan Jirka z Olomouce Stupkovi, který krásný pondělní den přeje úplně všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví všechny přátelé a všem přeje hlavně zdravíčko a hodně optimismu. Pan Jirka z Olomouce Stupkovi. Tak a další vzkazy přidáme opět za chvíli. Teď už Lucka Bílá.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Další nestárnoucí už je připravena, prozradíme za chvíli. Paní Liduška z Olomouce, dobrý den, vítejte.
2: Krásný den, paní Zorinko, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc, všem moderátorům i pracovníkům. Dnes bych chtěla zahrát písničku paní Janičce z Roštění k dnešním krásným narozeninám. Milá paní Janičko, přeji vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí, pohody do dalších dnů. Dále písničku posílám s poděkováním Břeťovi Pískovi, Věrušce Halouskové s Adámkem, Maruše z Kroměříže, Milace z Přáslavic, Jiřímu z Litovle a Jiřímu do Olomouce posílám též tuhle písničku. Když mu nikdo nehrává, tak ať má ode mě taky pozdravení. A vám pěkně děkuji ještě Haničkám Vrbovým, protože jsem na návštěvě, abych nezapomněla. Vám pěkně děkuji, paní Zorinko. Mějte se hezky a krásný zbytek dne.
1: Děkujeme, krásný den i tam k vám, děvčata. Naschledanou, zdravíme.
2: Naschledanou.
1: Dobrý den, zahrejte prosím holkám do Vápené, Marci a Jitce do Žulové, Helence z Uhelné, Vlaskyčce do Krnova a Standovi do Bernartic, taky Milatce do Přáslavic, děkuju za krásné písničky a nádherný den a hlavně dobré zdraví, přeje Anička z Vápené. Zahrajte prosím krásnou písničku k dnešním narozeninám milé manželce. Je to Janička Pospíšilíková z Roštění. Drahá a milá Janičko Pospíšilíková, přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, lásky, boží požehnání, přeje manžel Jirka. Paní Janičce Pospíšilíkové z Roštění blahopřejeme také z Českého rozhlasu Olomouc. Tak ať vás hlavně zdraví, provází

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: V Olomouci zůstáváme. Paní Věrka z Olomouce je s námi. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko. Ještě jednou vás zdravím a moc vám děkuji za vybrání písničky. A pozdravuju všechny posluchače Českého rozhlasu. Všem přeji krásný sluníčko odpoledne a aby přeji všem hodně, hodně zdravíčka a to tu písničku a velký taky všem nemocným, kteří jsou sami. Písničku krom toho posílám paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věřušce Halouskové s Adánkem, paní Vlastě, paní Janičce z Roštění, panu Jirkovi z Olomouce a Glitové. Děkuji všem, kteří mě taky nechávají zahrát a na který třeba si nevzpomenu, nebo mějte se všichni moc hezky a přeji vám hodně, hodně zdravíčka a děkuji vám, Norinko, za vaše vysvětlení.
1: Písničku rádi posíláme. Děkuji, také děkuji, vám. Děkuji, Zdeněk děkuji. Krásný i pro vás a Zlatý křížek, paní
2: děkuji
1: Věrka
2: vám,
1: z Olomouce. Nashledanou. Tak a pěkné pozdravení posíláme také od pana Roberta všem linkařům, šuplíkářům, moderátorům a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Všechny zdraví pan Robert. Krásné sluneční odpoledne přejeme. Zahrajte prosím pro radost a pro potěšení manželům Becanovým. Děkujeme za včerejší odpoledne ve Štemberku na Šlágru i dalším zúčastněným. Zdravíme i Lidušku Gotwaldovou a Lidušku Siglovou z Doubravice a Lenku do Jeřmaně. A Lence a Karlovi hrajeme také rodině Pytlíčkové, Navrátilové, Markyčce Václavské. Dnes na mě vzpomněla, na všechny myslí Sedláčkovi. Ještě jeden vzkaz. Písnička je také pro vnučku Viktorku Machovou do Olomouce. Složila zkoušky, červený diplom z vysoké školy dostala. Gratuluje babička Lenka a děda Vlastík.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Žijeme v době různých nebezpečí. Vše se lépe zvládá, jsme na ně připraveni. Věděli byste třeba, jak se zachovat v situaci ozbrojeného útoku? Policisté doporučují strategii USB. Utíkej, schovej se, bojuj. O aktivní sebeobraně si budeme povídat s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie České republiky. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání a do jeseníku zdravíme paní Lidušku, dobrý den.
3: Dobrý poledne, paní redaktorko, přeji vám a všem našim milým posluchačům. A já jsem slíbila, dala jsem slovo, že když dneska budu mluvit, tak budu mluvit hanácky. Tak a mám kamarádko, po 50 letech jsme se míjeli, až je to tak týden, co jsme se poznali, a je to Helenka z Uhelné. Heli, poslouchám tě a vidíš, že mluvím hanácky. A mám strach, protože jsi mě to nařídila, aby jsi mě to netýkla. Tak já tě zdravím a přeju tě hodně, hodně moc zdraví a moc ráda, že na starý kolena jsme se konečně zeptali. A posílám písničko a Stáničce do Lomnice, Lastičce do Krnova, Jaroškovi do Loštic, Lidušce Singlové, Jiřince do Sotkova, Dášence a všem, co mě znají, vždycky ráda, když slyším svý jméno, že mě, na mě někdo vzpomíná. A děkuji, paní redaktorku, pěkný den vám přeju ještě zbytek a někde zase naslečeno.
2: Děkuji, děkujeme i za krásnou hanáčtinu, to se prostě nezapomíná. A pozdravujeme naši pohádkovou babičku, paní Lidušku z Jeseníku. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Hezká písnička už připravená, Celine Dion a Barbara Streisand budou zpívat. Posíláme také paní Gottwaldové, panu Oldovi, sestře Zdenice za písničky, které mi posíláte. Děkuji také redaktorům, kteří nám umožní poslouchat tato hudební přání. Mějte se krásně a pohodově, zdraví paní Emilie. Zahrajte písničku Milé vnučce. Je to Viktorka Machová z Olomouce. Dnes složila poslední zkoušky a má červený diplom z vysoké školy. Děkuje a blahopřeje babička Lenka, děda Vlastík. Písnička letí paní Evičce z Krnova. Krásné odpoledne a hodně zdraví. Přeje paní Evičce z Krnova, paní Květa. Srdečně zdravíme a ještě tady máme poděkování. Moc děkuju paní Lidušce z Olomouce za pozdravení a za písničku. Moc a moc mě potěšila paní Lidušku Loničkovou. Zdraví pan Břeťa Píska ze Štítů.

0: Písničky Nepřání a Český rozhlas Olomouc se posunuli v čase, jsou 3:45 a prostor je tady teď pro paní Hanku z Moravského Berouna. Paní Haničko, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a hlavně paní Zorinku a samozřejmě všechny šuplíkáře, paní Irenku z Hulína, panu Petrovi z Přerova děkuji za přání ke svátku, paní Milenku z Broumova, Františka z Javorníka, Jirku z Litovle, Jirku z Jeseníku, paní Marušku z Prostějova, Eličku z Václavova a pozdrav posílám i panu Robertovi z Olomouce a všem přeju, aby prožili podzim líp, než bylo to úmorné horko, které nás provázelo. No, počasí jde od futra k futru, jak se říká u nás. A všem přeju hlavně zdraví, protože to si nekoupíme.
0: Je to tak. Tak písničku posíláme, bude od Ivana Mládka. Doufám a věřím, že se pobavíme, usmějeme při této skladbě a moc děkujeme za výběr i za zavolání. Paní Hanka z Moravského Berouna, paní Haničko, hezký den. Naschledanou.
1: Děkuji vám taky.
0: Pěkný pozdrav letí všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Je to pro radost a pro potichu, hlavně tedy těm, kterým nikdo nezahraje. Zdraví všechny paní Jana. Písnička pro radost a potěšení letí také paní Marušce Faltinkové a Nadi Kernerové z Hrabišína. Děvčata, moc a moc na vás myslím. Zdraví Milada a Monika z Dlouhomilova. Zdravíme paní Faltinkovou i Kernerovou. A pěkná písnička letí také pro milého přítele Zdeněčka, kterého mám moc ráda. A za všechno, co pro mě dělá, mu velmi, velmi děkuji. Zdeněčka zdraví Iva z Velkých Losin. Tak a my si teď dáme písničku od Ivana Mládka a začíná takto. Jedu velmi rychle, jedu ostře, jako kdybych prchal kosa nostře. 14 kubíků.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: A paní Boženka z Velkých Losin, dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, děkuji moc, že jste mě vzala. A chtěla bych, před měsícem asi jsem měla, necelým měsícem jsem měla kulatiny a dostala jsem plnou dárečku. Oslavy byly pěkný, tak bych chtěla všem poděkovat za přáníčka, za dárečky a za to, prostě, že jsme se sešli. Já nevím. Děkuju moc.
1: Dobře.
2: A ještě bych chtěla pozdravit Zorinko, paní Faltinkovou do Hrabišina, Oldu Crháka, Ivu, Dolo Velkých Losin a prostě a Slunčíkovi do Šumperka, že jim moc děkuju celé rodině. A prostě děkuju.
1: Písnička
2: a
1: je...
2: buďte všetci zdraví a posílám vám písničku. Děkuju moc, Zorinko, vám taky, jo?
1: Písnička připravená, Zorin. Jaromír Majer, nashledanou.
2: Nashle.
1: A písnička letí také Ivance z Velkých Losin. Děkuju za přání a písničku, které mi poslala. Mám ji moc a moc rád, její přítel.

0: Majer nám pomalinku dospívává. Ještě tady máme paní Aničku z Jeseníku. Dobrý den, komu budeme hrát? Paní Aničko, povídejte.
1: Ano, jsem u telefonu.
0: Ano, slyšíme
1: vás. Chtěla bych nechat zahrát písničku Mileně Peňákové z Písečné u Jeseníku, která má smutek v duši a jen tak pro radost od bratři Medvědu nějakou písničku.
0: Tak paní Mileně Peňákové, písničku posíláme. Doufám, že bratři Nedvědovi a Brontosauři potěší. Dáme si takovou svižnou, dáme si Frankyho Dlouhána, ať se líbí a smutky ať odplynou. Naschledanou.
1: Naschledanou, moc děkuji, Zorko.
0: To byla paní Anička z Jeseníku. Zůstaňte s námi, protože za chvíli po zprávách ve 13 hodin už vás čekají další osobnosti Česka. Oskar Hess tentokrát bude vzpovídat další zajímavé osobnosti, které v životě leccos dokázali. Tak se na to počkejte. A teď už budou to soupři.

0: Ne. Rozhledna na Pradědu se kvůli rekonstrukci uzavřela turistům. Oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. V Dolanech na Olomoucku během dneška skončí částečná uzavírka na silnici první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem. Řekl to Miroslav Mazal z oddělení komunikace ředitelství silnic a dálnic. Dělníci v Dolanech od půlky července opravovali vozovku, dopravní značení a krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání. Pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
1: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky, a většinou to je teda ve světě becením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
0: Při pádu elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havárii v Česku vyšetřuje policie. Dobrovolnickou pomoc Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Dobrovolnické centrum už proto vypracovalo speciální manuál a organizuje školení i dílny. Podle člena týmu a projektového manažera Ondřeje Němčáka je koordinace dobrovolnické práce důležitá.
2: Aby jsme působili vlastně co nejprofesionálněji a těm našim studentům, kteří s námi na to dobrovolnictví, na ty místa a zasažená těmi krizemi jezdí, tak aby jsme byli vlastně co nejvíce nápomocní a ty situace co nejlíp zvládali i vůči třeba těm záchranným složkám a nekomplikovali jsme jim tam tu práci.
0: Olomoučtí vysokoškoláci pomáhali například při odklízení škod po tornádu na Jižní Moravě, po nedávných povodních v Jeseníkách, při covidové pandemii nebo při zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny. Turistům se ode dneška dočasně uzavřela rozhledna na vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodíváme až do 12. října. Podrobnosti na webových stránkách hotelu Praděd vysílač. Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola turnaje WTA v mexickém Monterrey. 38. hráčka planety porazila na úvod generálky na blížící se Grand Slam US Open Chorvatku Rožičovou ve dvou setech. Česká reprezentantka zvítězila 6-4 a 6-3. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů, povane mírný severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala na silnici první třídy číslo 11 na Šumpersku. Na křižovatce mezi obcemi Chromeč, Vyšehoří, projíždějte tam opatrně. Dvě osobní auta se srazila v Prostějově, v ulici Marie Majerové. Nehoda skončila bez zranění, místo je průjezdné. Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadlech v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiný době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pást, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Jako, já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený. Není to všecko normadicky teď, jo. Aby já se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takový ten sekirník.
1: Ten ras.
2: A
1: když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, kteří si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
2: Letos jsem byla jeden den, anebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba, jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažené jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný. Jo, že to je dost povrchní. To učím 15. rok tam, o 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec Jo.
1: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat. Jako, jak vy to poznáte vlastně?
2: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
1: Jo.
2: Tak ta schopnost, když jim dáte jiný okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
1: Reagovat na připomínku.
2: Reagovat, být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten jeden, já to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročné, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusí příští rok znovu. No.
1: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
2: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, my jsme se snažili o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí ti maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všeho. A zase to znova vystavět.
1: Ano, protože každý den je jiný. Divák je
2: no,
1: jiný.
2: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
1: Naprosto,
2: tohle.
1: S tím úplně souhlasím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měla jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z roušku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem se to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No, a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty úplně ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmen a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té růd jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, kteří to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne, že mně se to taky stává, jo, občas, jo. Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No, já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnický jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazu. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já jsem mu přiděkoval, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme se tam jako s Tomášem Havlínkem a tak, to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílý tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidný, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejbou, no, jasně.
2: Všecko vidíte.
1: No. Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma. Doma nosíte
2: ne, ne,
1: si to
2: ne,
1: furt.
2: Ne. To jsou pak nebezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo jak úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, a... tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo si strašně, já jsem jako ve znamení střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám noci karty, jestli to bylo tak strašný. No ne, šílená. Ale je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako, to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je taky režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo, v roce 22 bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetla.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. Ja, on byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo, ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Sean tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby. Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak, takže to bylo jako komplexní znalost i toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil, jo. Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách o těch lidech, o těch těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já jsem.
1: Je to tam
2: já napsáno? Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo? Pokud teda nekouká do textu. Jo? No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako, tak skončil, jako to je tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako, tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný
2: tři
1: film.
2: Věci. No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to
1: si?
2: Jsme skoro moc neřili, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Trosky spadla větrné elektrárny odkliděli technici v Podštátu na Přerovsku. Novou mapu autovraků mají v Šumperku. Rýmařov dokončuje parkoviště na ulici Opavská. Oblačno

0: ve výši 35 milionů a to je nejenom na ten projekt splaškové kanalizace, ale budeme z něj financovat i opravy těch místních komunikací.
1: Šumperští strážníci spustili mapu, která na internetu zobrazuje polohu dlouho odstavených aut ve městě. Cílem je informovat veřejnost, které vozy už strážníci evidují jako vraky, popisuje Martin Pelnář, ředitel městské policie.
2: Dochází k duplicitám, že my to nějakým způsobem se nabereme sami, strážníci na ten vrak přijdou, pak nám to ohlásí lidé a třeba jeden vrak nám ohlásí 3-4 oznamovatele. Tak jsme si řekli, že by nebylo špatné, aby ti lidé věděli, vlastně pokud se s nějakým vrakem setkají nebo ho zaregistrují, že se podívají na tu interaktivní mapu a budou vědět, že ten vrak je už v péči městské policie a v jaké je fázi.
1: Rýmařovská radnice má téměř hotové nové parkoviště na Opavské ulici. Jde o oblast okolo bytového domu číslo 22. Nově tam zaparkuje zhruba 10 aut. Nová parkovací místa jsou vsakovací. Mají pomoci udržet vodu v krajině a zároveň se v létě tak nezahřejí jako běžná asfaltová stání. Práce budou kompletní tento týden, říká nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko. Město muselo k novému parkovišti postavit i cestu.
3: Asfalt už tam je, dělají tam nějaké terénky ještě a tam žádné parkoviště nebylo a ty lidi tam parkovali vlastně na louce v bahně a tak jsme to chtěli zkulturnit, je to průjezdní místo městem, takže jsme tam chtěli zkulturnit to parkování. Sport.
1: Autokrosový závodník Petr Nikodém vyhrál v Přerově závod seriálu Mistrovství Evropy v kategorii Super Buggy a připsal si pátý triumf z 8 dosavadních kol. Navýšil tak náskok v čele šampionátu na druhého Francouze Teja na 34 bodů. V přerovské Rokli se finálová jízda kvůli havárii opakovala. Nikodém měl v závěru problémy s výkonem do cíle, ale i tak dorazil na prvním místě s 2vteřinovým náskokem.
4: S takhle staženýma půlkama jsem dlouho nejel do cíle a stalo se to někde 6 kol do cíle, kde jsem přestal mít otáčky, přestal jsem mít výkon. Stačilo to tak někam na půlku výkonu a jsem pak už jenom kontroloval, jestli mě dojíždí hodně. Naštěstí trať je tak naklouzaná, že to není úplně jednoduchý, ten výkon není tak lehce přenesitelný. To nám pomohlo a já jsem hrozně rád, že nám to jednou vydrželo do cíle, když už se něco stalo. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačnou, místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Základní auto se srazilo s osobním vozem na Přerovsku a za obcí Vysoká na cestě do Dubu. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Čtyři minuty po 14. hodině posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Milé naše posluchačky, myslíte, že existuje ideální manžel? No kdo ví, možná, že ho doma máte, právě teď odpovídáte. A pokud ne, tak zkuste vyhrát třeba novou knížku od nakladatelství Kazda, která se právě jmenuje Ideální manžel a k tomuto tématu má rozhodně co říci a osvětlit. Vyhrát tuhle knihu můžete v Hřebicích, v našem vědomostním kvízu, už za chvíli na telefonu 221 555 444. Je tady také plechový herníček s naším logem, fleška, máme tady i CDčka, třeba legendární rozhlasový cyklus Pohlednic Mirka Kobzy Od pradědu na Hanou, tentokrát na CD. Máme tady audioknihu Temná dcera a máme tady i spoustu hudebních CDček. Zora Ješková u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se na vás.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Poslední týden před sebou mají srpnové hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Tak pojďme na to, pokud jste v srpnu ještě nevyhráli, máte šanci. Telefon 221 555 444. Prosíme o 3 správné odpovědi a pozor na 10-vteřinový časový limit. A kdo je s námi jako první na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Jišková, tady Jirka z Jeseníku.
2: Dobrý den, pane Jiří, vítejte ve hře a můžeme zkusit.
3: Gratuluju panu Robertovi z Olomouce za včerejší výhru v kvízi. Gratuluju.
2: Ano, výborně. Jo, tak
3: děkuju.
2: Blahopřeji také. No a kterou otázku zvolíte vy?
3: Trojku, prosím. Trojku.
2: Číslo 3. Otázka třetí se ptá, co je to konečíř? Konečíř. Konečíř je buď za A dělník v dolech, nebo za B bodná, dlouhá, úzká zbraň, a nebo za C chirurgický nástroj. Co to je končíř?
3: Já bych řekl Bčko.
2: Říkáte dlouhá, úzká, bodná zbraň. Používala ji ve 14. až 18. století především jízda a skutečně je to bodná zbraň. Je to přesně tak? Pojďme dál.
3: Šestku, prosím.
2: Otázka číslo 6 nás zavede do Zlína. Která řeka nebo říčka protéká městem Zlín? Zlínem protéká za A Bečva, za B Morava nebo za C Dřevnice?
3: Bečva bych řekl.
2: Říkáte, že Zlínem protéká řeka Bečva? Tady jsme špatně. Bohužel, je to říčka Dřevnice. Škoda. Nedá se nic dělat. No, tak těšíme
3: jasný,
2: se na vás příště.
3: Toto přeju úspěch dalším a ono se neštěstí se udaví, jak se říká. Děkuji vám.
2: Určitě to vyjde. Děkujeme a nashledanou. Tak, bohužel, tady to nevyšlo. Pokračujeme ale dál ve hře Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, tady Lenka z Hinčic.
2: Paní Lenko, vítáme. Takže otázka, kterou si vyberete jako první.
4: Dvojku.
2: Otázka číslo 2. Co jsou to, nebo co je to grundle? Tak grundle. Grundle je buď za A malá mořská malá drobná ryba, nebo za B hudební nástroj, nebo za C tesařský nástroj. Co je to grundle?
4: Já zkusím to Cčko.
2: Grundle říkáte, že je tesařský nástroj.
4: Nevím.
2: Grundle. Tesařský nástroj bohužel není. Je to malá drobná ryba, říká se tak také pokrmům z těch drobných rybek u nás, mřenka a hrouzek. Škoda.
4: Já jsem si myslela, že to by nějaký nástroj, že to je takový zvláštní název.
2: Grundle, je to zvláštní.
4: Nevadí.
2: To úplně souhlasím. Děkujeme za hru, nashledanou.
4: Hezký den.
2: Pokračujeme dál, Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Zatím teď míříme, dobrý den.
5: Dobrý den, Aleš Brno.
2: Vítejte, pane Aleši. Tak 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
5: Takže zkusím jedničku.
2: Otázka číslo 1. 79. narozeniny slaví právě dnes moderátor, herec Jan Rosák. On kdysi v letech 1987 až 2000 opravdu dlouhou řadu let moderoval jednu velice oblíbenou soutěž, televizní soutěž. Jak se jmenovala? Za A videotest, za B videoskop, za C videostop. Takže videotest, videoskop nebo videostop?
5: Je to za C videostop.
2: První bod pro vás a pojďme dál.
5: Sedm.
2: Otázka sedmá se ptá, čím se měří elektrický proud. Za A je to ampermetr. Za B voltmetr, za C obyčejný metr.
5: Voltmetr.
2: voltmetrem říkáte, že se měří elektrický proud. Elektrický proud se měří ampermetrem.
6: A
5: voltmetr teda slouží?
2: Voltmetr, přiznám se, je to elektrický přístroj, který měří velikost elektrického napětí. Takže jedna věc je elektrický proud a druhá věc je elektrické napětí.
5: Já jsem to jenom obrátil prostě. No,
2: nevadí.
5: Nedá se jich dělat příště. Mějte se pěkně.
2: Děkujeme za hru. Naschledanou. Tak a pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. A kdo pak je teď s námi? Dobrý den.
7: Anička, vy tohle to zkouší.
2: Dobrý den, paní Aničko, vítejte, vítejte. 4, 5, 8, 9, 10.
7: Tak, zkusíme od té čtyřky.
2: Já tady mám text jedné písničky, je velice známá. Hledáme jméno zpěváka, určitě tu písničku znáte. Zpívá se tam Rozhod jsem se léčit lásku lékořicí, objednám si aspoň 1000 odnoží. No, znáte určitě zpěvák, ale vlastně také i herec. Vašek Neckáří naspíval, nebo za B. Jiří Suchý, nebo za C. Valdemar Matuška.
7: Neckář.
2: No jasně, je to Václav Neckář. Ano. Vy jste to řekla tak nesměle, ale je to pravda.
7: No to jsem váhala mezi ním a Matuškou.
2: Tak odpověď byla správná. 5, 8, 9, 10.
7: Tak půjdeme na tu pětku.
2: Tak možná znáte knihu, možná znáte spíše film Tankový prapor. Tankový prapor. V tom filmu Lukáš Vaculík v hlavní roli. No kdo je autorem právě té knihy Tankový prapor? Je to buď za A. Miloslav Švandrlík, nebo za B. Josef Škvorecký, nebo za C. Ivan Klíma.
7: A já typuju to Švandrlíka.
2: Miloslav Švandrlík, říkáte.
7: A je to chyba.
2: No, bohužel, bohužel. Autorem předlohy té knižní je Josef Škvorecký. Škoda.
7: Bohužel. Ale to, no třeba ještě mám 3 dní nebo kolik dokonce.
2: Určitě ještě mnohem více, protože posledního srpna tady máme příští pondělí. Takže budeme držet tak palce. Paní Aničko, pozdravujeme. Naschledanou.
7: Taky Zorinko. Naschledanou.
2: Uděláme si malou rekapitulaci. Zbývají pouhé 3 otázky. 8, 9, 10. Kdo je teď s námi na telefonu? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva.
2: Paní Evo, vítáme vás. Odkud voláte?
8: Já volám z Králík.
2: Zdravíme vás tedy. 8, 9 nebo 10?
8: 8.
2: Hluchavka bílá. Hluchavka bílá je u nás hojně rozšířená léčivá bylina a je vhodná také k léčbě nachlazení, angíny, chřipky a pro tento účel, pro to léčení se sbírají co? Za A listy, za B květy, za C kořen.
8: Květy.
2: Ano, jasně, jasně. Dáte na bylinky nebo spíše na klasickou léčbu?
8: No, dohromady, ale radši bylinky.
2: Ano, výborně. Tak a teď 9 nebo 10?
8: No, 9.
2: Hlavním městem Turecka je které město? Za A. Ankara, za B. Istanbul, za C. Izmir.
8: Istanbul.
2: A v tom se neustále chybuje, protože
6: always
2: je to Ankara samozřejmě, bohužel, tak nedá se nic dělat. Děkujeme za hru, těšíme se příště, naschledanou.
8: Taky děkuji, naschledanou.
2: Takové dnes byly hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Těšíme se v této soutěži na vás opět zítra v tomto čase.
9: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zůstaňte s námi i dál, protože za chvíli vám přineseme další příběhy našich sousedů.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Běhy našich sousedů. Tak to je vzdělávací projekt neziskové organizace Postbellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. No a po celé prázdniny vám v letním seriálu Českého rozhlasu Olomouc přinášíme nevšední osudy pamětníků z našeho regionu, právě tak, jak je zaznamenali žáci a žákyně základních škol a gymnázií tady v Olomouckém kraji. My si dnes připomeneme příběh disidenta Tomáše Hradílka z Lipníku nad Bečvou.
1: Pan Tomáš Hradílek patří mezi významné lipenské osobnosti. Nejen proto, že byl ministrem vnitra a tykal si s Václavem Havlem, ale hlavně pro své pevné zásady při obhajování občanských práv. Do politiky vstoupil ve velmi složité době.
2: Bylo to shodou okolností v době, kdy už nedocházelo nějakým hrozným krvavým zločinům, kdy nastupovalo takzvané Pražské jaro. V rámci toho Pražského jara jsem se nejprve stal kandidátem a poté i členem komunistické strany, protože jsem měl pocit, že je právě v silách nás, těch lidí, kteří uvažují už reformně a progresivně, dosáhnout toho, aby se v téhle naší zemi prostě napravili ty společenské poměry, které tady v roce 1948 započaly.
1: Jeho nadšení ale brzy vystřídalo zklamání, ne však rezignace na snahu s nespravedlností bojovat.
2: Bohužel zlom pro mě nastal, když došlo ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy. Viděl jsem, že došlo k té nešťastné změně za Dubčeka, to převzal Gustáv Husák, tak jsem dával najevo svůj nesouhlas s vývojem v komunistické straně a veřejně jsem se k tomu vyjádřil. A v srpnu roku 69, když milice armáda zasáhly proti lidem, kteří protestovali při prvním výročí okupace a byli za to biti, tak jsem řekl a dost s touhle stranou už nechci mít nic společného a požádal jsem o vyškrtnutí členství.
1: A s tím započaly i problémy. Pan Hradílek nesměl pracovat jako vedoucí pracovník, aby nekazil své podřízené. Na nedemokratický vývoj v naší zemi však upozorňoval dál, i s manželkou, která sdílela stejné názory.
2: Když byly na podzim roku 76 všeobecné volby, tak jsme si s manželkou řekli, že tyhle volby budeme ignorovat a že k ním nepůjdeme.
3: K volbám tehdy opravdu nešli. Dokonce do domu nevpustili ani komisi s mobilní urnou, která měla zajistit, aby účast při volbách byla 100%. Své postoje se rozhodl pan Hradílek vyjadřovat společně s dalšími statečnými osobnostmi.
2: Když vznikla Charta 77, tak jsem se hned začátkem roku 77 v lednu stal jejím signatářem.
4: Mohli bychom panu Hradílkovi závidět, že byl v kontaktu se Sašou Vondrou, Danou Němcovou nebo Václavem Havlem, ale podpis charty mu do života přinesl řadu problémů.
2: Baringotka stála před domem. To byly takové veselé věci, kdy byl hlídán celý dům nepřetržitě. Někdy se mi dokonce i povedlo z ostře sledovaného domu prostě utéct v noci.
5: Naštěstí přišla sametová revoluce. Pan Hradílek se stal zakladatelem občanského fóra, poslancem a na několik měsíců ministrem vnitra. Ani po ukončení aktivní politiky nezůstal k vývoji v naší zemi pasivní. V roce 2017 se kvůli obavám o ohrožení demokracie rozhodl držet hladovku. Co ho k tomu vedlo?
2: Já jsem měl strach z toho, že prezident Miloš Zeman zvrátí vývoj v této zemi směrem k jinému azimutu, k Rusku.
4: Hladovku držel 18 z původně plánovaných 40 dnů. Rodina ho naštěstí přemluvila k jejímu ukončení.
2: Jinak jsem byl odhodlán v tom dál pokračovat, ale ne za cenu toho, aby trpěli i moji nejbližší. To v žádném případě.
0: Disidenta Tomáše Hradílka jste slyšeli v tomto příběhu našich sousedů tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pro projekt Příběhy našich sousedů jeho vyprávění zpracovali Tereza Koláčková, Veronika Muchová, Kristýna Němčáková, Jan Polák a Tereza Zamazalová ze základní školy Osecká v Lipníku nad Bečvou.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tím prvním nádvořím a vysokou věží, která činí nad Hanáckými rovinami a také slouží jako rozhledna. Právě tak dnes známe zámek Tovačov. My se ale v panských sídlech v dalším vydání cyklu

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Bobek v odpolední Českého rozhlasu Olomouc a v tuhle chvíli už nás čeká další díl cyklu Panská sídla střední Moravy. Už jsem naznačila, že se dnes vydáme do Tovačova, ale pozor, zámek určitě nenavštívíme. My navštívíme úplně to první panské sídlo, které tam kdysi chránili bažiny. Více o raných dobách Tovačova a tvrzi v Tovačově nám teď poví historik z Univerzity Palackého David Papajík.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Tovačov byl významným sídlem už ve středověku, označovaným jako tvrz, takže někdy nesprávně se o Tovačovu mluví jako o hradě, ale ty písemné prameny jednoznačně vlastně stotožňují Tovačov s tvrzí. Ono je to dáno i tou polohou. Hrad si představujeme někde na vysokém kopci, ale Tovačov je v rovinaté poloze a vlastně hlavní obranným prvkem byly močály. Dlouhou dobu nebylo jasné, kdo byl zakladatelem Tovačovské tvrze, ale dnes se přikláníme k tomu, že je to země panské založení, to zná panovník. Král, případně moravský markrabě. Nevíme přesně, kdy k tomu došlo, snad ve druhé polovině 13. století. Tvrz je poprvé připomínána až v roce 1321, kdy král Jan Lucemburský zastavil tvrz a okolní majetky Jindřichovi mladšímu z Lipé. Páni z Lipé ale dlouhodobě na Tovačově nesídlili a panovník před polovinou 14. století zastavil toto panství rodu Cimburků. Ti jsou poprvé na Tovačově připomínáni v roce 1349 a udrželi se zde až do roku 1502. Je potřeba říct, že doba Cimburků pro Tovačov byla zlatou dobou. Je to doba největšího rozkvětu a co je klíčové, Cimburkové na Tovačově sídlili. Bylo to jejich hlavní rezidenční místo. A tady bych chtěl připomenout minimálně dvě významné osobnosti. Byl to Jan Tovačovský z Cimburka, který se stal nejvýznamnějším husitským šlechticem na Moravě, vlastně hlavou husitské šlechty v první polovině 15. století, šlechticem, kterého se obávali měšťané v Olomouci, ale měšťané v Brně a jinde, myslím katoličtí měšťané. A byl to nejvýznamnější šlechtic na Moravě v téhle době a on sídlil na Tovačově. Takže Tovačov byl vlastně centrem husitství na celé Moravě. Jak máme v Čechách nějaká centra husitství, třeba Tábor, tam jsou samozřejmě ti hodně radikální husité, tak na Tovačově bylo vlastně sídlo zase moravských husitů v případě toho Jana Tovačovského z Cimburka a on dopadl dobře, kdy dokázal i v polipanské konsolidační době, tedy kdy ti husité byli poraženi, nebo řekněme ti radikální husité, udržet svůj vliv a komunikovat i s tou druhou stranou, s tou katolickou stranou.
3: Jak se podepsalo jeho panování na té tvrzi, nebo už můžeme mluvit o jiné stavbě?
2: Za Jana Tovačovského z Cimburka určitě musíme mluvit pořád o tvrzi. My bohužel neznáme jeho stavební aktivity, ale lze předpokládat, že docházelo k posilování, opevnění toho sídla, protože hrozilo nebezpečí útoků katolických sil, takže opevňování muselo za něho proběhnout, ale písemným prameny to doloženo nemáme. Ten Jan Tovačovský z Cimburka zastával úřad moravského zemského hejtmana v letech 1437 až 1459. Takže je to 22 let, takže to je strašně dlouhá doba. A vlastně na jeho pozici, postavení a vliv navázal jeho syn a rovnou bych řekl slavnější syn, Ctivor Tovačovský z Cimburka, který byl jednoznačně nejvýznamnějším šlechticem na Moravě a možná bychom mohli říct i v českých zemích. Ten Ctivor Tovačovský z Cimburka byl moravským zemským hejtmanem v letech 1469 až 1494, čili vlastně ještě delší dobu než ten otec. A v případě Ctibora Tovačovského z Cimburka my víme i o jeho stavebních aktivitách na Tovačově.
3: A o těch stavebních aktivitách i o spanilé věži nám profesor David Papajík poví zase za týden v cyklu Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Naslyšenou se těší také Aleš Spurný.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Máme tady důležité upozornění pro řidiče. Na komplikace v dopravě se musíte připravit od dneška vy, kteří budete projíždět Mohelnickem. Co se tam děje a také na jak dlouho, i o tom se dozvíte v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Budou tady za 5 minut v 15 hodin.

0: Veterservice představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Silnici u Mohelnice uzavře rekonstrukce. Nové místo pro přecházení bude v Jeseníku v Šumperské ulici. Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. Oblačno, místy déšť, přehánky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na komplikace v dopravě se od dneška musí připravit řidiči na Mohelnicku. Rekonstrukce tam až do 19. září úplně uzavře úsek silnice mezi místní částí Mohelnice Květín a Slavoňovem, který spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka dotkne také 4 autobusových linek. Detailní informace k jízdním řádům autobusů a možnému zpoždění najdou cestující na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. V Hanušovicích na Šumpersku předělávají bývalé garáže na šatny a zázemí pro fotbalisty. Před 2 lety přišli při povodních o sportovní areál. Vedení města ho teď dočasně obnovuje na původním místě. První zápas tam fotbalisté odehrají příští rok na jaře. Nové sportoviště v následujících letech vznikne v Jesenické ulici, na místě, které je před velkou vodou lépe

0: ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby ji vyškolený tým efektivně vedla. Více manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
1: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
2: Sport.
0: Přerovská tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku. Je to její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o 1 pozici před olomouckou Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila Sarah Bejlek, která po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati je na 29. místě. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menšík z Prostějova. Figuruje na 18. místě. O 1 pozici za ním je Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu. Ze 14. příčky. Světovou jedničkou ve čtyřhře je nadále Kateřina Siniaková. Pozici světové jedničky dál drží Arina Sabalenková, mužské pořadí suverénně vede Jannik Sinner.
2: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přehánky. Teploty 19 až 23 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehoda motorkáře částečně omezuje provoz na silnici první třídy číslo 11 na Šumpersku v Serpentinách mezi obcemi Bukovice, Bušín. Motorkář boural taky na Olomoucku. V Hlubočkách nehoda se stala v Letní ulici, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři a půl minuty po 15. hodině, krásné odpoledne přeje Český rozhlas Olomouc. Tady nad Olomoucí a okolím svítí sluníčko. Doufáme, že také u vás. No, je to taková ideální konstelace pro to, abychom se vydali hezky někam na výlet. Co říkáte? Třeba s naším zámeckým létem vydáme se na Lounsko v Ústeckém kraji, kde v obci Jimlín stojí zámek jménem Nový Hrad. Proč vlastně hrad, když je to zámek? Tak i na to se zeptáme. Za chvíli dostane slovo váš průvodce tímto pořadem František Kinský. Tak si na to počkejte. I dál přejeme hezký poslech Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Olomouc, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Olomouc, letní písničky, které nestárnou.

0: Tak nám prázdniny pomalu končí, no a s nimi se blíží i závěr našeho zámeckého léta. Na Šlechtická sídla vás budeme zvát ještě celý tento týden. Kam se tentokrát vydáme, to už je otázka pro Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Na dnešní výlet zamíříme na hrad později přestavěný na zámek, ležící na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Jedná se o zámek Nový Hrad. S jeho stavbou v 15. století vznikla i nová větev rodu, páni Novohradští z Kolovrat. Více nám už řekne Eva Bucharová.
3: Už více než 10 let mohou turisté navštěvovat zámek jménem Nový Hrad v Jimlíně. I o tom si popovídám s jeho ředitelem Josefem Kabátem. Před těma rozsáhlýma opravama tady fungovalo co?
4: Zámek měl hospodářské využití, bývaly tady jednak byty zemědělců, byla tady traktorová stanice, kanceláře Národního výboru, stáje, chlévy, drůbežárna.
3: No podle toho, co říkáte, se nabízí další otázka. Čím jsou všechny ty prostory? Čím je to všechno vybavené?
4: Tady máme zapůjčený nábytek ze sbírek třeba Mosteckého muzea, muzea v Lounech, Teplického muzea, něco jsou výkupy z antiků.
3: Kolik těch místností se takový návštěvník může projít?
4: Kdyby si vybral všechny okruhy a všechny je absolvoval, tak stráví na zámku zhruba 3 hodiny. Počet místností desítky.
3: Co už na zámku vlastně bylo a zachovalo se jako původní, to jsou všudy přítomné trámy na stropech. Ty přehlédnout nelze a jsou něčím specifické.
4: Jsou unikátní. Je to zřejmě nejucelenější soubor manieristických trámových stropů, který se v České republice dochoval. Jejich celkem 13, každý je originál, každý je ručně malovaný. Mají na sobě třeba rostlinné motivy, motivy ovoce, motivy ptáků, anebo jenom ornamentální malbu.
3: Tyhle ty malby, o kterých mluvíte na těch trámech, museli tady projít rozsáhlou rekonstrukcí.
4: Je to tak, stropy byly vzhledem k předešlému využití zámku silně poškozeny, ale restaurátoři odvedli vynikající práci, takže jim vrátili jejich původní podobu.
3: Jedna z mnoha místností je lovecký salonek.
4: Lovecký salonek je zařízen právě v duchu těch loveckých zálib majitelů zdejšího panství Schwarzenbergů, kteří ho využívali jako lovecký zámek, pořádali tady pravidelné lovecké zábavy, na podzim pořádali tady plesy.
3: Tak my jsme teď prošli vlastně 2 kaple, jednu menší a teď jsme v té větší.
4: Ta první byla stará hradní kaple, která ovšem nestačila premonstrátům, kteří se v roce 1649 utekli ze Strahova před morem a začali budovat tuhle kapli novou, podstatně větší. Tuto kapli svatého Josefa dokončil až Gustav Adolf z Warensbachu, autor té barokní přestavby v roce 1687.
3: Tak, teď jsme v nejstarší části zámku ze 14. století, rytířský sál.
4: Přesně tak, nevím, jak jste to poznal.
3: Zřejmě takhle prázdně vypadaly ještě před pár lety všechny ty sály, všechny ty místnosti, že v nich byly vlastně jenom ty malované trámy na stropě.
4: Malované trámy a malované omítky, ano.
3: Tenhle krásný zvuk, to je poslední vlastně vstupní schod do věže.
4: Zámecká věž má původní gotický základ, byla součástí už toho hradu, který tady stával, je zakončená barokní bání.
3: Ve své době k čemu sloužila?
4: Byla to obrana hradní věž.
3: No a dneska je to obrovská turistická atrakce, protože výhled z venkovního ochozu, ten je opravdu famózní.
4: My se teď díváme na České středohoří, které začíná pár kilometrů od zámku. Raná, Milá, Oblík, Košťálov, Házenburg, Uštěcké sedlo. Tamhle máme stolovou horu Markvarec, která je tady nedaleko.
3: Má zámek nějakou zahradu, park?
4: Máme tady zahrady 2. Jedna je barokní barbořina zahrádka, ta je volně přístupná z prvního nádvoří. A pak tady máme součástí 2. okruhu bylinkovou zásobní kuchyňskou zahradu.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nový Hrad si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Tak vás provázel hudebně Chryzra v odpoledním Českého rozhlasu Olomouc. Bude tady také ještě David Dale, nebo třeba Brontosauři či Petra Janů. Bude tady také naše kolegyně Sabina Millerová a jedna horká aktualita. Nový řetězový e-mail totiž volá po vystoupení z Evropské unie, protože kvůli ní údajně odcházejí z Česka zisky místních firm. To ale prý není pravda, jak to vlastně je s dividendami místních podniků a kolik od nás do Unie posíláme, tak to už vám za chvíli povíme v Českém rozhlase Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19:00 s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a naše odpoledne, my jsme se přehoupli přes půl čtvrtou, no a teď tak trošku budeme vysvětlovat. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. To znamená, že k nám proudí více unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se teď ale šíří opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás unie okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru i rozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. A my teď tady v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc probereme detaily s naší reportérkou Sabinou Millerovou. Hezký den, vítej.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak tedy, jak je to s příjmy a výdají ve vztahu k rozpočtu Evropské unie? Jak to Česko má?
1: Od roku 2004, tedy za necelých 22 let našeho členství v EU, Česko získalo víc než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. To si chválí i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem EU v čerpání peněz.
0: No a co se na tom autorovi řetězového e-mailu nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési osmileté období má jít celkem o 2240 miliard korun, ročně tedy o 280 miliard. Z EU má oproti tomu do Tuzemska za celé období putovat celkem pouhých 550 miliard korun. A to cituji s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme si ale řekli skutečná čísla a data z ministerstva financí.
0: A kde tedy na tahle čísla pisatel přišel?
1: V tom e-mailu se od počtů spojených s EU postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně. To znamená, že z Česka oteče víc dividend, než do něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč, vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
2: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla. Doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie. Na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firem sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se dostává ke zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl a Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firem bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snazšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
1: Nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailu volají. Peníze do zahraničních firem by totiž z Česka proudily i dál.
0: Nevěřme tedy všemu, co se šíří internetem a ověřujme třeba i prostřednictvím serveru i rozhlas. Sabina Millerová byla s námi v Českém rozhlase Olomouc. Díky, hezký den.
1: Hezký den.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Rozhlas Olomouc, možná, že vás ten dnešní den, dnešní slunečné odpoledne zve na výlet. Možná, že byste třeba spíš na nějakou organizovanou akci, tak zveme třeba do Jeseníku, do Vinskava kafe na 18. hodinu, kde si můžete vyzkoušet takzvanou arte terapii. Je to taková technika malování, která léčí a může nás hezky uvolnit, uvolnit napětí a lépe nás naladit na sebe a také na své blízké. Takže arteterapie ve Vinskově kafe v Jeseníku dnes od 18. hodiny. A pokud rádi posloucháte třeba Český rozhlas Olomouc, tak za chvilku už je tady pro vás další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. No a tentokrát si povíme, proč jsou některé rostliny masožravé. Co zatím vlastně je? Za chvilku s Martinem Písaříkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč jsou některé rostliny masožravé? Důvod, proč některé druhy loví hmyz, souvisí s prostředím, ve kterém rostou. Zpravidla to bývá na rašelinných půdách nebo v tropických pralesích, které jsou na živiny velmi chudé. Hmyzožravé rostliny vyvinuly dvojí způsob výživy. Jednak autotrofní, kdy pomocí kořenů přijímají vodu a některé minerální látky, a pak heterotrofní, kdy rozkladem chycené kořisti doplňují některé chybějící živiny. K tomu jsou vybaveny různými lapacími orgány, někdy džbánovitou dutinou, jindy třeba rychle sklapovací pastí, lepkavými listy nebo sacími měchýřky. Tímto způsobem si rostliny opatřují především dusík, fosfor a draslík, které v půdách, na kterých rostou, většinou chybí. Při domácím pěstování v květináči si ale většinou poradí sami a dokrmovat hmyzem je není potřeba. Je také pravděpodobné, že původně hmyzožravost vznikla z obdobných podnětů jako obranné mechanismy. Při zkoumání rosnatky kapské se totiž zjistilo, že fyziologická reakce a elektrická signalizace jsou velmi podobné jak při lapení kořisti, tak při fyzickém poškození. Zajímavostí je i to, že rostlina umí kořist prostřednictvím specifických receptorů ochutnat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Pondělky bývají náročné. Po víkendu návrat do práce, možná pro mnohé návrat do práce po dovolené. Tak přátelé, co kdybychom trošku vydechli, zpomalili, usmáli se. Po 16. hodině po zprávách Českého rozhlasu Olomouc můžete s Humoriádou a s Martinem Zounarem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden do Konice, setká se se starosty. Trosky po pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku jsou uklizené. V Dolanech na Olomoucku během dneška skončí rekonstrukce silnice první třídy číslo 46. Oblačno, místy déšť, přehánky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Dnes to oznámila kancelář prezidenta. Starostové chtějí prezidenta informovat o společných projektech a problémech, s nimiž se tato odlehlá oblast na okraji Olomouckého kraje potýká, uvedl starosta Konice Michal Obrusník ze Starostů a nezávislých. Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání, pokračuje Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii.
2: My teď pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky a většinou to je teda ve světě brcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
0: Při pádu elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havárii v Česku vyšetřuje policie. V Dolanech na Olomoucku dnes končí částečná uzavírka silnice první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem, řekl to Miroslav Mazal z oddělení komunikace ředitelství silnic a dálnic. Dělníci v Dolanech od půlky července opravovali vozovku, dopravní značení a krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Dobrovolnickou pomoc z Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců.

0: startovat na nadcházejícím mistrovství světa v silničních bězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil její trenér Vladimír Bartůňek.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačnou, místy přehánky, teploty až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný severovýchodní vítr.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi. V obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem jezdí jen dvěma pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Začíná další díl, už Bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydlo, už ho slyšíte podle hlasu. Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
3: Já vás všechny zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jenom.
2: Ty taky, ty jsi čím nahobenější.
3: No, to je super.
2: A vyřek je svalnatější.
3: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je. Ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy. Dneska jste mě skoro třikrát porazili.
2: Pozorně
3: ale to. Opravdu.
2: Ano.
3: A já tě upozorňuji. A to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla kycena.
2: Tak už je to velký zásah.
3: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
2: ať
3: jo?
2: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě no, jistě, budeme držet pravila.
3: No, ne, nedodržovat, no,
2: dodržovat,
3: prostě.
2: Dodržovat.
3: A nějaký trestíky, trošku zvednout trest, no.
2: Tak jo, začínám.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítá vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěstíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějakej chytrák dal páčku, otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak, a za chviličku je tady teplíčko, jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
2: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, gerendáš je vášnivý.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to, no, by bylo to je hezké cestování, víš, ale ne každý vlak to má.
1: No ne, tak já myslím, ne, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to ne. Nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 63 rok. Já si pamatuju.
0: Jo,
1: no jistě, a vítla mě jiskra do oka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč no ano, a držá kalamáře, ty byl, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem seděl. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice. Můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
5: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil. No, už tehdy. Já jsem zkoušel spoustu věcí.
5: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě se hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
5: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mluví.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Frideckou Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravaty. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravuju v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den. A dal bych si to usilovat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, taky pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No, tak.
9: Ale tady jsem mohl stát s těma kleštičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
10: A co vás z toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: No to, tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě hodí si do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky vodu, ale musím počkat, až vody je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to v obejdu, aby někdo nejel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Že se opovažte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom hledivka, žije vám horko. Vovčí kožich a ještě z Bulharska od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáranej.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní na vdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradech?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý. Občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka.
2: Aha, ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: Úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni si vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizině lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohle to si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte a pozor, se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce.
2: Jo.
3: A to jsem jako zažívám
2: kolik
3: krásně.
2: Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsem měl 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounár, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se za... Pozor a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu... Ne, no... Ale my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno táhl, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Ne, nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. Já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co ses? Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, no on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíhlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali. Takhle on mluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, Novota, jasně.
3: No tak jdeme na to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu, říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech, musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta, budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal, a že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu, takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu do náměstí v Pelhřímově. mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je. Vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprněli v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý jsem mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
1: Taky s tebou něco takového dělal?
4: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
4: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tak na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
4: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
5: Děkujem.
4: A volím Petra Novotného, pokračování.
5: Super,
3: dobře,
5: díky.
3: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
5: Dobrý den. No.
3: Někdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli nehusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Halo.
3: Ano.
6: Slyšíte mě?
5: Ano, slyšíme vás.
6: Ano.
5: My vás i vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
6: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
5: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
6: Už to mám pozdě.
5: Tak co budete losovat?
6: Takže zdravím i Patrika.
5: Ano.
6: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotního pokračování.
5: Děkujeme mnohokrát.
3: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, mě tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
5: No teď taky Petr.
3: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
8: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt tím točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví, ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nemyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela, Manuela, ona si mele svý, prostě televize, to je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli je na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě oblečenej, měli jsme jít na večíry. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
5: Patriku, viď?
3: Odchody
5: jako z domu. Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
3: No jo, jo, potvrzuješ to, že
5: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pamu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
3: Prostě si říkal, odej, tak si odešel.
5: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
3: Jaký byl pak návrat domů?
5: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
3: ano.
5: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, hele, viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel
3: zase do divadla,
5: to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
3: Ano, nebo uklízí.
5: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
3: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
5: No, počkej, říkej.
3: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ještě rychlé hlasování, buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je, ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den, telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky, díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas, dobrý den.
4: Honzo, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. Nakonec. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi
8: pane
6: to zkusit.
8: Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblé z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně, nashledanou.
5: Ale pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera a zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo.
6: Když
5: dovolíte.
6: Prosím. To je dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to, na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: Ach, to ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, v tomhle budeme kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Za dvě brutální vraždy potrestal soud mladistvého Hocha 9,5letým vězením. Trosky z padlé větrné elektrárny odklidili technici v podštátu. Novou mapu autovraků mají v Šumperku. Oblačno, místy déšť, přeháňky teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na 9,5 roku do vězení dnes poslal olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu 57letého muže. 2 týdny předtím ukradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činu 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
4: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení dnes došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům, k doznání se k jednání, tak na to nějakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
3: A rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání. Technici uklidili zbylé trosky z padlé větrné elektrárny u podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu vyčíslil majitel na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje kontrolu 3 zbývajících větrných elektráren. Dělníci dokončují v Rakově na Přerovsku stavbu kanalizace a čističky odpadních vod. Zkušební provoz zahájí v říjnu. Obec za stavbu zaplatí více než 100 milionů korun. 70% nákladů pokryly evropské dotace. Zbývající část hradí z úvěru. Pokračuje nezávislý starosta Vojtěch Skácel.
5: Jsme obdrželi velmi výhodný komerční úvěr ve výši 35 milionů a to je nejenom na ten projekt splaškové kanalizace, ale budeme z něj financovat i opravy těch místních komunikací.
3: Šumperští strážníci spustili mapu, která na internetu zobrazuje polohu dlouho odstavených aut ve městě. Cílem je informovat veřejnost, které vozy už strážníci evidují jako vraky, popisuje Martin Pelnář, ředitel městské policie.
6: Dochází k duplicitám, že my to nějakým způsobem se nabereme sami, strážníci na ten vrak přijdou, pak nám to ohlásí lidé. A třeba jeden vrak nám ohlásí 3-4 oznamovatele. Tak jsme si řekli, že by nebylo špatné, aby ti lidé věděli, vlastně pokud se s nějakým vrakem setkají nebo ho zaregistrují, že se podívají na tu interaktivní mapu a budou vědět, že ten vrak je už péči městské policie a v jaké je fázi.
3: Sport. V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou 4 Češi. Nejlepší z nich, Jakub Menšík z Prostějova, je na 18. místě, těsně před Jiřím Lehečkou, členem prostějovského tenisového klubu. Tomáš Macháč se posunul o 4.

0: jezděte kolem velmi opatrně a počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: 17 hodin a 4 minuty pondělí 24. srpna a začíná Den v kraji. Dobré odpoledne. V Hanušovicích si mohou zaspívat zelená se tráva. 2 roky po povodních konečně na poničeném hřišti. O živelních katastrofách a koordinování pomoci budeme také mluvit v souvislosti s týmem pro krizové situace, který vzniká na Univerzitě Palackého. Představíme. Zeptáme se vás, jaká místa rádi navštěvujete v Olomouci a co byste tady změnili. No a zvířátka nakonec představí surikaty z olomoucké zoo. Dobrý poslech přeje Zora Ješková.
1: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc, přehled dnešních událostí a Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku. Odpoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko. Dnes to oznámila kancelář prezidenta. Na komplikace v dopravě se ode dneška musí připravit řidiči na Mohelnicku. Rekonstrukce tam až do 19. září úplně uzavírá úsek silnice mezi místní částí Květínem a Slavoňovem, který spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka týká také 4 autobusových linek. Detailní informace k jízdním řádům autobusů a možnému zpoždění najdete na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. V Dolanech na Olomoucku dnes končí částečná uzavírka silnice první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Šternberkem. Dělníci tam od půlky července opravovali vozovku, dopravní značení a krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Technici už odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní část a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání. V Hanušovicích na Šumpersku předělávají bývalé garáže na šatny a zázemí pro fotbalisty. Před 2 lety přišli při povodních

0: sportovní areál. Vedení města ho teď dočasně obnovuje na původním místě. První zápas tam fotbalisté odehrají příští rok na jaře. Nové sportoviště v následujících letech vznikne v Jesenické ulici. Dobrovolnickou pomoc Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Dobrovolnické centrum už proto vypracovalo speciální manuál a organizuje školení i dílny. Podle člena týmu a projektového manažera Ondřeje Němčáka je koordinace dobrovolnické práce důležitá.
1: Aby jsme působili vlastně co nejprofesionálněji a těm našim studentům, kteří s námi na to dobrovolnictví na ty místa a zase že na těmi krizemi jezdí, tak aby jsme byli vlastně co nejvíce nápomocní a ty situace co nejlíp zvládali.
0: Turistům se ode dneška dočasně uzavřela rozhledna na vysílači na Pradědu. Důvodem je její rekonstrukce. Na Jeseníky se z druhého nejvýše položeného místa v republice nepodíváme až do 12. října. Podrobnosti na webových stránkách hotelu Praděd vysílač.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v tuhle chvíli už meteorolog Petr Drobek. Dobré odpoledne, vítejte.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak se dnes vyvíjelo počasí v Olomouckém kraji?
2: Tak většinou bylo skoro jasno nebo polojasno, jen přechodně lokálně zvětšená oblačnost, ale bez srážek. Teploty vystoupily na nějakých 21 až 25 stupňů, na pradědu bylo nejvíce necelých 12 stupňů. No a vítr, ten teďkom fouká severovýchodně až severní, mírný, s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Co večer a v noci?
2: Tak předpokládáme, že teďkom večer bude skoro jasno nebo polojasno, ale v průběhu noci bude oblačnosti postupně přibývat. K ránu klesnou teploty na 14 až 10 stupňů. Při slabším větru můžou spadnout až k 8 stupňům a povane mírný severovýchodní až východní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to vypadá, že ta chladná rána už nám asi zůstanou, anebo ještě se dočkáme návratu třeba i těch letních teplot a jak se to počasí bude vyvíjet v průběhu zítřka?
2: Tak zítra letní teploty nečekáme, budou jenom od nějakých 18 do 22 stupňů, možná tepleji na samotném jihu Olomouckého kraje, kde může být i 23 stupňů, ale bude převážně velká oblačnost a lokálně se taky vyskytne déšť, případně přehánky, povane mírný severovýchodní až východní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. No ale v těch dalších dnech se pozvolna bude oteplovat, ve středu očekáváme teploty od nějakých 20 do 24 stupňů a hlavně ve čtvrtek a v pátek bude tepleji, ve čtvrtek 26 až 30 stupňů a v pátek dokonce i přes 30 stupňů, ale ten příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta, která bude v pátek večer postupovat přes naše území, přinese přehánky a bouřky.
1: A nedalo by se to nějak oddálit, ta studená fronta, až po víkendu, že by přišla?
2: Bohužel přichází zrovna na víkend, ale je to předpověď, takže samozřejmě se to může měnit.
1: Takže se tomu, tak budeme si držet palce, my, kteří máme rádi teploučko, aby ten víkend byl pěkný a budeme vše samozřejmě ještě upřesňovat. Tolik meteorolog Petr Drobek. Děkujeme za informace. Naschledanou.
2: Pěkný večer, naslyšenou.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: V Hanušovicích si sportovci fotbal nezahráli na pořádném hřišti 2 roky kvůli předloňské povodni, ale vypadá to, že se blízká na dobré časy a opět vyběhnou, tedy vlastně zelená, protože na obnoveném hřišti už roste nová tráva. My se tam za chvíli vydáme s českým rozhlasem.

0: dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: viac môj.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
2: My se tak společně vydáme do Hanušovic na Šumbersku. Tam totiž dokončují právě obnovu sportovního areálu, který před 2 lety zničila povodeň. U řeky Moravy už teď roste nový fotbalový trávník, už se to tam zelená a dělníci pracují také na zázemí pro hráče, které budují z bývalých městských garáží. No ale musíme podotknout, že tohle nové nebo obnovené hřiště bude fotbalistům sloužit jen několik let, jen do té doby, než Hanušovice vybudují nové sportoviště, a to na místě, které bude před velkou vodou lépe chráněné.
3: Potřebujeme to zázemí, potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. Vlastně to dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
4: Popisuje na obnoveném fotbalovém hřišti v Hanušovicích starosta Marek Kostka z hnutí Generace Y. Hřiště před 2 lety spolu s tenisovými kurty kompletně zničila povodeň. Teď už se tady znovu zelená trávník, vše hotové, ale ještě není. Upozorňuje Marek Kupka z hanušovického odboru správy majetku, služeb a investic.
5: V průběhu asi 1 měsíce se budou instalovat střídačky pro hráče, branky, výkopové zóny na chytání míčů a celková revitalizace okolí hřiště.
4: Nové hřiště bude sportovcům sloužit jen dočasně. Povodí Moravy tady místo něj plánuje protipovodňová opatření, dodává starosta Marek Kostka.
3: Protipovodňové opatření, které chystá Povodí Moravy, musí být hotovo do roku 2030 a tohle to bude muset zaniknout, protože tady vzniknou na tom původním hřišti vlastně protipovodňové opatření Povodí Moravy.
4: Do té doby tak Hanušovice plánují vybudovat nový sportovní areál. Stát bude na místě, které je lépe chráněné před velkou vodou.
3: To nové bude na ulici Jesenické, která je vzdálená odsaď, bych řekl nějakých 400 metrů, 400-500 metrů. Tam máme 5-hektarovou louku, na které vznikne to nové sportoviště.
4: Náklady na vybudování dočasného zázemí pro sportovce doplňuje Marek Kupka z odboru správy majetku, služeb a investic.
5: Celková částka na vybudování provizorního fotbalového hřiště, včetně zázemí, vychází na 13,5 milionu korun. Z části je financována městem Hanušovice a z části Národní sportovní agenturou.
4: První zápas na obnoveném hřišti odehrají hanušovičtí fotbalisté příští rok na jaře. Z Hanušovic Michal Poláček, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Byli jste předloni v povodní zasažených oblastech, tak možná i vám pomáhali tehdy mezi dalšími i studenti z Univerzity Palackého. Pro příště bude jejich pomoc organizovat nový tým pro krizové situace. Představíme za chvíli.

0: Den v kraji.
1: Samotná ochota pomáhat je dobrá, ale nestačí. Zkušenosti z povodní, pandemie, covidu i tornáda na Jižní Moravě nebo třeba pomoci uprchlíkům právě tohle ukázaly. Dobrovolnickou pomoc je totiž potřeba dobře organizovat. Univerzita Palackého proto buduje krizový tým, který má v mimořádných situacích koordinovat zapojení olomouckých vysokoškoláků.
2: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
3: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomocí olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
4: Přes to neštěstí, jaké je potkalo, tak byli vůči nám strašně srdeční a vřelí, velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
3: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat, organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Nová zkušenost mu pomůže i při spolupráci se záchrannými složkami, ukazuje mi v mobilu video.
5: Pojďte!
4: Dozvěděli jsme se tam i o té záchranářské hasičské technice, o způsobu jejich práce, jakým způsobem vypadá ten jejich výjezd.
3: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého. Právě univerzita má schopnost během krátké doby poslat do postižených oblastí větší množství dobrovolníků, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
6: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí. Nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení.
3: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto mají manuál krizového dobrovolnictví a chystají další školení.
6: Tentokrát to bude zaměřený na asertivní komunikaci, na první psychologickou pomoc po telefonu. A co je velmi důležité, abychom se my navzájem více poznali a abychom byli schopni identifikovat i naše role navzájem, které pro nás budou nejlepší v případě, že ta krize nastane.
3: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Doplním, že tématu připravenosti na krizové situace se budeme věnovat také zítra, a to v prázdninové Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Jak se nachystat na prvních 72 hodin třeba bez elektřiny, poradí Petra Maléřová a Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Přesně 7 minut po půl šesté dospívali opět a Radeček v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Býváte často v Olomouci? Možná tady žijete, možná sem dojíždíte pravidelně za prací. Co byste Olomouci vytkli a co se vám naopak na tomhle městu líbí? Pokud byste sem měli někoho zavést a pozvat na nějaká zajímavá místa, tak kam byste ho vzali, kde to vy máte nejraději, která místa jsou vaše oblíbená? Tak to jsme se zeptali v anketě, možná, že i vás.
1: Já bych asi ukázala návštěvníkům kostel svatého Mořice. Je tam krásná architektura, krásná akustika. Často se tam konají varhanní koncerty.
2: Domský náměstí a jeho okolí. Protože tam je krásná atmosféra. Taková ještě jako 100 let zpátky. Tam je pořád ještě takový klid.
3: Já rozárium. Ta přední část podle toho staré strany, kde to je krásné, jsou růže, to je příroda, i ty lavečky, všechno, a vzadu jsou kavárny, lehátka.
4: Já mám nejoblíbenější Žirotinovo náměstí, kostel svatého Michala.
5: Villa Primavézy, protože není prostě nikde jinde.
6: Asi rozárium Olomouc. Je to přístupný všem, protože tam ani neplatí žádný vstupný. Zároveň je to tam moc pěkný, v každé jako roční modu to právě úplně jinak.
7: Co na Olomouci máte ráda a co byste naopak ráda změnila?
1: Určitě mám ráda, že je tady spousta zeleně, různých parků, a co bych změnila v některých městských částech, větší důraz na údržbu.
6: No, mně se líbí ta velikost Olomouce, člověk všude jakoby dojde, a co bych změnil, možná to dopravní spojení, když už ho člověk potřebuje použít, tak si do chvilku počká. No.
2: Olomouce mi líbí, že je to malé město, že se všude dá dojít pěšky, a ráda bych změnila postavení laviček v parku. Ty trojice mě přijdou docela šílené vedle sebe. Že tam, jak byly lavičky různě rozházeny do koutu, tak byly podle mě lepší.
3: Olomouc je nádherné město, ale zeleň chybí v centru. A když jsou ty horká a ty pařáky, tak opravdu je tady těžce dýchatelno.
4: Líbí se mi to centrum, ty uličky, plno kaváren, a změnil bych, já nevím, co bych změnil.
7: Kde v okolí Olomouce trávíte nejraději svůj volný čas?
1: V náměstí na Hané, tam vlastně máme známé a i rodinu, takže tam jezdíme na návštěvy a je to tam také malebné.
6: Buď to teda Svatý Kopeček, anebo Poděbrady. To je takový taky volnočasový procházka pěkná.
2: Poděbrady. Já potřebuju vodu, takže tam.
3: Já mám ráda horbou vodu.
7: Kde v okolí Olomouce trávíte nejraději svůj volný čas?
5: Doma.
4: To vím přesně, ale to vám neřeknu, protože chodím se tam koupat. To je takové moje tajemství.
7: Z Olomouce Petr Protivánek, Český rozhlas.
0: Tak vás zveme samozřejmě nejen do Olomouce, ale také do okolí a vůbec do celého Olomouckého kraje, kam se díváme a nahlížíme na nejrůznější místa i v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku se vydáme do zoo a představíme surikaty.
8: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Supraphon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: Tak se nám to léto pomalinku blíží k závěru. Prázdniny mají už jenom týden, ale ještě ten týden můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat i prázdninový seriál právě o zvířatech v olomoucké zoologické zahradě, která slaví 70 let. My se dnes vydáme k surikatám s Pavlem Javůrkem, vedoucím oddělení marketingu.
2: Můžete si jich zejména všimnout ve chvíli, kdy prostě stojí a nebo tak jako panáčkují a sledují, co se právě kde šustne. Jsou od přírody a od své povahy takové jako zvědavé, takže koukají třeba, co návštěvníci dělají, koukají třeba na odjezdy vláčku tady. Konec konců mají k dispozici takovou celkem velkou pozorovatelnu ve formě tady tohohle stromu, což je vlastně maketa baobabu, řekněme, na který s chutí lezou, mají skrz ten strom takovou trubku, která ústí do jeho koruny a po těch větvích potom můžou chodit a taky třeba postávat a koukat, co se teď děje.
3: Zrovna jedna surikata vlezla do díry, tak uvidíme, kde se nahoře vynoří. To jsou zvířata, která bydlí v norách?
2: Ano, dříve se používal třeba dvojslovný název pro ty surikaty, říkalo se jim hrabačka surikata. Mají síť různých nor, kolem těch nor oni se zdržují, vlastně hledají potravu, různě si tam prostě hrabou a podobně. A v těch norách mají taky jako jistou míru bezpečí, takže ve chvíli, kdy třeba ti hlídači, kteří takhle jako stojí, zahlásí blížícího se predátora, tak ostatní členové té skupiny reagují, takže se schovají do těch nor a čekají, než to nebezpečí pomine.
3: Jaké nory mají tady?
2: Nory tady mají v podstatě téměř po celém tom výběhu, kdy nejvíc jich mají tady v okolí toho kamenu a tamhle pod tím přístřežkem, což ovšem někdy mým kolegům jako způsobuje vrásky na čele, protože ve chvíli, kdy se vám ty surikaty množí, tak máte poměrně velký problém jako zkontrolovat mláďata, protože když mají mláďata v noře, tak se k ním nedostanete. Musíme potom počkat na to, než si mláďátka vynesou ven, což dělají. Dělají to ve chvíli, kdy se třeba ráno krmí. Takže když kolegyně nachystá potravu vevnitř pavilonu, tak ty surikaty, krom toho, že přijdou ty dospělé, tak si sebou nosí třeba i ta mláďata.
3: Architekty těch nor jsou sama zvířata?
2: Ano, ano, architekty jsou sami surikaty, my jsme jim do toho nezasahovali.
3: Ovšem zimu předpokládám tráví vevnitř, to asi ani ven příliš nechodí.
2: Na zimu bývají vevnitř, ale mívají tady vlastně otevřený průchod a když chtějí, tak mohou jít i do toho venkovního výběhu, tak se nám můžou často naskytnout i poměrně bizarní pohledy, třeba surikat na sněhu, což není úplně běžné, samozřejmě v poušti Kalahari úplně moc nesněží a i oni právě v tu zimu, když chcou, můžou jít ven.
3: Tak jsem si říkal, co je to za ptáka, nebo jestli se to ozývá z vedlejšího výběhu a takový zvuk vydává surikata.
2: Jo, to je právě ten signalizační zvuk, kdy se snaží informovat ty ostatní o něčem, co tady asi spozorovala. Těžko říct, co se jí teď nelíbí, ale je to právě ten zvuk, kterým vlastně varuje.
3: Je to tedy surikata hlídkující nahoře na stromě na tom baobabu, ale ty dole se zdá, že je to příliš nevzrušuje.
2: Moc to nezajímá. Zkoušel jsem jim jednou pouštět zvuky afrických ptáků, dravých, a přece jenom tohle jsou surikaty, které jsou prostě po generace chované v lidské péči v zoologických zahradách. Ale hluboko uvnitř mají pořád zakořeněné instinkty a znají prostě ty zvuky těch dravých ptáků z Afriky. Takže když jsem jim tady pouštěl jednoho orla, se kterým by se potenciálně mohla ta surikata v poušti Kalahari potkat, tak reagovali tak, jak jsem očekával, a v podstatě se okamžitě schovali do svých nor a byli z toho docela vyplašené. Takže uvnitř prostě vidí, že predátor se prostě ozývá nějakým způsobem.
3: Kterým zvířatům jsou surikaty příbuzné?
2: Jsou to promykovité šelmy, takže je to příbuzné třeba mangustám, které tu chováme v zoologické taky, nebo promykám.
3: Co děláte s těmi mláďaty, když se surikaty takhle rozmnoží?
2: Ono těch odchovů těch surikat tady nebylo v tomhle pavilonu úplně moc, jako nějaká mláďata byla, ale není to s každoroční pravidelností, řekněme. Něco tady třeba zůstane v té skupině, anebo to potom putuje do jiných zoologických zahrad. Zrovna u těch surikat to není tak, jak jsme se třeba bavili u žiráv nebo u hrabáčů. Není to koordinovaný program, takže ty mláďata můžete si umístit, jak potřebujete vy, nebo jak je třeba poptávka z nějakých třeba spřátelených zoologických.
3: Ze Svatého Kopečku Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: No a pokud byste se také na surikaty i na další zvířata olomoucké zoo chtěli podívat přímo, tak otevřete třeba naše webovky olomouc-rozhlas.cz. Všechny díly tohoto seriálu jsou tam pro vás připraveny i s fotkami.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Den v kraji v pondělí 24. srpna je ve svém finále. Co zítra? Tak třeba v Olomouci tady finišuje stavba nového sídla krajského úřadu práce. Stěhování by mělo začít na podzim a tak si novou i starou budovu projdeme zítra v reportáži. A 9 obcí na Přerovsku se chystá podat žalobu na stát kvůli akceleračním oblastem. V budoucnu by v jejich katastrech mohly vyrůst desítky větrných elektráren. Proti rozhodnutí vlády z konce července už se vymezily obce na Pruskejovsku v oblasti Nízkého Jeseníku i další ze Zlínského kraje a možná se téma větrníků týká i vás a vaší obce. Žalobám se proto zítra budeme podrobně věnovat také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Počkejte si na to.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: No a za chvilku už nás čekají zprávy v 18 hodin a pak také pravidelné vyhrávání pro radost, lidovky, dechovky anebo po 19. hodině rokles s Jirkou Matějů. Zora Ješková přeje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi té trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dnes večer v České televizi. ČT 1. Detektivové pátrají po strůjci bombových útoků. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Utekl na pustý ostrov, ale v patách má bohatou manželku a neskrotnou blondýnu. Hvězdně obsazená komedie Divoch. A ČT Art uvádí populární komedii divadla Semafor s Josefem Dvořákem a Janou Paulovou v hlavních rolích. S Pidlou v zádech. Pondělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Silnici u Mohelnice uzavřela rekonstrukce. Nové místo pro přecházení bude v Jeseníku v Šumperské ulici. Olomoucká univerzita buduje tým pro krizové situace. Oblačno, místy déšť, přehánky. Teploty do 23 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na komplikace v dopravě se od dneška musí připravit řidiči na Mohelnickou. Rekonstrukce tam až do 19. září úplně uzavírá úsek silnice mezi místní částí Květínem a Slavoňovem. Ten spadá pod Lukavici. Kromě řidičů osobních aut se uzavírka týká také 4 autobusových linek. Detailní informace k jízdním řádům a možnému zpoždění najdou cestující na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. V Hanušovicích předělávají bývalé garáže na šatny a zázemí pro fotbalisty. Před 2 lety přišli při povodních o sportovní areál. Vedení města ho teď dočasně obnovuje na původním místě. První zápas tam fotbalisté odehrají příští rok na jaře. Nové sportoviště v následujících letech vznikne v Jesenické ulici, na místě, které je před velkou vodou lépe chráněné. Pokračuje starosta Marek Kostka z hnutí Generace Y.
6: Potřebujeme kabiny, potřebujeme sociální zařízení a to vzniká vlastně přes vodu, přes tu lávku, kde už to není tak devastační a záplavová oblast. To dočasné řešení se nám nabízelo, že místo těch garáží, měli jsme tam 6 garáží městských plus nějaké zázemí, takže bychom z toho udělali vlastně ten prostor pro fotbalisty.
5: Chodci v Šumperské ulici v Jeseníku budou brzy přecházet bezpečněji. Dělníci tam blízko nedalekého skateparku dostaví chybějící chodník a nové místo pro přecházení. Práce by měly být hotové do konce října. Podrobnosti na webu Jesenické radnice. Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se osvědčila například při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby vyškolený tým efektivně vedl. Více manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
7: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
4: Sport.
5: Přerovská tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku. Je to její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o 1 pozici před olomouckou Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila Sára Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menšík z Prostějova, figuruje na 18. místě. O 1 pozici za ním je Jiří Lehečka, člen prostějovského tenisového klubu, klesl ze 14. příčky. Světovou jedničkou ve 4hře je nadále Kateřina Siniaková. Pozici světové jedničky.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť a přehánky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Kvůli opravám mostních závěrů je částečně

pracujete třeba ve školství a tak dále a tak dále. No, neklesejme na mysli, pojďme na to nemyslet, pojďme si užít, pořád hrajeme pro radost a zlepšit si náladu písničkami na lidovou, dechovou nebo cymbálovou notu. Volat si o ně můžete na číslo 221 555 444, psát SMS-kové vzkazy můžete také na číslo 723 70 33 51. Svůj svátek dnes slaví, pokud správně vidím na kalendář, Bartoloměj, tak pokud nějakého znáte, určitě mu pošlete písničku. Krásný poslech.

0: byla pražská kapela Petra Finka, která jako první zaspívala a zahrála v dnešním pořadu Hrajeme pro radost. Čí je to Louka Široká, ptali se. Já se asi nebudu pana Zdeňka ze Štěpánova ptát, čí je to Louka Široká, ale komu bych chtěl poslat písničku. Krásný den.
1: Krásný podvečer. Písničku bych chtěl poslat mé sestře Evě Koníčkové do Horní Loděnice, která dneska slaví narozeniny. A přeje jí to rodina Zahradničková, Václavíková ze Štěpánova, Zapletalová z Dálova a babička Boženka.
0: Jo, já se děkuji. Samozřejmě k přání také připojuji, děkuji moc za volání, mějte se krásně.
1: Taky,
0: naslyšenou. Mám tady další přání k narozeninám. Někdy se stane, že nám do studia dorazí přání, vzkazy ještě předtím, než vůbec jdeme do toho studia. Papírové vzkazy můžete posílat samozřejmě dopisy, pohledy nebo třeba na e-mail také. Také to sem dorazí. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro paní Helenu Světlíkovou z Vápené, která dne 19. srpna oslavila své 85. narozeniny. Celá rodina Blechových jí přeje hodně zdraví, štěstí a lásky. Já se opět k přání zase připojuji a další narozeniny tady mám na řadě. Tentokrát to je pro paní Janu Pospíšilíkovou z Roštění. Pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti přeje Jarda z Holešova.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

0: To byli Kolárovci a jejich píseň Sokoly, taková trošku možná žánrově odlišná věc, než na kterou jsme zvyklí v této hodince, ale myslím si, že Kolárovci sem prostě patří. Takže hráli, dospívali. Připraven už je ale další pán na holení a to je pan Láďa Stovačova na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás ještě jednou. Děkuji vám, že jste mě vzal, děkuji vám za vybrání písničky. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače a tuto písničku bych chtěl poslat za mě a i za Jindřišku Naďovu, paní Janice Pospíšilkové z Orošení. Paní Janičko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí vám a i celé rodině přeje Laďa a Jindřiška z Chropině. A dál bych to chtěl poslat paní Mileně z Obroumova, paní Mileno. Děkuji vám za písničku, co jste mě poslala, děkuji za milý slova, poplácím a dále bych to chtěl poslat. Paní Marušce z Kroměříža, taky tak děkuji hodně, zdraví všechno. A paní Marušce do Přerova, do Pečovateláku, panu Jiřímu do Litovle taky za milý slova, za písničku. A mé sestře doch, kromě Říža na Eldemku. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a se slyšíme nadále. Děkuju moc krát a tuto písničku je pro všechny a pro vás do rádia. Děkuju.
0: Děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou. No a k tomu tady máme další přání k narozeninám, tentokrát pro tatínka pana Miroslava Kilara ze Zábřehu na Moravě, který má dnes 80. narozeniny. Milý tatínku, všechno nejlepší, radost, pohodu a pevné zdraví do dalších let ti ze srdce přeje manželka Jarmila, dcera Mirka a syn Radovan s rodinami.

0: jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonnost při večerních dostaveníčcích. Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude v prázdninové repríze hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Naše vysílání pokračuje dál a teď budeme všichni zpívat a tleskat. No nebo alespoň nás k tomu vyzve Veselka ve své písni Zpívejte, tleskejte. Pro koho bude? To už prozradí pan Jenda ze Štětovic. Hezký den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým. Zdeňce Šnové do Hrochova, Zdeňce do Prostěva s milící kočenkou, Zdeňce do Holubí z Děchů za krásný básničky, Anice Zimové do Štětovic, Liduste do Olomouce a mojím sestrám. Pane Vilémku, vám děkuju za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuju.
3: Rádo se stalo, také se budu těšit na slyšenou. Píseň budeme hrát také Neteři Viktorce Machové z Bruntálu k úspěšné zkoušce. Písničku jí posílá teta Jiřina. No a já samozřejmě gratuluju také.

0: Boršičanka dospívala píseň s názvem Tisíc přání, což je vlastně v kostce náš pořad. Vy si posíláte spoustu přání. Věřím, že i další píseň bude někomu věnována. A komu to nám prozradí pan Josef z Malé Morávky? Hezký den.
1: Dobrý pozdní odpoledne z Malé Morávky, krásně to obce. Chci pozdravit všechny věrné a nejvěrnější posluchače tohoto vašeho krásného rozhlasu. Pane rektore, vás také zdravím extra. A chtěl bych poslat písničku, krásnou písničku paní Janince do Podpišilíkové, do Roštění, protože dneska se mě to nesl k uším, že dneska slaví svůj svátek nebo narozky, nevím, prostě neto slaví. A já jí přeju z celého srdce, s mojí manželkou Jaruškou, všechno nejlepší, hlavně štěstí, zdraví a pohodu a manželovi taky, jejímu manželovi, který ho tak strašně na něho o něj krásně vypráví. Děkuji vám moc krát a prosím, ještě zahrajte písničku manželům Axmanovým do Dlouhé Loučky u Uničova, do Jívové, Ložíkovi a Marušce a manželům Navrátilovým do Plinkoutu. Pane rektore, děkuji vám moc krát. A jsem vám zavázán. Díky.
0: Rádo se stalo. Mějte se krásně. Naslyšenou. Píseň bude pro radost a pro potěšení také patřit paní Marušce Faltínkové z Hrabišína a paní Nadě Körnerové také z Hrabišína. Přejeme vám hodně zdravíčka a plno lásky od rodiny. Moc na vás myslíme, napsala Milada a Monika z Dlouhomilova.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Žijeme v době různých nebezpečí. Vše se lépe zvládá, jsme na ně připraveni. Věděli byste třeba, jak se zachovat v situaci ozbrojeného útoku? Policisté doporučují strategii USB. Utíkej, schovej se, bojuj. O aktivní sebeobraně si budeme povídat s plukovníkem Janem Grmolenským a majorem Miroslavem Mokošem z odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství Policie České republiky. V prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Ještě nám zbývá trocha času, abychom mohli hrát na vaše přání a pro vaši radost. Ta další píseň už bude možná trošku naznačovat, že se pomalu, ale jistě ten podvečer překlápí do večera a trošku do noci. Píseň Očka saně zavírají od Tufaranky. Možná to paní Lída z Olomouce vybrala schválně tuhle píseň. Kdo ví, dobrý večer, zdravím vás.
3: Dobrý podvečer, pane Vilémku. Vybrala jsem to, protože se mi ta píseň moc líbí a přeji vám to všem do Českého rozhlasu Olomouc a zbytek krásného dne a další dny přeji též ve zdraví. A to i pro všechny mé posluchače. Lidušce z Raclavic, Leonce Hrozenové a Kájovi, Honzovi a Lidušce Vinárským do Písečné, Jiřímu z Litovle, Květoškovi Pitříčkovi do Senice na Hané, Stance z Lomnice, Věrušce Halouskové, Jiřímu z Kunštátu a Jendovi ze Štětovic. A všem posluchačům přeji krásný zbytek dne. A vám, pane Vilémku, též hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a pohody do dalších dnů. Děkuji pěkně a naschledanou.
2: Já díky moc také. Mějte se krásně, naslyšenou. Písnička poletí také do Kosova rodině Crhákové a Míšovi Kurucovi. Ať se nám lépe vybírají brambory, píše Iveta a Naty. No tak já samozřejmě přeji hodně štěstí, ať to máte co nejrychleji za sebou. A nezavírají se vám očka.

0: Věřím, že vám se ještě očka ani ouška nezavřely a vydržíte poslouchat Český rozhlas Olomouc ještě alespoň malou chvíli. Jako další se dovolala paní Ludmila z Doubravice. Já vás zdravím, hezký den.
1: Já vás taky zdravím, pane Vilémku, a krásný taky ještě podvečer vám přeji a děkuju za milý přivítání. A dnes má narozeninový den paní Boženka Paprskářová z Libiny. Chtěla bych jí za celou rodinu poslat hudební dárek k dnešním narozeninám a popřát všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásky od svých nejbližších a pěkný ještě dlouhý život prožitý ve zdraví a spokojenosti a v klidu. Také narozeninový den má dnes paní Janička Pospíšiliková z Roštění. Tak jí také přeji všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Pevné zdraví, boží požehnání, štěstí, lásky se svým manželem a nejbližšími, kterému také přeji hodně zdraví a ještě pěkný dlouhý život prožitý oba dva, ať společně prožijí ve zdraví a v lásce. A panenka Maria Svatohostýnská, ať je oba dva ochraňuje. Písničku poděkováním ještě za polední písničku. Děkuju paní Lidunce Uchytilové z Jeseníku s kamarádkou Alenkou a tak ještě posílám manželům Gotwaldovým do Doubravice, Lidušce Jendový a celé rodině a panu Oldovi Crhákovi z Nemile a všem přátelům a posluchačům. A pane Vilémku, písnička je také pro vás hlavně a přeji krásné večer, podvečer a moc děkuji.
0: Já děkuji za zavolání. Pěkně. Mějte se krásně, děkuji. Naslyšenou. Písničku posíláme také do Ústí nad Orlicí, Růženě a Františkovi, no a také všem ostatním do Českého rozhlasu Olomouc. Zdraví a vše nejlepší přeje Neteř.

0: byla píseň Teče potůček bublavý, jedna z posledních písní, která dnes v pořadu hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zazní. Ještě ale ne úplně poslední, protože tu mám poslední posluchačku, která někoho pozdraví, a je to paní Marie z Červené Vody. Hezký den.
1: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla někdo zahrát. Jo. Jano, prosím tě, poslyši Rikova. Ty máš dneska ty krásný narozeniny, tak já ti přeji všecko nejlepší, hlavně zdraví, Bože, požehnání, a se ti všecko daří. To je Marie.
0: Já se přání ještě jednou také přidávám. Vám děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Hrát budeme také k narozeninám, které ale slaví zítra. Pan Zdeněk Fričer slaví 88. narozeniny a já se samozřejmě kromě manželky a rodiny k přání také připojuji, jako stejně jako celý Český rozhlas Olomouc. Za malou chvíli je 19 hodin, to znamená aktuální zprávy. Mě potom ve studiu vystřídá Jirka Matějů, na řadě je jeho pořad Rokle. Já ale věřím, že pokud jste se nedovolali dnes a chcete někomu poslat písničku, víte, že máte šanci zase zítra po 12. nebo 18. hodině. Krásný poslech.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden do Konice, setká se starosty. Trosky po pádu větrné elektrárny u Podštátu jsou uklizené. V Dolanech skončila oprava rušné silnice první třídy číslo 46. Oblačno, místy déšť, přeháníky, teploty do 23 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Prezident České republiky Petr Pavel přijede příští týden v úterý do Konice na Prostějovsku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Dnes to oznámila kancelář prezidenta. Starostové chtějí prezidenta informovat o společných projektech a problémech, s nimiž se tato odlehlá oblast na okraji Olomouckého kraje potýká, uvedl starosta Konice Michal Obrusník ze Starostů a nezávislých. Technici odklidili trosky po čtvrtečním pádu větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. Betonové základy větrníku zatím zůstanou překryté zeminou. Ocelovou konstrukci, strojní části a měděné kabely čeká recyklace. Likvidace lopatek je v jednání, pokračuje Michal Janeček.
2: Pomáháme provozovateli vlastně napojit se na firmu, která by zpracovala lopatky, a většinou to je teda ve světě drcením. Granulát se používá například na výrobu cementu jako palivo.
0: Při pádu elektrárny se nikdo nezranil. První takovou havárii v Česku vyšetřují policisté. V Dolanech na Olomoucku dnes skončila částečná uzavírka silnice první třídy číslo 46 mezi Olomoucí a Štenberkem, řekl to Miroslav Mazal z oddělení komunikace ředitelství silnic a dálnic. Dělníci tam od půlky července opravovali vozovku, dopravní značení a krajnice. Práce stály bezmála 28 milionů korun. Dobrovolnickou pomoc Univerzity Palackého v Olomouci bude nově koordinovat tým pro krizové situace. Aktuálně ho tvoří 24 vyškolených zaměstnanců školy. Dobrovolnické centrum už proto vypracovalo speciální manuál a organizuje dílny. Podle člena týmu a projektového manažera Ondřeje Němčáka je koordinace dobrovolnické práce důležitá.
3: Aby jsme působili vlastně co nejprofesionálněji a těm našim studentům, kteří s námi na to dobrovolnictví, na ty místa a zasažená těmi krizemi jezdí, tak aby jsme byli vlastně co nejvíc nápomocní a ty situace co nejlíp zvládali i vůči třeba těm záchranným složkám a nekomplikovali jsme jim tam tu práci. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek, informovala o tom agentura AFP. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka ve dveřích ve večerních hodinách. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro integritu tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy déšť, přeháňky, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo na Olomoucku za obcí Luběnice na cestě do Těšetic. Místo havárie je s opatrností průjezdné a blíže nespecifikovaná nehoda omezuje provoz na Prostějovsku mezi obcemi Runářov, Konice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
4: 553 553. Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům Rocklore, mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Po týdnu se vracíme k dvojalbu skupiny Trabant, montáž 1996 až 2014. Zatímco před týdnem jsme si hráli velké pecky z druhé vinylové desky, tak dnes jdeme na tu první. Začali jsme rovnou otvírákem písničkou Krysy, což byla písnička, kterou jste mohli najít na prvním albu téhleté kapely O čem mluví muži, a protože O čem mluví muži, tak mám teď na telefonu Janu Modráčkovou Kaplanovou, dlouholetou členku kapely, která byla prakticky u všeho, kromě té úplně první desky. Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Vy jste u té první desky nebyla, do kapely jste naskočila vlastně asi dva roky poté. Jak to dojde, že jste se rozhodla jít do kapely, jejíž první deska se jmenovala O čem mluví muži?
1: No tak to bylo vždycky velký lákadlo zjistit, o čem mluví muži, ale tak úplně náhoda prostě. My jsme se prostě potkali s Jardou někde na nějakém koncertě, kde já jsem vystupovala se svojí kapelou a on mě oslovil, protože už v té době, kdy se hráli na koncertech O čem mluví muži, měl v hlavě nový projekt, Dechno projekt, a obsadil mě coby trumpetistku. I když jsem na tom koncertě hrála na bicí, teda. Bylo to úplně popletený, ale prostě dali jsme se do řeči. Zjistil, že hraju na trumpetu a hned mě přizval.
0: No tak právě. Jsem se tam ocitla. Vy vlastně hrajete, ve všech kapelách hrajete na bicí a jenom tady jste hrála na všechny ostatní nástroje, především na trubku, ale pak i na klávesi, kytaru, ale prostě zjistil, že jste trumpeťačka, takže můžete.
1: No, on prostě vždycky potřeboval, abych se naučila, nebo na trumpetu jsem teda hrála už od dětství, ale i další nástroje prostě pojala i hned, jakmile napadlo něco jiného. Takže já jsem prostě postupně střídala ty nástroje, jak to bylo potřeba v té kapele.
0: O tom to možná je a vůbec celý Trabant, a o tom je vlastně i to dvojalbum Montáž, kde každá ta strana je trošku jiná. My jsme začali vlastně Krysami, což byl takový lehký punk a la Levelers, bychom mohli říct, v 90. letech. Vy už jste zmínil,

0: to klecmerové dechovkové období, což je vlastně druhá vinylová strana. Tam je i písnička Kolotoč, která dala název druhému albu Trabandu, kde jste pod muzikou podepsána, takže jste naskočila do kapely a nejenom, že jste nehrála na bicí, ale na trubku, ale rovnou jste i dodávala písničky?
1: No, tak to bylo takový období, že hodně vlastně tady byla populární balkánská dechovka, nás to hrozně jako bralo a poslouchali jsme spoustu muziky, takže nás to inspirovalo i pro naše písničky, no, takže hned nějaký vznikly v tomhle stylu.
0: A vy jste psala písničky i předtím pro ty další kapely, nebo jak to máte s psaním písniček?
1: Jenom sporadicky, já prostě asi nějakých možná, nevím, prostě asi mám velkou vlastní sebe reflexy, takže sebe moc nechci nějakou prosazovat, ale občas něco vypadne a to na tom si dám záležet, takzvaně.
0: Říká Jana Modráčková Kaplanová, no a my si teď v Rokli Českého rozhlasu Olomouc pojďme pustit z alba Montáž skupiny Trabant právě písničku Kolotoč.

0: Doslova do písmene šílená jízda, písnička Kolotoč skupiny Trabant dnes v Rokli Českého rozhlasu Olomouc. Já jsem moc rád, že autorku hudby k téhleté skladbě Janu Modráčkovou Kaplanovou máme na telefonní lince. To byla písnička, kde se poprvé objevil černý pasažér? Textu.
1: textu, no možná jo, já myslím, že spousta textů, který Jarda prostě, nebo který jsme hráli později, tak vzniklo mnohem dříve, než třeba ten pasažér, že jo, byl až na nějaký třetí nebo čtvrtý desce, ale podle mě ten text byl napsaný mnohem dřív. Jo, že hudebně se to teprve tvořilo postupně, ale texty existovaly už, takže asi jo.
0: Jarda Svoboda vlastně říkal, nebo respektive když dělal rozhovor jenom k téhleté desce, k téhleté výběrovce, tak že vlastně ty písničky nejsou ani chronologicky, protože některé vlastně byly napsány, měly se objevit a pak se objevily třeba až o několik let později na nějakém jiném albu. Ale tohle toto klecmerové období z přelomu milénia bylo úžasné a dostalo Trabant hodně do světa, nebo jak vy vzpomínáte na tu dobu?
1: No právě, když jsem teď slyšela ten Kolotoč, já jsem ho dlouho neslyšela, tak jsem úplně se mi vrátila naše první cesta, naše první šňůra do Francie, kde jsme právě jeli tady s tou deskou Kolotoč a tady ta písnička hrozně rezonovala mezi Francouzema. Oni se nezajímali o text, je zajímala prostě jakoby ta hudba nebo ten rytmus. Hrozně na to prostě řádili, no. To bylo úžasné, to bylo skvělé.
0: Myslím si, že si to můžu alespoň trošku představit, ale naživo to muselo být fantastický. Vy jste v té době také mimo jiné hodně hráli s Vaškem Koupkem. Jak došlo k té spolupráci? Vašek je taky taková zvláštní persona se svou harmonikou.
1: No, my jsme se nějak znali, ale on pořádal tenkrát na Baráčnické rychtě v Praze takový kabaret a v tom kabaretu byly jednotlivá čísla, buď různí kapely, anebo různí artisti a vystoupení všech možných lidí a právě tam jsme si taky nějako začali vystupovat třeba nevím, s pár písničkama vždycky v rámci toho kabaretu. Jo, to bylo milý setkání a taky hodně na začátku a vlastně jsme se takhle seznámili a on nám poskytnul potom zázemí na různý soustředění u něj zase doma. Bylo to prostě fajn období, no, tohle.
0: A z tohoto období je také písnička Milá, která se objevila na albu Každej pes Vaška Koupka, no a na montáži skupiny Trabant, na montáži 1996 až 2014, aktuálně vydaném dvojalbu a také CDčku, tahle ta písnička patří mezi bonusy. Tak si teď pojďme v Rokli Českého rozhlasu Olomouc pustit.

0: Milá a Vašek Koubek společně s kapelou Trabant písničku můžete najít na aktuálním dvojalbu Montáž 1996 až 2014. Dvojalbu, které bylo vydáno vlastně k 30. výročí vzniku kapely a také je to už 10 let, co kapela skončila. Jano, vy jste alespoň teď měli takové malé připomenutí Trabandu?
1: Ano, ano, teď právě na začátku prázdnin jsme se vlastně dvakrát ocitli znova na koncertě, což bylo strašně milý setkání zase se všema po těch letech a hrozně dojemný to bylo. Prostě jsme si zahráli naše nějaký vybraný věci, které jsme ještě dokázali a bylo to strašně, strašně fajn a myslím si, že teda aspoň doufám, že to líbilo jakoby i lidem okolo a prostě asi jo, protože ty odezvy byly skvělý, no. Takže nás to strašně jako nabudilo a třeba ještě někdy se něco objeví, nevím.
0: Asi v to fanoušci budou doufat, také budou věřit, že to nebude jako ten váš poslední koncert v roce 2016, který Jarda Svoboda někde popsal, že jste odehráli snad 2-3 písničky a přišla bouře a vítr, která to všechno smetla a to byl konec Trabandu. Taky na to tak vzpomínáte?
1: Jako Jarda má úplně jiný vzpomínky než já. To je jako zajímavý. Já si pamatuju poslední úplně jiný koncert v jiném městě, úplně jinak vypadající, ale tohle zní lépe, takže zůstaňme při tom a je to fajn, no, jako teda fajn to není samozřejmě, ale že to skončilo, ale prostě zní to dobře tohle.
0: Ale je to ta správná historka o konci kapely, která už nikdy nevstane z popela.
1: Takový legendární, přesně, kolikrát se to zopakuje, tolikrát to už prostě bude rozumět. Přesně.
0: Jasnou raritou alba Montáž 1996 až 2014 kapely Trabant, ze které si dnes hrajeme, je písnička Pátek podvečer. No a víc si řekneme k ní, jakmile dozní v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pátek podvečer. Písnička, kterou jste mohli najít na desce Jardy Svobody, kterou udělal s textařem Michalem Horáčkem. Tahle ta písnička byla natočena s Trabandem, ale pro desku nakonec přetočena s jinými muzikanty. My si dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc na dvojalbem Montáž 1996-2014 Trabandu povídáme s Janou Modráčkovou Kaplanovou. Mrzelo vás to tehdy v kapele, že Jarda do toho nešel s kapelou, anebo to byla pohoda?
1: Ne, to byl takový boční projekt, který prostě vznikl tak zase náhodou, jako všechny věci, které potkali Trabant, vznikly náhodou. Prostě pan Horáček nás někde viděl, myslím, že to bylo v Roudnici na koncertě a prostě oslovil Jardu vlastně, protože primárně Jardu, jo, vůbec ne kapelu Trabant, jestli by mohl dodat nějaký texty, které by se třeba dali zhudebnit. A samozřejmě my jsme byli k Jardovi jako hudebníci nejblíž, takže prostě použil nás jakoby na zhudebnění těch textů. No, nicméně pan Horáček si pak přál to natočit s muzikantama, s kterýma zase on spolupracoval, takže to nakonec
0: prostě takhle
1: nedopadlo. No, ale prostě deska vznikla ve spolupráci Jardy a pana Horáčka a je krásná, akorát tam prostě Trabant nehraje. No, ale je to Jardova hudba.
0: Alespoň konečně vydán Pátek podvečer. My se rozloučíme písničkou Sáro, která na té nové desce, na té nové kompilaci je vlastně ve verzi, kdy vy jste ještě v kapele nebyla, ale ta písnička je natolik zásadní, že jste ji určitě hrála mnohokrát. Jak na Sáru vzpomínáte?
1: No, tak to je prostě, to byla vždycky taková koncovka koncertu, všichni zpívají najednou, všichni prostě se ty písničky nějakým způsobem účastní a nějak si ji prostě berou jakoby k sobě, takže jo, ta se prostě musí hrát na každém koncertě a samozřejmě i když jsem ji nenahrávala jakoby na desku, tak prostě skoro každý koncert zazněla, protože si ji lidi přáli.
0: No a dnes logicky zazní také nakonec. Jano, já moc díky za povídání a ať se hlavně všem fanouškům, ale třeba i novým posluchačům dvojalbum Montáž z let 96 až 2014 kapely Trabant líbí. Díky za povídání a naslyšenou někdy zase.
1: Moc děkuju a užijte si desku. Naschledanou.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pražskej letnej scéne Vyšehrad môžete 30. a 31. augusta navštíviť predstavenie, ktoré sa volá Všetko o mužoch. V inscenácii o tom, ako muži sami seba vidia, za čo sa hanbia i nehanbia, účinkujú Tomáš Novotný a slovenskí herci Ján Jackuliak a Peter Pecha. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas. Správy.
2: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů v oblasti veřejné sféry. Hydrologické sucho v Česku přetrvává, víkendové deště pomohly jen omezeně a počasí zítra postupně od jeho západu oblačno až zataženo, k tomu déšť maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl od ledna příštího roku nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900, říká ministr Juchelka.
3: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda. A osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
2: Hydrologické sucho v České republice stále přetrvává. Víkendové deště pomohly jen omezeně. Po jednání Ústřední komise pro sucho to dnes řekl ředitel povodí Vltavy Petr Kubala. Podle něj například právě v povodí Vltavy spadlo v minulých několika dnech od 30 do 50 mm srážek, ojediněle kolem 90. To ale pomohlo jen dočasně.
4: Ta situace už je nyní taková, že jsme opravdu opět na výrazném poklesu průtoku. Už máme zase plno profilů, které jsou na hranici sucha a dá se předpokládat vzhledem na to, jaká je teďka predikce předpovědi na následující 3 dny, že ta situace se nám v podstatě vrátí zase do toho, co bylo před těmi srážkami.
2: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni na podzim ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumpersku 57-letého muže. 2 týdny předtím okradl a zranil 3 muže, jeden z nich na následky později zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví.
5: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, to znamená, jakým způsobem musí reagovat, proto je to 9 roků a 6 měsíců.
2: Rozsudek ale zatím není pravomocný. Obžalovaný si totiž ponechal lhůtu na podání odvolání.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice postupně většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno a kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude delší dobu pršet jen kolem 20, mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 15 za Terezínem na Lovosice zůstává po vážné nehodě motorkáře v obou směrech uzavřená. Objížďka vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už po písničce vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Regionální stanice Českého rozhlasu vám představují osobnosti Česka. Významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a mým dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Macháčková je česká herečka, publicistka, spisovatelka a profesorka na Pražské konzervatoři. Je dcerou významného divadelního režiséra a herce Miroslava Macháčka a operní pěvkyně Věry Štiborové. Ještě za studií na DEMU hrála v několika filmech, jako byl Bylo čtvrt a bude půl, Svatá hříšnice nebo třeba v televizním seriálu Život na zámku. Má za sebou i dubbing, například roli matky Kevina ve filmu Sám doma, ten film miluju, a aktuálně účinkuje v divadle v Řeznické a v divadle Mana. Kateřino, vy jste vyrůstala stejně jako já v umělecké rodině. Má člověk nějakou jinou možnost být někým jiným než hercem v takovém nastavení?
2: Tak já jsem vyrůstala v trošku jiné době a vyrůstala jsem vlastně částečně u babičky v Rakovníku, kde pojem herec bylo něco opravdu vyvrhal, takový komediantům a hercům do města vstup zakázán, jo, takovýhle úplně nefungoval žádný jako takový časopisy, který jako furt zviditelňují herce, nebo co táta v podstatě tehdy, jako když jsem já byla mladá, natočil jako film Ďáblovou pásta, vlastně nebyl známý, pak jsem byla v Budějovicích, tam jsem teda i hrávala už jako v divadle dětský role, ale stejně, a tam v těch Budějovicích to bylo úžasné, protože tam tehdy to divadlo tvořili tři budovy a uzavřeli dohromady dovnitř dvůr a na tom divadelním dvoře se skladovaly kulisy. A my jsme jako divadelní děti, tam jsme si v těch kulisách hráli ty originální představení. Já si pamatuju hlavně na to, že jsme hráli jako činoherní verzi Rusalky a že jsem hrála asi třetí vílu a že jsem měla strašný mindrák, ale že jsem si to potom jako nějak nahradila, když jsem v té Rusalce hrála v televizi tu hlavní roli. Ale takže tehdy to bylo, že ten pojem nebyl nějakým způsobem jako herec nebo něco, že to něco výlučného, výjimečného. No a mě taky teda bavila matematika, takže já jsem jako tak si ráda luštěla jako slovní úlohy a podobně. Takže ale vlastně jako svým způsobem jako je ta cesta jako dost jako tak jako prošlápnutá na to, aby to potom to dítě dělalo teda to.
1: Důraz na hereckou poctivost, techniku a špičkové provedení hereckého výkonu. To jsou věci, které lidi napadnou, když slyší vaše jméno. Jste jako profesorka spíš postrach nebo miláček studentů? Co myslíte?
2: Letos jsem byla postrach. No,
1: jak to?
2: Ale no ne, tak já jsem jako v podstatě ty jako jsou ty děti trošku ležérnější nebo co, a já právě dbám zaprvé na to, aby jak se jako byla nějaká disciplína, aby se chodilo včas, aby byly ty děti připravený, není to všecko normadicky teď, jo. Aby se bohužel nečtou a tak jako to, ale a aby jsme opravdu tam pracujeme zevrubně, jo, na každý tý herecký, snažím se jim opravdu jako hlavně ze svých zkušeností jim ty věci předat, učíme opravdu jako důkladně a jsem nemilosrdná. Mám teda kolegu Pavla Žimáka, který je ten hodnej, jo, a já jsem takovej ten sekirník.
1: Ten ras.
2: A
1: když bych se vás zeptal, jak taková výuka, nemusíte to samozřejmě

0: brát nějak jako ze široka, ale tak v rychlosti, jako jsou nějaký přijímačky pro posluchače, kteří si to neumí představit, tak ty lidi přijdou. Vy jste teda součástí i té komise na těch přijímačkách.
1: Letos jsem byla jeden den, a nebo když třeba máme ten budoucí ročník učit, tak jsme tam jako v té přijímací komisi jako po všechny dny. No. Hmm. Je to velmi náročný. Bohužel teda ty děti, to tady bych apelovala na, já nevím, jestli by to zrovna ty děti poslouchali, ale jejich rodiče, kterých třeba děti jako budou mít zájem tohle dělat, že je důležitý, aby třeba, jako když dělají nějaký monolog nebo něco, aby tu hru znali, aby to nebylo jako vytažený jenom z internetu, protože důležitý jsou ty okolnosti dané a všecko to okolo, že jo. V podstatě děti chodí dost z těch základních školek, nebo školek, to ono to je jako školky, škol jako méně a méně nějakým způsobem připravený do života vzdělaný, jo. Že to je dost povrchní, to učím 15. školní rok a jako cítím ten pokles, jo, jako těch všeobecných znalostí, ale vůbec, jo.
0: Jak poznáte ten talent na těch přijímačkách? Si řeknete, tyjo, to je člověk, který by to měl dělat, jako, jak vy to poznáte vlastně?
1: No tak většinou se to pozná, shodneme se na tom, ku podivu, potom jako všichni, tak je důležitý, oni často přicházejí připravený a my už máme takový jako problém, že se jich nesmíme ptát, kdo je připravoval. Ale to pozná člověk, že nevím kdo, ale že jsou připravený a že to třeba je umělý. Jo.
0: Jo.
1: Tak ta schopnost, když jim dáte jiné okolnosti, to třeba na místě předělat. Jo?
0: Reagovat na připomínku.
1: Být kontaktní, jo, tam zaimprovizovat, ale to dejme tomu v tom prvním kole. Není tam, přijde, já nevím, 30, teď jsme měli asi 39 dětí na ten na to jedno odpoledne a z těch jsme vybrali, já nevím, asi 15, jo, nebo kolik, jo. Takže to je dost náročný, ale ono se to většinou jako pozná, takový ten základní. Ale potom, když se máte když to máte vtěsnat do těch 12, 6 a 6, tak to někdy bývá jako problém. Ale pamatuju se, že ročník, který absolvoval asi před 6 lety, že tam byl jeden 13. neustále nám, nebudu ho jmenovat, ale on docela hodně hraje v muzikálech a tak. A ten nám vždycky říkal, jsem 13. a ten se v podstatě skoro uplatnil z toho ročníku nejvíc, jo, potom. Jo, že ono to je i, ono bohužel to dává jako to přijetí ty zkoušky, že jo. Ale oni ty děti, který třeba chtějí a úplně se jim nezadaří ve zpěvu nebo něco, to opravdu zkusej příští rok znovu. No.
0: Já už jsem se tady ptal Nadě Konvalinkové, tak se zeptám i vás, vnímáte rozdíl mezi dnešní generací herci a tou herců a tou vaší generací? A jestli ano, tak jaký?
1: To určitě. Podle mě jako hlavním slovem je pokora. My jsme jako byli vděční, my si všechno poslouchali, snažili jsme se o těch věcech, na ty věci si dělat názor, byli jsme připravení, byli jsme aktivní, nabízeli jsme věci. Jo, teď my máme před maturitou mnozí těch maturanti, který budou za 14 dní maturovat, neznají text, jo. Jsou, nechodí třeba jako včas úplně, nebo já to nechápu, je to taková ledabilost a já myslím, že to je i taková ta krátkodobá sláva z těch seriálů nebo z nějakých jako, jo, takových jako chvíli oslavovaných projektů, že oni mají pocit, že teď je to ono. Ale vlastně ten herec, to říkával i můj táta a to podle mě je zásadní. Když večer zažijete úspěch, jako celý soubor v nějakém představení a tak můžete to oslavit, mluvit o tom, ale druhý den je další den a musíte začít znovu. Nesmíte hrát výsledky toho, co bylo třeba dobrý minule, ale zase začít od toho sestavování na základě textu, vnitřních pocitů a všechno. A zase to znova vystavět.
0: Ano, protože každý den je jiný. Divák je jiný.
1: No ne diváky, že... ale i během představení za hodinu je jiná jako nějaká situace a jiná atmosféra v tom sále.
0: Naprosto,
1: tohle.
0: S tím úplně souhlasím.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Macháčková. V divadle v Řeznické hrajete monodrama Jeden německý život. Jaké to je stát na jevišti sám, udržet si diváckou pozornost?
2: No, ještě, když vám řeknu všechny ty okolnosti, tak je to hodně náročný. Ale přišlo to v době covidu, čili vlastně měl jsem za sebou zkušenost jako s tou Sandovou, kde jsem ovšem nebyla sama. Teď to byla 102letá žena, byl covid, takže jsme to vlastně s režisérem Radimem Špačkem a Ivetou Srbovou, dramaturgyní a ředitelkou jako divadla v Řeznický, připravovali jako dlouho. Seděli jsme opravdu každý z růžku takhle na dálku. Tak ten text jako byl nejdřív takovej, to napsal Christopher Hampton, ale jako bylo pro Maggie Smith, jako bylo to úžasně napsané, ale tam to bylo jako, že ona sedí v kuchyni a vlastně všecko to tam jako připravuje nějakou snídaní nebo nějaký, jako nějakou kávu a takhle, ale my jsme to vlastně potom všecko oklestili a zůstalo to v tom, že já vlastně jenom sedím, nehejbu se, teď to těm divákům tam to musí vzniknout a jenom třikrát se napiju. Nic jiného. Nejdřív tam měly být nějaký projekce, jakože, já nevím, tam pochodujou jako na cestě a něco, nic tam není. Nic tam není. A my jsme, já jsem i potom, tak to, jako abych žil stará hlava, tak jako jsem se to tak snažila, tak jako aby ten text, aby to jedno vycházelo z druhého, jakože třeba říkám, že teda jakože jsem si nějakým zašíváním punčoch krátila při náletech čas. No a potom ještě jsem právě, to je jako monodrama a ona tam má jako jakoby najednou začne odpovídat, jako jestli cítí vinu. A mně připadalo strašně důležitý, aby v podstatě na to se jí tam zeptal někdo nečekaně. Aby ona to neměla připravený, jako já jsem byla taková a taková, nemohla jsem nic udělat, ale aby se jí někdo z patra zeptal, takže vlastně tam do toho vstoupil Radim Špaček a ono to, režisér, a ono to monodrama vlastně vzniklo podle jako nahrávky s autentickou tou Brunhildou Pomselovou, když jí bylo právě těch 102 let, ona zemřela ve 106, a takže tam to reportér jaksi uváděl. Takže tam jakoby pár otázek má i ten Radim a právě já jsem mu tam posadila do hlediště s tím textem a tak naštěstí, no uvidíme jak dál, jsem ho zatím nepotřebovala, no ale takže, ale hlavně si myslím, že je podstatný a cítíte vinu a teď co? No, to je právě. No a teď tam od jakýkoliv, tam jsem si uvědomila, že vlastně já musím mít, nejenže u mě ten text, ale musím mít v hlavě ještě jakoby scénář jako vnitřní.
1: Ano.
2: Kdy, protože ty texty nezačnu říkat hned, ty vzniknou, až když jako mě něco napadne. Jo. Čili já vlastně podstatný je to, co se odehrává ve mně a z toho vyvěrá Nějaký text.
1: No. A umíte třeba improvizovat, když zapomenete text, tak si nějak vzpomenete, nebo máte tam nápovědu v divadle?
2: Umím to i přehodit. Jo, já totiž i z kraje jsem říkala, že to nebudu, tak já to už víceméně říkám věrně, ale že vlastně, jako aby to bylo svobodný, takže ty texty třeba nebudou jako tak přesný, ale jsou. A já vnímám, co říkám, a takže když to tam řeknu už jednou, tak už to nezopakuju. Tak stalo se mi asi říkala, že jsem nějaký, protože tam je tisíce jmen a hrála jsem souběžně jako ještě show doktorky Ruth a tam byli jako nepřátelé Němci, když to tady byli nepřátelé Rusové, byli stejný, jako stejná data, jo a teď tam bylo opravdu a opravdu stejný pasáže, takže tam hrozilo, že to přehodím, jo ano. Takže takhle, no, ale jako, a tam na tom, na té Ruth jsem si ještě jako tak jako trošku jako prověřila žánr stand-upu, jo, že vlastně tam jako se na ty lidi podívám, který to většinou nesnášeli, že jo, tak se jako jsem měla pocit, že všichni spějí, ale když se rozsvítilo, tak ku podivu byli vzůr.
1: Jak na to reagujete, když takhle třeba divák zívne v hledi, že mně se to taky stává,
2: jo,
1: občas,
2: jo.
1: Že mám v jednom představení právě tu interakci mezi hercem a divákem. A když tam někdo na mě kouká jako, že to úplně nenávidí, tak já mám, jako se ve mně probouzí prostě spousta emocí samozřejmě.
2: No já to chápu. No, my jsme teďka hráli, my hrajeme v Březnicky jako poslední premiéru hru Monstrum, což je velice zajímavý, je to o nepřizpůsobivém 13-letém chlapci, se kterým si neví rady babička, maminka spáchala sebevraždu jeho vychovatel, jo, a celý to je to psychodrama, jo. A teď tam máme režisér Lukáš Pečenka tam jako posadil, jako jak je to Řeznická taková opravdu těsná, tak ještě na jeviště diváky. A teď jsme tam v posledním představení nejvíc na ráně, jako místem, kudy jako okolo nich procházíme, seděl pán, který jako byl furt takový křičovitým posazou. To furt vnímáte, když hrajete, že jo. A teď jako já jsem místy, jsme měli pocit, že má nějaký takový jako záchvaty, jako epileptický nebo něco, jo. A já vím, já jsem tak, jako to, tak jsem mu přiděkovat, jsem řekla, my se vám omlouváme. On tam seděl ještě 3 hodiny po představení, furt děkoval, jak to bylo báječný, ale my jsme tam jako s Tomášem Havlínkem a tak to bylo pro všechny nesnesitelný. Ono stačí, i když třeba u té Brunhildy si sednu a teď já jako nevnímám publikum. Nicméně vidím, když třeba mají lidi bílí tenisky metr přede mnou, jo. A teď vidím, jako jestli jsou klidní, sedějí klidně, nebo jo.
1: Jestli těma nožkama hejdu,
2: no, jasně. Všecko vidíte.
1: Zeptám se, kolik představení do měsíce máte? Kolik tak jako zvládnete, aniž byste z toho byla jako vyčerpaná?
2: No ne, tak já už jsem teď hodně vyčerpaná, jakoby, že třeba učíme ve škole skoro 5 hodin odpoledne. Tak...
1: Každý den?
2: Ne, 2x v týdnu. Tak vím, že ten den už jako dopoledne nemůžu zkoušet, večer nemůžu hrát. Před tím německým životem určitě jako si dávám nějak, jako nemám celý den, nic nemůžu dělat, jo. Já jsem nějakým způsobem i teď jako... omezila nebo jako vůbec přestala jezdit na zájezdy, protože ty zájezdy, ono hlavně to je potom třeba nějak naplánovaný a potom to nějak koliduje a ty věci se nahrnou takzvaně, no. Takže já hraju, dejme tomu, takových 7 představení měsíčně, 2x v týdnu učím, jo, k tomu třeba nějaký takový drobný vystoupení, ale je to měsíc od měsíce, jo.
1: Jste typ herečky, která si role nosí domů, nebo se z toho dokážete jako nějakým rituálem, ať už sprchou, nebo nějakým očistným rituálem. Každý herec má svůj, tak jestli máte nějaký očistný rituál.
2: Nemám. Nemáte. Já to mám furt v sobě.
1: Furt to máte v sobě, ano. I doma.
2: Ne. To jsou pak bezesný noce.
1: Fakt jo.
2: No, ale to je tak, jako, že do toho se tak vžiju. Teď já jsem si myslela, to Monstrum, tam mám 3 výstupy, to bylo úplně, jsme všichni z toho kaput.
1: Opravdu si to nosíte domů, zdá se vám o tom prostě?
2: No ne, tak já hlavně jsem třeba nemůžu spát, jo, anebo jsem to, anebo se strašně, já jsem jako ve známí střelce, čili Ritz-Pitz, ascendant rak, čili já udělám Ritz-Pitz a pak jako udělám krok zpět a 10 let přemýšlím, kde jsem udělala chybu, jo. Čili já si neustále každou jako tu věc, co se jako tam nějak jako si myslím, že se nepodařila. Když potom ale mluvím třeba s divákama, tak se podařila. To člověk ještě ten jako názor je různý, no. Tak to jako, tak mi to furt, pak si vykládám v noci karty, jestli to bylo tak strašné. No ne, šílená. A je to stále horší, Oskar, stále horší.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je herečka Kateřina Macháčková. Já se ještě dostanu k vašemu tatínkovi, protože váš otec je obrovské téma. A ani my se mu tady prostě nevyhneme, nemůžeme. Měla jste dobu, kdy jste nebyla ráda, že se vás lidé na otce ptají, nebo si na něj vždycky ráda vzpomenete? Jak to máte dnes?
2: Tak víte co, když jsem byla mladá, tak pravda, když jsem se dostala, když už jako z gymnázia nás dělalo několik jako zkoušky na domu, dostali jsme se já a Eva Vosková, tak pochopitelně jsme byli ty protekční, že jo. A furt i na domu bylo takový to, ale přitom ku podivu, já jsem od 4-5 let s tátou jako nežila, vlastně jsem, jo. Nebylo to tehdy, když jsem byla, když mi bylo, já nevím, 10-15, tak opravdu ty herci nebyly populární, jo. Nebyly jako tady Blesky, Supry a já nevím, co všecko, jo. Nebyl Bulvár a vlastně to ani nebylo ničím atraktivní, to bylo v podstatě jako takový, jako, to přežívalo furt takový, jako nic, jako, no. Takže tady to a potom dál, jako on, je něco zvláštního, jako okolo mýho táty. Ono tak jako polovina lidí, včetně kritiků a tak, jako obdivovalo, dělalo s ním ráda a polovina ho nesnášela, jo. Byť kritiků nebo teoretiků divadelních nebo tak. A vlastně jsme si se synem Petrem Svojitkou, který je také režisér, jsme si vlastně řekli, jako by se to furt jako přineslo i na nás. Hmm. Jo, že mě řada, jako, jo, to se, je to nějaký podvědomý pocit, jako těžko to, jako vyjádřím slovy, ale jestli mi rozumíte, nebo co tím myslím.
1: Je to nějaká tíha, nebo?
2: Je to nějaký zatížení.
1: Nějaký zatížení.
2: Zatížení, já nevím, rodový, osudový, nebo něco takového.
1: A jak dneska svého otce ještě po těch letech poznáváte i třeba z různých historek, které s ním mají vaši kolegové, nebo máte ho už jako spíš jakousi legendu, kterou znáte spíše z vyprávění?
2: Já jsem ho velice jako důvěrně, důkladně poznala, protože vlastně já jsem v dobu, kdy on zemřel, moc nehrála, měla jsem doma jeho pozůstalost, a hledala jsem si hlavně, co si myslela o mně a tak, jako v té korespondenci a našla jsem deník, jako který si psal v Bohnicích a já jsem, jako to řekla synovi, ten zrovna dělal žurnalistiku, protože já jsem nechtěla, aby šel k divadlu, tak on tak jako, abych se za nějakým způsobem jako tak jako zabavila, tak říkala piš, jo. Tak já jsem to začala přepisovat a začalo mě to strašně jako tak zajímat a bavit. Tak jsem mu to přinesla nějak jako přepsaný a on, jo, fajn, někdy se na to podíváme. A jednou u něj v noci jako přespával Jarda Sedláček, nyní šéf dramaturg, jako televize a tak, který spolu dělali právě tu žurnalistiku, ten si to přečet a řekl, že bych to měla vydat. No a já jsem s tím šla do Českého spisovatele a vyšlo to za 4 roku jako mimo ediční plán. Pravda, se synem jako jsme to potom ještě nějakým způsobem jako dělali korekce a jako pak dramaturg a teatrolog Hedbávný jako mě taky k tomu jako nějak jako, takže vyšel první díl, protože jsem to celý nenašla. Jo. A tam už jsem ho začala poznávat, ale to byl rok, tady to se odehrávalo v roce 75 a tohle to jsem já psala, vyšlo to v 95, takže 93-4, jo. A to ještě mi přišlo, že není od té revoluce, od té doby tak daleko. A teď bylo v roce 22, bylo z té výročí a já jsem předtím asi rok jako zahlídla někdy v době toho covidu, tady nějaký sešitek a říkám si, to by mohl být druhý díl toho. Tak jsem si to začetl.
1: Pardon, když jste to četla,
2: no.
1: Ty deníky, tak co vás tam jako nejvíc zaujalo?
2: No, zaujala mě osobnost táty. On byl takovej ten, totiž on to tam hned začal, nechci říct žrát, jo. Ale on byl hned takovej, že si z toho všechno vzal, že tam v podstatě byl vedoucí světnice. On tam byl navíc, ale to nebylo žádný to. On tam v podstatě všechny ty terapie, co dělali, tak to měl rozepsaný metodicky. Teď tam psal, co každý den viděl v televizi, kdo zajímavý, jestli Kačer nebo Šorm tam za ním přišel, o čem mluvili. Jako teď tam reflektoval, v podstatě to byla reflexe celý té doby, Jo? Mm-hmm. Celý ty doby, jedno, který tak jako divadelníci za ním chodili, on jako, že tak rozebíral ty televizní věci, přenosy a tak. Takže to bylo jako komplexní znalost. I toho, jaký on byl jako člověk a k tomu přistoupil. Jo? Protože on tam jako z protekce, aby ho nevyhodili z Národního, tam byl hospitalizovaný. No ale teď právě jsem v tom roce 2021 jako našla to pokračování. A já jsem četla úplně jinou věc. Jak mezi tím uplynulo jako tolik let, jo, 30 let vlastně, tak vlastně úplně jiný nazírání. Teď on potom už tam jako začal ty věci psát ve zkratkách, o těch lidech, o těch a celý to úplně změnilo charakter. A přitom to bylo, takže to mě strašně zaujalo.
1: Jak často dabujete?
2: O mně se píše, že jsem dabingová herečka.
1: Je to tam?
2: Já tomu rozumím, ale já jsem v podstatě nedabovala. A přišla nabídka sám doma. A já si úplně jako dnes pamatuju, jak v rekvizitárně během zkoušky jsem se ptala, že mám dabovat a jak se to dělá. A že sám doma. Oni řekli, je, to je teď takový slavný film. A řekli mi, že tam jako to, že tam budou nějaký kódy a tak. No a my jsme se potom, to bylo ještě takový jako starobylý, že jsme se sešli opravdu na Smíchově ve studiu. Měli jsme velký plátno před sebou, mikrofony. A tam vlastně se ty situace, tam se to hrálo. Jo, to nebylo jako, že na kód a že si celý film namluvím já a s nikým nepřijdu do kontaktu. Tam je přece důležitý i v tom dabingu přijít do kontaktu s tím partnerem, vidět mu do očí chvíli, jo, pokud teda nekouká do textu, jo. No a to se tam vlastně, sice ten, bohužel ten chlapec, ten Kalous, jako tak skončil, jako to tak jako smutný, ale s ním to ještě pan režisér Henke trošku jako tak jako dělal, no. Jako, že sám, že soukromně něco dělali, jako ty natáčeli. No bylo to, jako by vlastně, tak říkali všichni, to budeš, teď budeš dabovat. No dabovala jsem za rok druhý díl. No.
1: A ale pak to je ještě velmi asi slavný tři film. Věci.
2: No je, a já jsem, no a tak mě všichni chválí právě za ten. No ne, protože já jsem to hrála.
1: Vy jste to víc hrála, nežli dabovala.
2: Ano.
1: A kolikrát jste musela říct tu větu, kde je Kevin? Pamatujete
2: to si? Jsme skoro moc neřekli, nebo Kevine.
1: Kevine.
2: Ano. Na koho jsme zapomněli? Na Kevina.
1: Ano, to je. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělala čas a dorazila k nám do Osobností Česka. A přeju vám, ať se vám všechno krásně daří, ať máte spoustu energie a sil.
2: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Mladí lidé v České republice by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. V Pardubickém kraji letos meziročně výrazně poklesl počet nakažených žloutenkou typu A a počasí zítra postupně přibývání oblačnosti, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Pravidla penzijního spoření v České republice by se od začátku příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který právě dnes schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že mohou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Počet nakažených žloutenkou typu A v Pardubickém kraji letos meziročně výrazně klesl. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Ta v loňském roce registrovala více než 90 případů, letos zatím pouze 11.
3: Nejvíce nakažených v loni bylo právě o prázdninách, kdy se žloutenka potvrdila u 50 lidí. Podle údajů za letošní červenec to byl jediný člověk. Pardubický kraj má v celostátním srovnání druhý nejnižší počet případů. Nejvíc jich je naopak na jižní Moravě. Pardubic, Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Dlouhodobé velmi teplé počasí mělo vliv také na návštěvu koupališť po celém Ústeckém kraji. Už teď některá z nich odhadují rekordní návštěvnost. Bližší data ale budou mít až v září. Vedoucí letního koupaliště Litoměřice Marek Opluštil dodává.
4: V letošním roce při první vlně VDR jsme zaznamenali návštěvnost 2x přes 2000 lidí, což se v minulých letech úplně nedělo.
2: Podobná situace je také na jezeře Barbora na Teplicku nebo v Brně na Ústecku. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede nově Radek Kronďák. Nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informují na svém webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Počasí. V noci na zítřek bude v České republice většinou oblačno až zataženo, pouze v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, kránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. Od jeho západu postupně srážky častější, maxima mezi 21 a 26 stupni. V místech, kde bude déle pršet, jen kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 9 Praha Mělník pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obřízství zasahují záchranáři u nehody osobního vozidla s motorkářem. Místo je s opatrností průjezdné. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
5: Zveme vás na návštěvu k manželskému páru, kde jemu je 80 a ona už má za sebou 81. narozeniny.
6: Znali se sice už od dětství, ale zakoukali se do sebe až ve 20 na kolotoči při jedné pouti.
5: Tanec, mužská rozhodnost a dívčí něha rozhodli, že se zamilovali a zůstali spolu dodnes. Lásku si hýčkají už 60 let.
6: Jak napsal americký spisovatel Nicholas Sparks, když jsem s tebou, cítím, jako bych našel to, co jsem celý život hledal.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Je těžké ze všech možných lidských příběhů vybírat 15 nejtklivějších.
1: Ale rozhodli jsme se mezi ně zařadit také povídání manželů Jaroslavy a Jiřího Henčlových.
0: Jejich láska je plná porozumění, tance, zpěvu a odhodlání udělat něco pro toho druhého a pro své děti.
1: A tak se za nimi na náš poput do Rosic u Brna do jednoho z činžovních domů vydal náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, vítáme vás.
4: No, vítáme vás.
5: Pojďte dál.
3: My jsme se přivítali s psím členem rodiny. Kdo to je?
5: No, to je otcelý pejsek.
3: Máte nahlídání?
5: Nahlídání, no. Máme.
3: On je tady jako na dovolený u vás?
5: Ne, on je, my ho hlídáme, jako když jsou v práci, no.
4: Když jsou v práci, to je náš ochranka.
5: Náš ochranka.
4: No, a jo, je, platí to.
3: Tak já doufám, že teď ztratíme ostych, stud, všechno a možná, že to odbourá i kytička, kterou jsem vám přines, Jaroslavu.
5: Moc děkuju, nádhera. Krásný jste hodný.
3: Máte ráda kytky?
5: Mám ráda, máme zahrádku, děkuju moc.
3: Staráte se o zahrádku ještě?
5: No,
4: co, 53 let?
3: Co tam všechno máte?
4: Všechno.
3: Všechno. Dobře, tak nebude to o zahrádce, není to hobby magazín, je to Zlatá láska, bude to o vás a budeme si povídat za malou chvíli.
5: Dobře, dobře.
3: Jste připravený?
5: No, nevím.
4: Nevím, mamka prvně nechtěla, ale...
5: Vidím, nejak to dopadne, si říkal.
4: To je kamoška.
3: Životní, že jo, už tolik let, jak dlouho?
4: 59,5.
3: To zvládnete, přece věříte svému muži, ne?
5: Jo, doteďka jo.
4: Zkrátka dobře jsem to napsal, nic se mi neřekla, nic neviděla. Až s celou jsem to dokutil. Já říkám, Miri, furt to poslouchám v rádiu a nevím, jestli mám nebo nemám. Taťko, pojď na to. Tak mě to trochu upravila a poslali jsme to.
1: Jaroslava se s Jiřím znali od svých 4 let od mateřské školky. Bydleli ve stejném městě.
0: Tehdy ještě netušili, že se jednou jejich cesty skříží a vymění si pohled, který je k sobě upoutá na 60 let.
1: 10. srpna 1965 jel 20-letý voják na opušťák domů. Na pouti u Brna potkal o půl roku starší slečnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tam jsme tančili, hýřili a kolotoč. Jo, kolotoč.
5: Chodili jsme spolu na kolotoč, no a nějak jsme se zblížili.
3: Jak se na kolotoči lidé zblíží?
5: Já nevím, tak to bylo hezky.
4: Já jsem navazoval.
3: Jako pouštěl dopředu a pak chytal.
4: No, to bylo, kdybychom jezdili jen tak, na nic.
5: Ne, to bylo takový, to bylo poprvé, kdy jsme tak spolu, jako, že jsme byli dva, no. Takhle jsme se předtím, to tak nemuselo být, ale to jsme byli. A potom už to bylo takový, už jsme jako na sebe víc mysleli, nebo když přišel, tak už jsme šli spolu a to byl takový začátek, bych řekla, no.
3: To znamená, tam jste se domluvili, že si dáte rande?
5: No, domluvili ani ne, protože já jsem neviděla, ještě byl na vojně, kdy jako přijede. A když přijel, tak si třeba pamatuju, že jsme stáli u kostela, je taková studna, a tam jsme si povídali a bylo to takový hezký. A bylo to od té doby, už to bylo takový už, že jsme dva, no já nevím. No.
3: Jak se pozná to hezký?
4: Bylo to krásný. Bylo to moc fajn. Vždycky jsem se těšil. To bylo těšení, jo? A těšení je nejlepší. Takový, že jsem byl z toho vyvalený a bylo to moc hezký, no. Ale snažil jsem se, abych zaujmul, že jo, já bych

0: holka, ale znali jsme se, takže jako já nevím, jak říct, ale...
1: Jak to prožívala Jarka?
2: Jak? No, těšila se zase, že přijede, nebo že se uvidíme a že to bude zase pěkný, no, tak těšení, jako je to radost, nebo, no, je to tak, já nevím, jak to říct.
1: Pamatujete si první pusu, kde to bylo? Přímo na kolotoči nebo někde při tanci?
2: Tak to úplně ne, ale tak jsme se šli projít od kolotoče kousek.
1: Abyste měli klid.
2: Asi.
3: Jo.
0: Jo. Bylo to dobrý, no. Já to, bylo to moc fajn, no. Podívejte se, že ještě teďka si držíme ruku. Holka dobrá.
1: Jak vám se líbil jako kluk potom, když už jste spolu chodili, jako co jste na něm obdivovala třeba, nebo jaký byl, jak vypadal jako štramák?
2: Vypadal hezky, ale nejvíc, co u něho já toto, když něco řekne, tak to splní. Úplně na 110%. Tak jak dnešní mladí něco, jako my přijdem a nemusí to být pravda, ale tady jeho slovo, nebo co řekl, bylo pravda. To jsem se mohla jako, to bylo takový jako jistý u něho, jo, že doteďka, jako, to si na něm vážím, jako, to si, takový každý není. Za toho mám ráda.
1: A to je dobře. Byl to svým způsobem i gentleman, galantní no, chlapec?
2: To myslím, že může o něm říct celý okolí. Že takový, jako je. No. A já mám to štěstí, že je můj.
1: Když už jste věděli, že spolu chodíte, vy jste se vrátil z vojny, jak pak to chození vypadalo, domlouvání třeba rande, nebo jak ten pár funguje před tou svatbou, když už ví, že k sobě patří?
2: No, tak šli jsme jako ven, nebo jsme si řekli, že půjde ven a to bylo snadné, to říkám, v jedné dědině to je úplně nic jiného.
1: A co se dělá venku?
2: Co se dělá? Někam dojde.
0: No, a? No, taky
2: povídáme
0: bylo, no.
2: Si, no, dáme si pusu, je to hezky.
0: No, a bylo tam taky ještě něco víc, ale dobrý, no. A jo, já jsem si pořád říkal, že tam mám písek, tak jsme zkoušeli furt pryč. Zkrátka dobře, písek nebyl, no, a v září potom...
2: No, že jsme byli brzy, jako jsme měli...
0: No, naši nebyli rádi teda.
2: No jo, takže...
0: Ale potom to, jo, vzali to...
1: Takže z vaší lásky se zrodil nový život celkem brzo, můžu to tak říct?
2: Jo, no jistě, jo. To byla rychlovka.
0: Od Silvestra, že jo, tak nějak, no.
2: Září se narodil první syn.
1: Jak jste zjistila, že jste těhotná?
2: No jak? No tak jako, když to nepřijde, tak je podezření, jde se doktorovi, no a tam se to pozná už, no, jak.
1: A teď, když vám to doktor řekl, na plná ústa. Jo. Co to s vámi udělalo?
2: Jo, na to si pamatuju. To jsme jeli ve vlaku, tak jsme stáli v uličce a já mu říkám, Jirko, já jsem to nedostala. A on říká, no a tak co? Teď na to jsme dva. Jo, to když mě řekl, tak to bylo takový hezký, doteďka to mám tady, že... To opravdu. Jako kdyby, že se k tomu postavil hned... Tak jako no, no a potom už to bylo, že už jsme to viděli a už jsme se těšili, zaháněli na svatbu a už jsme to všem řekli, ale tady ty slova, které řekl, ty byly od něho moc hezký, že to tak nemuselo být, jo.
1: Já si myslím, že pro tu ženskou je to potvrzení toho, že si dobře vybrala, když chlap takhle zareaguje, ne?
2: No určitě jo, to bylo takový, mohlo to dopadnout úplně jinak, nebo říct něco jiného a už člověk by přemýšlel všelijak, ale... Toto byla v něm taková jistota, jako u mě, tak si mě jako získal. No.
4: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vyprávěný dnes patří Jaroslavě a Jiřímu Henčlovým z Rosic u Brna.
2: Znali se od 4 let. Ve 20 mezi nimi přeskočila jiskra a pak už to šlo hopem, jak se říká. Tak rychle, že ani ne po půl roce čekali miminko.
1: Rodiče byli jejich radostí trochu zaskočeni, ale oběma přáli a začali jim pomáhat se svatbou.
2: V obřadní den 26. března 1966 podstoupili dokonce starou svatební tradici. Museli odprosit rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Krátce. Teta, my jsme na to nebyli nachystaní a ona jako je zvyklá, že se odprošuje, my jsme nic neviděli, tak to bylo takové malé zmatek, no ale tak přežili jsme to, jo. Že nás tam nahnala do ložnice, dala nám stoličky a že si máme kliknout a odprošovat rodiče a to nám nikdo neřekl předtím, takže my jsme byli z toho trochu špatní, ale přežili jsme to.
4: Co se tedy po vás žádalo?
3: No jako aby jsme ty rodiče jim poděkovali za výchovu a tak to tak se dělávávalo. Ale nám to neřekli dopředu, že to bude. Ona byla tady ve Želešic a tam asi ten zvyk funguje. A tak má poté tady stoličky toto a teď nás tam nahnala do ložnice a teď my jsme měli něco říkat a byli jsme z toho teda pěkně.
5: Nikdy jsem to neviděl.
3: Dopředu nám to nikdo neřekl, takže jsme to byli jak trubky, no. Museli jsme říct, že děkujem za výchovu, ne? Jako, no tak to tak nějak tam zadrmolí, ale něco.
5: Já už nevím.
3: Bylo to bez přípravy, no, tak když něco děláte takového, tak to tak vypadá.
4: Ale svolení jste dostali?
3: Dostali, určitě, jako to dostali, ale tady to tak mě zaskočilo.
4: A to už jste byli oblečení v tom svatebním?
3: Jo, no.
4: No povězte, jak vám to slušelo. Nebo jak to slušelo Jarušce?
5: Mně se líbila. Jestli já nevím, ale asi jo, no.
4: Co jste měla za šat?
3: No takový, no bílý, ale byl to jako kostýmek, šaty a kabátek, no.
4: Dostali jste od rodičů třeba nějakou radu do života v souvislosti se svatbou?
5: No, naši si mysleli, že je to brzo, a já jsem si říkal, že je to akorát, no. Naši to vystrojili. No a měli jsme autobus, že jo, nás bylo 50 nebo kolik. A svatba byla v Rosicích na radnici a potom v kostele. A z radnice jsme šli a ten ministrant chtěl prstínky. Tato sundala, ale já jsem to nemohl sundat. Já jsem to šlínil, ježišmarja, to bylo těsně před kostelem, ministrant už byl opocený, jak ta krava, a já jsem to teda sundal, tak jsem mu to prdla a on šel to dát farářovi, ne?
4: Při tom obřadu, dostalo vás to osobně nějak, dojalo vás to, nebo dolehlo na vás najednou, že teď je to ten náš den a my se opravdu berem, nebo jak jste to prožívali? Co se tak odehrává v té hlavě, v srdci?
3: To nedokážu, ale bylo to hezký, jako, když to můžu zhrnout, hezký, jako, nebo jsme si to přáli a už to bylo, takže...
4: Bylo všechno v pohodě, netřásla jste se třeba nervozitou nebo tak?
3: Tak to jistě, to je jako taková nějaká nervozita, ale to by se toho asi nejde. No.
4: Řekli jste dostatečně nahlas ano?
3: Jo, já myslím, že jo, že to slyšeli.
5: Já si myslím, že to slyšel na poprvní, no.
4: Co jo. Polibek, jak si ho pamatujete, jo, ten manželský?
3: Rychle. To bylo, aby to bylo.
5: Já jsem to odhrnul a hlup a hotovo. Žádný zdržování.
4: Nechal jste závoj nahoře?
5: Já nevím už.
3: Jo, to se tak dělalo, ne? Jsem měla, jo.
5: A pak jsme šli k fotografovi, No tam čekali moji kamoši, to byla, oni měli muziku, hráli tam před fotografem a šli na pivo. Tam byl Lidový dům hned vedle a my jsme jako jim šli dát výplatu, ne nějak. Pivo stálo korun 50, jo. Tak se mi dali 300 a potom jsme měli svatbu a oni přišli ještě na svatbu, potom a 6 tam přišlo, no.
4: První tanec novomanželský. Vy jste rádi tančili, tak jak si na to pamatujete, Jaruško?
3: Jo, tak to bylo hezký, no. Tak jak vždycky.
4: Vyzval vás tedy k tanci?
3: Jo, tak.
4: Čím takový svatební den končí, ta zábava, ta hostina, jak se to ukončuje?
5: No, to byla sranda. No, my jsme jeli dom, no.
4: Kam? Vy jste jeli na svatební noc?
5: No.
3: Tak my jsme jeli, jako, kde jsme bydleli, k rodičům, jako manžela, a jenomže my jsme chtěli tam být dřív než ten autobus. Ale nevzali jsme si klíče od baráku. Takže my jsme přelezli plot a potom manžel šel normálně do toho, kde jsou slepice, a od slepic vzal ten žebřík a my po tom žebříku jsme lezli oknem. Okno bylo pootevřené, takže my jsme tím posraným žebříkem lezli dom. A ještě jsme nebyli ani vysvědčeni, ani se autobus už tam byl.
4: Vy jste na svatební noc lezli jak do kurníku, jo?
3: Tak jak zloději. Jo, protože jsme my jsme chtěli mít náskok, ale dopadlo to jinak.
5: To je pravda.
3: Jo, jo.
5: A naši z toho byli vyvaleni, že jsme tam, že se svítí vzadu, že? To už jsme měli ty místnost, ne? No, zkrátka dobře, bylo to takový napínavý trochu.
4: A pak co, šup do postele?
5: No, jo, bylo to dobrý.
3: To nebylo poprvé.
5: Jako bylo to hezký.
2: Jedním z důvodů, proč se Jaroslava s Jiřím brali už půl roku po seznámení, byl očekávaný potomek.
1: Jaké to bylo, když se v září téhož roku narodil malý Jiří?
3: Hezký, no tak jak jsme si těšili. Doteďka jsme rádi, že je máme. No, už máme 3 velké děti a už máme vnuky a už máme pravnuky.
4: Co se tak změní ve vás? Jak se objeví v ženě manželce máma, když se narodí první dítě?
3: No tak trochu starost taková, jako aby bylo všechno, jak má. No. Těší se na to. No.
5: Tam byla opora hodně babička, matka. Tam moje mamka, ta dělala v JZD, ta byla nějaká skupinářka nebo něco, tak byla pořád pryč. No a jejich babička jako byla doma. No a když jsme potřebovali, tak kdykoliv, jakkoliv, pomohla. Přišla, pomohla. To byla babka. Fajn. Nej. Já jsem měl jako babi, jako švígere, měla moc. Fajn.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je pořadem o dlouhotrvající lásce pečetěné zlatou svatbou.
2: Svůj osud nám líčí a své city odhalují Jaroslava a Jiří Henčlovi.
1: Brzy oslaví diamantovou svatbu. Dokázali by poradit, jak si lásku uchovat do vyššího věku a na čem v životě záleží?
3: Na čem záleží? Na štěstí záleží. No. Jak poradit? To nejde poradit. No. Tady můžeme přát všecko. Nevím.
4: Má se člověk řídit rozumem, srdcem, intuicí? Čím?
3: Vším dohromady.
5: Intuici a nepodrazit. Nebýt zákeřné, být kamarádský a jako já jsem vycházel vždycky. Já mám rád srandu.
4: Jiří se občas zpívá, má to rád?
5: No, já rád zpívám, no.
4: Co byste své ženě teď zaspíval?
5: A mamko moja, já se vydávat mám. Mamko moja, já se vydávat mám. Chodí za mnou z javoriný cigán. Chodí za mnou z javoriný cigán. A cigán samý prevelice lůví. A cigán samý a prevelice lubí, protože má pěkné bílé zuby.
3: Dobrý.
4: To bylo pro vás.
3: To bylo pro mě, děkuji.
4: Měl by být chlap jakousi skálou ve vztahu, oporou?
3: Měl, no.
4: A je?
3: Tento jo? Každý ne. Nemůžu říct ani o nic špatného.
4: Byl starostlivý táta?
3: Jo, je doteď. Není to, že by byl sám za sebe. Pořád má tu starost.
4: Bála jste se o něj někdy?
3: Pořád. No vždycky se bojím. Vždycky se bojím, když se něco stane nepředvídaného, když cokoliv. No, jak... Byli jsme na dovolené s autem, kde jsme byli, u Prahy někde to. A mistr světa hrál volejbal s mladěžkama a snažil se a vyskočil a utrhl si tady achilovku, jo. Toho vezli do nemocnice, do Příbrami, tak tam byl ale dva dny, potom to...
5: Týden,
3: já si to nepamatuju také.
4: Bála jste se třeba, že by opravdu nemusel chodit?
3: No tak já jsem neviděla, jak moc to je, nebo nerozumím tomu, ale bylo to takový jako z hezkýho špatný, jo, to bylo, tam jsme šli, všechno bylo v pohodě a dopadlo to úplně jinak, no.
4: Uvědomili jste si někdy v životě, jak ten život, ten vztah je křehký, že stačí třeba chvíle, hodina, jeden den a všechno se může změnit? Ověřili jste si to u něčeho?
5: Jo. Já jsem teďka dvakrát spadl. Teďka byly broskvě, tak tam byla halus. Seděl jsem na prdeli najednou. Tak a jo, a je starostlivá holka. Je fajn.
3: No ale... protože zapomněl, kolik je mu let. Jo, zapomněl. Mu říkám, nelez tam, sletíš z toho. Jo, nedá si říct a potom sedí na zemi a se dívá, že na zemi.
5: A největší.
3: Ale i mně se stane. Mně, tam jsme sázeli brambory a mě říká, pojď posunem to takhle. Tady měli jsme tam takovou věc, nějakou, že to zvedneme a dáme dál. A pichlo mě v zádech a už byl konec světa. Už jsem se nenarovnala, už jsme museli, nechtěla jsem do nemocnice, protože jsem byla špinavá, tak říkám, tam nepojedu až zítra, no tak potom jsme tam jeli, ale moc to nepotřebuje, tady toto by bylo, jako, že se něco může stát, tady po všem, jako, stačí málo. No.
4: Uvědomujete si to s věkem víc a víc?
3: Určitě. Se o sebe bojíme už, protože jako za ty leta tady zůstat sám, to už jako vůbec jako ani náhodou si představa. To už je...
4: Uvažuje tak člověk už?
3: Asi jo.
4: Co vás tak napadá v tu chvíli, aby nám ten osud ještě nadělil dost těch let být spolu a v klidu, nebo...
3: A ještě by to chvíli vydržel. Takový přání.
4: Je to tak?
5: Jistě. Ne, je to krásný. No? Ne, je to krásný. Ne, já si myslím, že jsme spolu prožili fajn 59,5 zatím. No, v březnu máme mít diamantovou, kurňa, to je. No, já všem se to počítá, no. Já si
3: ani rád... nejde tak jako ona, já říkám, to každému se nepovede tolik roku. A spíš, aby to nějak v klidu dopadlo, no. Spíš tady, já nevím, no. My už musíme být rádi za to, co bylo.
4: A za co jste v životě tak nejvíc rádi?
3: Pořád u sebe stojíme, jako jo, bo... Můžu říct, že pořád jako to nepřestalo.
4: Ale to je přece důkaz lásky a to je krásný.
3: Asi jo.
4: Vás to dojalo úplně. Jste ráda, že máte takovýho chlapa vedle sebe?
3: Jo, to určitě.
5: Ne, já jsem rád, že máme zdraví děti. Že je to všechno jako, jak má být a nemůžu říct na mamku ani půl slova špatného a jsem šťastný, že ho mám. To je všechno.

0: Jedna indická moudrost zní: láska se neptá, proč se co děje. Když zleje, na pomoc spěje.
1: Bylo vám osobně někdy třeba do breku úzko a přišel Jirka, pomohl?
2: Určitě. No, tak víc toho bylo za ten život, jako. Ježiš, já to nechci. No, Evička, když byla, to je takový špatný.
3: Nebyl jí rok.
2: Začala běhat, bydleli jsme na městě tady, měli jsme všechno jako nové bydlo, začala běhat a měla jsem tam sousedku, uvařili jsme si takhle kafe a teď jí říkám, Ježiš, díle se, ona už chodí, no a ona až se upustila, v obě jsme takhle seděli, dívali se na ňu a ona šla a ty kroky tam a jde zpátky a teď přišla k tomu stolu a takhle brnkla rukama do toho talíře a to kafe se na ňu vylilo. Jo, takže to bylo, jako já úplně husí kůži teď z toho mám ještě pořád. Jdu takhle do obličeje vlastně a no už bylo po radosti. Když byl v práci, ne?
3: No, poslal Mirečku jako tu starší o 10 let. A bych přišel dom, že se Evičce a oni už jeli do dětské nemocnice do Brna. Jsem přijel dom, počkal jsem, až sanitka je doveze, z toho sousedko taky. No a pak jsme vezli věci tam, jako ty, toto a to bylo, a co jsme měli starý auto, tenkrát ještě jsme v Bosonách měli problém s autem. No to bylo to lílo jak svíňa.
1: Měl jste strach?
3: No jo, Ježišmarie, to bylo, ale to byl takový moment, nešťastná náhoda, no. Ne, to byl blbédy, no.
2: Chudák, každé, komu se něco takového stane, no.
3: Jako doktoři to udělali dobře, že jako jí tím chlazením, nebo já nevím, těm léčem. Takže neměla žádný, akorát tady pod krkem má trošku, jako, ale jinak. To zaplať vám, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Takový špatný chvíli jako z toho, jo? Tak když se něco takového stane, nebo když se to musí řešit, tak to teda jako jde o moc, no, už to je jako...
1: To si i máma pobrečí, ne?
2: No, tak ježišmarja, kdyby to pomohlo, tak ještě teď. Ale to se stane. A i když jsme ju měli tak, jak vlastně byla po 10 letech, jsme měli Jirky, potom byla rok a půl, byla tam Jelečka a potom za 10 let jo. Takže to bylo všichni kolem ní a stane se. No.
4: Zlatá láska.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Tyto příběhy jsou pro nás inspirací a důkazem, že opravdová láska existuje.
3: Dnes o té své mluví manželé Jaroslava a Jiří Henčlovi. Jejich příběh nás oslovil už v dopise, který Jiří poslal.
2: A my jim za to chceme poděkovat a posíláme dárek v podobě dvou zlatých hrnečků zlaté lásky, které jim předá Patrik Rozehnal.
4: Cože?
5: A proč?
6: No, protože jste fajn.
4: Co to je? A jo, hrničke, já se musím podívat. A jo, děkujem, krásný.
5: Tak díky.
4: To je zlatý. Ježiš, no pravý zlato, nádhera.
5: Mamo, z toho musím
4: snídat.
5: Každý ráno.
6: Na piano.
4: Děkujem.
5: Každý ráno, mamko.
4: Tak to každý nemá teda.
6: No.
5: Fakt?
6: No jasně.
5: Kečáty.
6: No nekeca. To je od Petra z Karmen. A ještě jedna věc. Ještě jeden dárek, který společně užijete a na kterém si třeba budete moci poslechnout. I tenhle pořad, to je nové digitální rádio.
4: Ne.
5: A počkat, jak to funguje?
6: Jednoduše, zapojí se to do sítě, připojí se to k síti, má to obyčejné knoflíky, jak jiná rádia, ale jenom lepší, kvalitnější, čistý příjem.
4: To snad ne.
6: Jo.
5: Proč to nám to dává ty?
6: To posílá Petr z Carmen.
4: No moc děkujem, no tak to jsme nečekali.
6: Užijete to?
4: Určitě.
5: No. Vezmeme na zahrádku. No. Tam valíme, budeme kopatí a pracovatí a poslouchatí.
4: Moc děkujem.
5: Děkujem.
3: Jaroslava a Jiří Henčlovi jsou manželé už téměř 60 let.
2: Tolik desítek let spolu. Pamatují si ještě na své začátky? Poznali se za ten čas důkladně a ví o tom druhém opravdu všechno?
3: Ověříme si to v manželském testu. Otázky každý z nich dostal od Patrika Rozehnala zvlášť. Navzájem se neslyšeli. Až teď.
6: Co jste od Jarky dostal, když jste spolu začali chodit na památku?
5: No, fotku určitě. Fotku, jo.
4: Tak asi fotku nějakou v tom.
5: Fotku, jo.
6: Kde nebo na jakém místě jste si nejčastěji domlouvali rande?
5: No, přišla na dědinu a šli jsme spolu, no.
4: Tak jsme šli ven, tak jsme šli třeba, tam se říká, kde se hrál fotbal na Výsek, tak jestli tam někam.
6: Jakou tehdy měla kabelku?
5: Kabelku nenosila, to ne.
4: No měla, ale že bych, když bych šla s ním na rande, tak určitě jsem kabelku neměla. To spíš tak kapesník.
6: Kdo víc žárlí?
4: To nevím, jestli on žárlí.
6: Takže vy?
4: Takže já, nebo já nevím, no.
5: Já si myslím, že mamka.
6: Kde jste trávili své první Vánoce?
5: První Vánoce. Jo, to jsme byli u kamoša, u křivánku.
4: Možná u kamarádu, jestli tam u těch křivánků.
5: Tak jsme tak toto a pak jsme šli doma a bylo to nějak takový hezký. No.
6: Kdo chodí s košem?
5: Oba dva.
4: Tak to já mu vždycky nachystám, když jde ze psem.
6: Na co je, jak se říká, levej?
4: Třeba na úklid. Takový blbosti, no.
6: Na co jste levý?
5: Na prádlo, na úklid, tak vysávám to, jo, vysaju vzorně, ale že bych nějak...
6: A co je její libůstka při uklízení?
5: Čistý prádlo.
4: To nevím, teda, já si myslím, že nemám uchy.
6: Tak Na čem jako lpíte nejvíc, co tak vás těší při úklidu, jako aby to bylo eňoňuňo?
4: No, aby to bylo tak, jak chci já.
6: Jak dlouho si češete vlasy?
4: To moc tomu nedávám teda vlasům.
6: Jak dlouho si češe vlasy? Nebo je schopná česat vlasy?
5: A pak ji jdu zkontrolovat a vzadu ji to opravím jako a jako ji nabarvím vlasy, když jako...
6: A když chcete novou barvu?
4: No tak si to nabarvím a manžel mě to nabarví vzadu.
5: To dělám poctivě, no.
6: U čeho se nejvíc směje?
5: No sranda, tanec a tak všechno dohromady, no. Tončíme, hýříme. Já jsem rád, když se usmívá, když je spokojená. A tak spolu, a nejradši si fakt spolu zatancujeme.
4: No, čeho? Na televize.
6: Kolikrát měsíčně chodíte do hospody?
5: Chodil jsem, teď nechodím vůbec. Vůbec.
6: Chodí teď?
4: Ne. My si dáme spolu pivo každé půl.
6: Raději večer nebo ráno?
4: Večer, v klidu.
5: Ráno.
6: Jo.
5: Ráno.
4: Ráno ne.
5: Ráno.
6: Kdo vyžadoval více něžností?
4: Tak asi já. Asi já.
5: No, mamka trochu, no.
4: Jak kdy, jak to mám říct, no, jak je bylo počasí.
6: Jak vám romanticky říká?
4: Jari mě řekne jedině, jak.
5: Jari.
6: Co děláte s rukama, když se líbáte?
5: Ježišmarja. No, ruky šmátrálky.
4: Já ani nevím, kde je má.
5: No, všude, no. Jak se dá, no.
6: Jaké je jeho pohlazení? Jak byste ho popsala?
4: No, hezky. Hezky je to, no.
5: Pozná, že nejsme si cizí, no. Máme se rádi, no. To je všechno.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
7: Milují se natolik, že se snaží co nejvíce času trávit spolu. Ať už doma, nebo na jejich milované zahrádce.
2: Za pár týdnů je čeká nádherná diamantová svatba. Mají ještě nějaký sen, co prožít, udělat, nebo se naučit?
4: Já bych chtěla, aby to zůstalo tak, jak to je, aspoň jako chvíli. Ale takový sny to už ne. Kdyby to mohlo být tak, jak to je, no, ale to mě nikdo nezaručí.
5: No, já...
6: Co byste si pro svou ženu přál ještě v životě?
5: Aby byla zdravá a fajn baba. Zdravá.
6: Našli jste v tom svém životě nějaký návod na šťastné manželství? Co byste poradili těm mladším?
4: Každá dvojice to má jinak. To se nedá. To.
6: A jak to máte vy?
4: No, jak vám říkám, no. Děláme, co může.
5: Nevyčítali jsme si nic jako nebo nějak...
4: Nemáme o toho nějaký velký představy, žádný velký.
5: Jsme normální, já nevím, jsou rád, že děcka jsou rádi, když k nám přijdou, dáme jim něco na paštu a jako takový kamarádský, ze zahrádky, já rád rozdávám. No, co je na zahrádce? Tak já rád nejradši rozdávám.
6: Kdyby byla možnost přetočit čas, zkusit něco změnit, šli byste do toho znovu? Do toho vašeho vztahu?
5: Jo.
4: Vám budu zaplatit za to, co bylo.
5: No ne, já bych šel do toho znovu, ty ne?
4: Ale jo, no ale ty to není možný.
5: No tak se ptá, jestli by to bylo možný, tak já říkám, no, tak já bych do toho šel, no.
4: No tak jo, no ale tak jo, no.
6: Na vás je hezké, jak se na sebe usmíváte a že se pořád tak, jako, jak já říkám, otlapkáváte. Se držíte za ty ruce.
5: Je fajn baba, no.
6: Patří v tomhle věku i k té lásce právě ten tělesný kontakt pořád? To, že se můžete převinout, přitisknout, přitulit?
4: Jo. Určitě jo.
6: Je podle vás život krásný?
4: Je. No, musíme za něho poděkovat, no.
6: Za co byste mu poděkovala?
4: Já bych řekla za všechno. Jsou ráda, jaký je, tak bych řekla, jako ve srovnání, nebo to, co vidím, slyším, tak jsou ráda, že že ho mám, že je takový, jaký je, se mě líbí.
5: Já ji děkuji za všechno, že jsem tak prošel ten život, protože pořád jsem měl jistotu, že mám v zádech někoho, kdo na mě čeká, kdo chce, abych přišel, kdo jsem byl rád, jsem se dom rád vracel. Bylo to nejlepší, co asi může být.
6: Je v tom pořád touha?
5: Jo, touha je, no, jo.
6: Je to tak, že na začátku si lidé neuvědomí, co v sobě mají a že čím jsou starší, tím přichází i ta úzkost a strach, že by se to mohlo ztratit?
4: No určitě. Říkám, pokud jako ta dvojice funguje, tak určitě to tak je. Jako když jednou na druhým záleží, tak jako je to... Měl by to tak být vždycky, no. Všude. Všichni by to tak měli. Jsou ráda, že ho mám, no. Neměnila bych tak.
6: Jste ráda, že jste se dožili tolika let spolu?
4: Určitě. Pán Bůh zaplať za to. Určitě. V životě by mě to nenapadlo ani tak, ale když to vidím kolem sebe všechno, jako ty. No.
6: Je to tak, že člověk někdy třeba i večer, když je ta chvíle nějakého usebrání, člověk uléhá, že i děkuje za to, že se dožil, že toho druhého vedle sebe má?
4: Denně.
5: Jako... Já myslím, že jsme spolu takové pár, akorát.
6: Milujete jí?
5: Jo, určitě.
6: Milujete Jirku?
4: Určitě. Moc. No moc, no.
6: Kdyby vám osud dopřál prostě být do té poslední chvíle spolu a pak jste se loučili tady na tom světě, jaká si myslíte, že by byla poslední slova, která byste své ženě chtěl věnovat?
5: Mamko, byla jsi moc fajn a měl jsem ti rád.
4: Děkuju. Děkuju za to, co bylo vůbec, protože se to každému tak nepodaří. Díky Bohu. Je to tak, no.

0: Jaroslava a Jiří Henschlovi svá srdce otevřeli jeden druhému na pouti a při svém putování životem si ověřili, jak je důvěra, starost a pomoc důležitá, aby láska vydržela 60 let.
1: Láska trvá, žije v nás, jak napsal Rainer Maria Rilke. Pravá láska neznamená mít, ale být.
0: K lásce a štěstí v životě stačí nám všem tak málo. Když toho druhého vezmete za ruku, podíváte se mu do očí, najdete tam všechno, co potřebujete a s čím překonáte každou překážku. To dobře vědí
1: i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Minimální mzda v České republice by se v příštím roce mohla zvýšit téměř na 25 000 korun. Omezení na železniční trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi by mohlo trvat do středy. A počasí zítra postupně oblačno až zataženo, od jeho západu déšť, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Minimální mzda v České republice by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom dnes tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné hrubé mzdy.
3: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
3: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
5: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
3: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlala jí voda po páteční silné bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto jezdí pouze po jedné koleji, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
6: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
2: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se přitom zřítila ještě při požáru. Společnost Cream, která tento objekt vlastní, se už připravuje také na odvoz asi 140 000 tun suti, říká mluvčí Marcel Schmidt.
7: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
2: Příčinu požáru stále zjišťují kriminalisté spolu s hasiči. Vyšetřování může trvat několik měsíců. Zatím není známá ani výše škody. Sport. Český tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje v americkém Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice většinou oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině republiky zpočátku ještě polojasno až skoro jasno, k ránu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 16 a 12 stupni, při zmenšené oblačnosti ojediněle kolem 9. Zítra přes den oblačno až zataženo, ojediněle přehánky nebo déšť, od jeho západu postupně srážky častější. Maxima zítra většinou mezi 21 a 26 stupni, v místech s deštěm pouze kolem 20. Mírný vítr od východu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na kilometru 13 se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Počítejte tam s omezením, zdržení, ale není nijak dlouhé. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Ově podobnou detektivní povídku Karla Čapka.
1: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky? Pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví. A nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku. Ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupon. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza. A jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování?

0: řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejbicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s líbostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli, opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. Sulánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si ani vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno? Bručel pan Souček, kde pak by se na ní pamatovali. Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se, to je čajová kombička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou konvičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď, Součku, budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídá, vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sic náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchají užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten kroutýr z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád. Chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo Pastiříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla. To je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, Když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mašku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázaly špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak co máme uvnitř? Nějaká knížka, čmáranice, tady napsáno už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis u Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice? Víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu. Honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov. Je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad, je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guinejí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane.
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: A podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo!
0: O, to už je za náma. Ach jo, bejval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž, kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. Kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnících?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši, do toho. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silvere. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den!
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocetu pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint, to byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokr!
0: A kdo ho hledá?
5: Baron!
0: To je legrace, vidím. No nic, musím jít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhej Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Můžu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
9: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu...
8: Trelóny. Prosím, kapitáne.
9: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
8: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
9: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého gusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
9: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
8: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
8: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete. To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
9: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
8: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
9: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
9: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
8: Proboha, snad nečekáte vzpouru.
9: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodi a nákladu a za vaše životy.
8: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
9: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
9: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
8: Tak co tomu říkáte, barone?
1: Ještě se ptejte.
8: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
8: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
8: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
8: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
8: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Jak se musí jmenovat?
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
8: Děkuji. Poslyšíme, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
6: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy. A mně je 15 let, a mně je 15 let.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
11: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou. Ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny, tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
12: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný? To živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší, člověk začne vytloukat klín klínem, no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grejcarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od radnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
12: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní.
12: No, máte tu zvonek.
1: No, snad tady můžu mít, co chci, ne?
12: No, já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek, teda...
1: Pán si ze mě dělá legraci?
12: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
12: No, já jsem Nuten. Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny. A to, a
13: to jsem rád, Adame, že si ke mně zašel.
14: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchaj.
13: Pojď, Adame, pojď.
14: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel...
13: Náhodou,
14: no. Tady doprava od radnice, totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
13: A co teta kází?
14: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje. No,
13: tak tudy, Adame.
14: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
15: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
14: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
15: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když to co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psí nátora, mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
14: No, co pak?
15: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
14: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
15: Pán si nepřišel pro zboží?
14: Ale jo, samozřejmě.
15: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky. No, co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Long Jeans. No, co pak je?
14: Ne, nic.
15: Co?
14: Můžu si sednout.
15: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
14: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No, co když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný. Proč zrovna hodiny?
15: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
14: já vím, ale jak to poberu, pane Tadeáš, když ten kufr já neschovám.
15: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
14: Gumovou vestičku?
15: Vidí pan ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košili a...
14: Dobrý.
15: Celník je pravda, nátura psí, ale pod košilku šá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
14: Je šikovný.
15: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
14: To jaké je aušus?
15: No ty hodiny, myslím.
14: A pozor, řekl jste aušus.
15: No to co jsem řekl?
14: Podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
15: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
14: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
15: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
14: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
15: Já pánovi nerozumím.
14: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám, zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
15: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
14: No, to ví pan určitě, žádnej strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
15: Sakra.
14: Hlejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
15: No, proč by nešli? No, co já vím?
14: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku.
15: Ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj? Pán dostal vestičku,
14: jo.
15: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
14: Jo.
15: Já mám práci.
14: Jo.
15: Hodinky
14: jo.
15: Jdou,
14: jo.
15: Hodinky vždycky jdou.
14: Jo.
15: Tak co se pán bojí?
14: Jo.
15: Já to s pánem myslím dobře.
14: Jo.
15: Já v rozumný věci vyhovím.
14: Jo.
15: No?
14: Jo.
15: Nechce pán například tranzistor?
14: Jo.
15: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit. Jo. Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. a Lacino.
16: Jo, no tak, jo, jo, jo. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
15: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
16: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
15: Svatá. Pano, jako dub je pán, jako balvan, říct
16: pane
15: si nedá.
16: Tadeáš.
15: Pán to teda myslí vážně.
16: Jo.
15: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
16: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všecko v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
15: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky? Natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
17: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Hamburg, Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takhle jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
2: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
2: No, nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
2: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
2: No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
2: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
2: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
2: Ne.
1: Ne, já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
2: Jistě, pane Tadáš, no. Jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
2: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natážený hodinky a zmizí.
2: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
2: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
2: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
2: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
2: jo,
1: a jede si.
2: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
2: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
2: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pane, nemůže platit, to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Dnes vás pozvu na místo, kde se na chvíli může stát úplně všechno. Na jeviště, kde někdo někoho miluje, někdo se směje, někdo pláče a kde se někdy může přihodit i něco, co nebylo vůbec v plánu. Ano, dnes bude řeč o divadle. Možná máte rádi ten okamžik, kdy se v sále stlumí světla, zavládne ticho a opona se pomalu otevře. Možná máte své oblíbené divadlo, herce nebo představení, na které byste se mohli dívat znovu i znovu. A možná si při slově divadlo vybavíte úplně jiný příběh, třeba ten svůj, nějaký dětský zážitek nebo vlastní vystoupení, trapas na jevišti, vás nebo někoho jiného, nebo krásné setkání s někým, na koho dodnes vzpomínáte. Tak si dnes večer pojďte zavzpomínat spolu s námi, s Českým rozhlasem. Co pro vás znamená divadlo? To je dnešní téma. Kam vás zavede vzpomínka, když se řekne divadelní prkna? Jsem zvědavá na vaše příběhy, je tady noční linka Jarka Barboříková. Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnes v noci se podíváme na to, kde může být každý na chvíli někdy někým jiným. Co se vám vybaví, když se řekne divadlo? Na to se vás budu ptát až do 1 hodiny v noční lince Českého rozhlasu. A jako první bude odpovídat paní Kamila Skladna. Zdravíme.
1: Taky zdravím, dobrý večer. Jak jste zadali tohle téma, tak mě napadla jedna legrační historka z Kladenského divadla, kdy je to už před 20 let, kde můj syn tam hrál jako malé dítě v inscenaci Strakonický dudák.
0: Aha.
1: A já jsem ho tam musela doprovázet, protože mi bylo 7 a to představení jsem viděla několikrát, pořád bylo samozřejmě stejné a už jsem si pamatovala ty repliky a jedna z nich byla, to bylo za doby krále Holce, kde byla za groš každá ovce. A ten herec, který to říkal herec, který se jmenoval Miroslav. A jednou takhle slyším. To bylo za doby krále Mírka, kde byla za groš klíčová dírka. A já jsem se začala hodně smát. Vlastně jsem zjistila, že se směju úplně sama. A ty herci měli taky co dělat, aby se nesmáli. A divadlo prostě miluju. A miluju tadyhle ty věci, které vlastně si vyvádějí ty herci, když to málo kdo ví.
0: No.
1: Ale
0: a řekněte, on hrál,
1: se hodně baví.
0: Hrál Honzíka, nebo?
1: To já si fakt nepamatuju, co to bylo. To bylo jenom nějaká scéna tam v hospodě, v tom Strakonickém dudáku, když se tam něco vyprávěli.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, že to je zpátky 20 let, měl 7.
1: Přes 20.
0: Tak hraje i dnes? Stal se hercem?
1: Hraje pořád, ano.
0: A už teda jako profi herec nebo nějak
1: ano, jako profi
0: ochotnicky?
1: Tak jako profesionál.
0: To máte krásného koníčka dívat se pravidelně na vašeho vlastního syna v divadle.
1: No, tak to je krásný samozřejmě, protože divadlo mám ráda a ještě takhle to vyšlo, takže...
0: No a pokud to má ty vlohy po vás? Měla jste nějaké ambice?
1: No, tak... Já nevím, tak spíš jako já jsem takový ten fanda divadelní, ale my máme v rodině nějakou pratetičku Jelínkovou, tak jsme zjistili dodatečně, že oni měli nějakou divadelní společnost kočovnou, tak možná stalo z té strany.
0: A když dnes syn hraje, jste pořád ta maminka, která má v hledišti trochu větší trému než ostatní? Jste nervózní? Co se bude dít?
1: Vůbec. Já si to užívám, protože syn je výborný, já si to prostě jenom užívám.
0: No, tak to není jen tak obyčejná vzpomínka na divadlo, to je vzpomínka vlastně, která...

0: Já si myslím, že se hercem narodil.
1: Takže už odmala.
0: On se tak hrál už od malička, to už bylo jasný, no. Já jsem musela, když jsem četla pohádky, měnit hlasy a on potom hrál ty pohádky a sám pro sebe a bylo to legrační s ním to dětství, takže myslím si, že už se hercem narodil.
1: No tak my vám přejeme, ať máte ještě spoustu příležitostí sedět v hledišti a s hrdostí sledovat svého syna.
0: Děkuju, díky moc.
1: Mějte se dobře, Kamilo, zdravíme ze Zlína do Kladna.
0: Krásný večer, nashledanou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Opona se zvedá, světla svítí a před námi začíná příběh. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne divadlo? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď je s námi paní Marcela z Polabí.
1: Dobrý večer, krásnou zdravím noc. Všechny posluchače a vás samozřejmě. A já jsem v podstatě v divadle vyrůstala, protože moje mamka hrála sice v Ochotnickém divadle, v Hálkově divadle, bylo to krásný, no mě už je 81, mamka samozřejmě už nežije, ale já jsem

0: jako dítě už, když prostě to byli ochotníci, to znamená, že museli chodit do práce a po večerech teda se zkoušelo a to nebylo jako, že by byl, sem jezdili, jako dneska sem jezdějí divadelní, ty herci z Prahy, vždycky celá, jako celý ansábl. Dřív prostě jezdili jenom jako host vždycky. A takže já jsem poznala strašně moc herců, pana Peška, no, paní Leopoldu Dostálovou, tam jsem dokonce hrála nějaký plačící dítě. No prostě spoustu, koho, Eduarda Kohouta, Vojana, prostě tyhle ty starý bardy, kteří teda byli úžasní. Pana Štěpánka, já si nespomenu samozřejmě teďka takhle. No a moje mamka hrála a dokonce vždycky jezdili, celý soubor jezdili na ten, no jak se to jmenovalo, ježiši, Hronov.
1: Ano.
0: Ten amatérský ten Jiráskou Hronov, že jo. No a tam teda dostala to vyznamenání. Já si teď nespomenu, to je vždycky se mnou hrozný. Už je mi taky 82, takže už mi to tak nemyslí. Ale prostě já jsem žila tím divadlem. A žiju dodnes teda. Ale ty krásný doby, kdy jsem teď po večerech doma, když teda neměla zkoušku, tak jsem ji nahazovala, jak se říkalo, že jo, texty, učila se i doma, ona vařila a já jsem ji nahazovala texty a ona se je učila. No, takže opravdu jsem, a samozřejmě jsem na žádném divadle nemohla chybět, že jo, kde hráli, no. Takže opravdu,
1: Marcelko, ne. Vy jste vlastně poznala to české divadlo úplně zblízka, víc to asi ani nejde, nejenom z hlediště, ne. Ale i ze zákulisí a z těch zájezdů. Ne. Když jste se teda...
0: A hlavně, já jsem strašně ráda na těch zkouškách seděla vždycky vedle režiséra a vždycky on se mnou diskutoval a říkal, no co myslíš, pak už když jsem byla větší, že jo. A já říkám, no, ještě by to možná něco. A no tak prostě já jsem v tom vyrůstala. To no. Bylo opravdu pro mě zážitky úžasný. Jednou se stalo, že hráli Dalska Báty Hříšná Ves, myslím, a moje mamka tam hodně hrála hlavní role. A hrála tam a teď tam měla něčím bouchnout, tak vzala židli a bouchla a zlomila si palec u nohy. A šla s tím k doktorovi a on jí říká, no to ne, to musíte být v pořádku, to já s tím něco musím udělat, protože já mám lístky, to já příští neděli nebo sobotu jdu do divadla. Tak to přeci nebudete to. Jako no. Prostě byly tam spousta, tam bylo krásných zážitků, které se už nevrátí. Už je to dneska všechno jinak, ale bylo to úžasný, no. Bylo to opravdu úžasný, no. Takže...
1: Když jste se teda potkávala s takovými osobnostmi, zmínila jste pana Štěpánka, Peška, tak...
0: Byli tak takový no. Pokorný, takový...
1: Zkuste se vzpomenout na nějaké setkání a trošku ho popsat.
0: S Beckem hrála hlavní roli, hrál on a ona mu hrála teda tu jeho partnerku s Josefem Beckem a takový, prostě to byli tak fajn lidi všechno. Na nic si nehráli, prostě byli úžasní.
1: No vy jste ale, Marcelko, zmínila, že ona byla jako ochotník?
0: Ona byla jako ochotník,
1: ale
0: no.
1: Jak se pak dostala na jeviště s takovými
0: jako
1: hvězdami?
0: Prosím?
1: Jak se potom vlastně stalo, že se ti ochotníci dostali na jeviště s těmi profesionálními herci?
0: No, protože dřív nejezdili celý soubory sem, jako dneska divadelní soubory sem jedou různý, že jo, jako celek. Kdežto dřív jezdili jenom třeba na pozvání, třeba paní Nedřická, že jo, když se hrála, když zase nevím, jak se tam jmenovalo to divadlo, ale teda divadlo, ten příběh. Ale prostě oni jezdili jenom, když je ten soubor pozval, a taky nejezdili všude, jenom tam, kde už asi věděli, nebo to, že to nebude žádný, že ty lidi tomu dávají opravdu strašně moc, ty ochotníci, tak jezdili tyhle ty bardi. A to bylo krásný. To s nima byla vždycky taková legrace v ty šatně. No samozřejmě, že jsem v šatně a při líčení a to prostě jsem žila tím divadlem. Bylo úžasný. To bylo úžasný a dodneška na to teda vzpomínám. Sestra moje hrála, můj bratr taky hrál tak, ale já jsem teda byla takovou jako s režisérem vždycky. Mě to strašně bavilo vždycky, když on tam jako měl nějaký k ním připomínky a tohle a pak jsme si povídali. Jako opravdu tím divadlem jsem hrála, jo, jednou jsem hrála v nějaký hře, už nevím jaký, ale opravdu to bylo krásné. No. To prostě se nedá jako nějak o tom povídat jinak, než hráli se v neděli se hrály pohádky hodně pro děti, takže třeba v neděli byla pohádka dopoledne a ta samá pohádka se hrála ještě odpoledne. No a tak všichni z toho souboru tam zůstávali samozřejmě. Každý přines něco, co zrovna uvařil, někdo polívku, někdo něco. A takhle se to dřív dělalo, no, takhle to bylo. Prostě. To byla opravdu parta úžasná lidí.
1: No. Já když si představím, že bych měla možnost setkat se s těmi osobnostmi, o kterých jste mluvila, tak věřím, že bych to také pak nedokázala obsat, protože to má člověk v srdci.
0: No, to je prostě.
1: Těžko to lze interpretovat, ale děkuju moc, že jste nás nechala nahlédnout do těch vašich vzpomínek, ať vám ještě dlouho dělají radost.
0: V televizi na nějaký starý filmy, tak vždycky říkám, tenhle ten pan Štěpánek, nebo tenhle ten a tamhle ten. A to jsou takové krásné vzpomínky, protože tím, že jsem se s nima sešla a oni vůbec jako nebyli žádný, že by se s někým nebavili tam z toho souboru, nebo to ne. To prostě byla parta pak. Oni to do toho zapadli, všichni jsme si jich vážili, že jo, samozřejmě, ale oni ze sebe nic nedělali. To byli tak skromní lidi, to bylo něco úžasného, no. Ráda na to vzpomínám. Moc rád.
1: Děkuju, že jste vzpomínala i s námi. Marcelko, zdravíme vás do Polabí. Poslouchejme dál příběhy ostatních společně.
0: Tak jo, mějte se krásně.
1: Naslyšenou.
0: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Říká se, že život je někdy tak trochu divadlo, ale dnes nás zajímá to opravdové. Jakou vzpomínku máte na divadelní prkna vy, posluchači Českého rozhlasu? Na to se vás dnes ptá Jarka Barboříková v noční lince a odpovídá paní Anička z Miroslavy. Vítejte.
1: Krásný večer vám přeju, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům a zdravím taky ty mé spřízněné duše, které poslouchají tuto noční linku. No, divadlo a já, tak samozřejmě jsem jezdila velice ráda do divadla, hlavně do toho brněnského Janáčkova divadla, kde jsem byla na mnoha divadelních kusech. A nejvíc si pamatuju paní Zdenu Herfortovou a pana Junáka a Alenku Antalovou a další a další. A bylo to tehdy Zkrocení zlé ženy, to opravdu bylo pěkný kousek. A byla jsem také v Národním divadle v Praze, když se po rekonstrukci otevřelo nově, bylo to tam krásné. Hráli tehdy naši furianti, byl tam pan Kybardi, pan Munzár, pan Kemr a mnozí další. A měla jsem divadlo ráda a naposledy jsem byla v loni, vzali mě neteře, takže mě to komentovali, bylo to ochotnické divadlo, vesnické, a byla to velká legrace, chystání na dovolenou, tak se to přesně jmenovalo, byla to velká legrace, jak se chystala ta rodina na tu dovolenou a všelijaký ty přípravy, bylo to pěkné. No ale když se řekne divadlo, tak pro mě je to vzpomínka, která je už určitě 70 roků stará. Je to v Miroslavi, v kulturním domě, ochotnické divadlo, hrála se Lucerna, já sedím mamince na klíně, maminka je vystrojena a já taky, já mám modré šatičky námořnickým límcem, to byl límec, takový štveratý přes ramena, skládanou sukinku, bílé punčocháčky a hrají tam naši miroslavští ochotnici. Vzpomínám si na ta jména, pan Palas, paní Kulajtová, manželé Mahovští, prostě už nejsou mezi námi, ale to byl asi počátek mé lásky k divadlu v té době. Opravdu si toto vzpomínám na ty kulisy, jak tam stáli, jak potom nesl tu kněžinu v té Lucerně přes ten můstek. Prostě jako to malé dítko, to velice si to na to pamatují. A to jsou moje, hned mi to naskočí, když se mluví o divadle, tak tato vzpomínka z toho dávného dětství mi naskočí na mysl. Takže prostě vidím tu moji maminku a jak ji sedím na klíně a vím, i maminka měla takové šedé, krásné z nějakého hedvábí, šaty v něčem byly zdobené, ale to už si nepamatuji, ale prostě vidím se jako v zrcadle, kdybych se dívala. Takže takhle to je, no, se mnou.
0: Anička,
1: a vždycky se...
0: No.
1: Ano.
0: Řekněte, jak to bylo dále, jak dlouho vás drželo to nadšení pro ta divadelní prkna, jaký to mělo vývoj?
1: No tak pokud jsem viděla, tak jsem ráda jezdila, ještě jsem byla několikrát v divadle, pokud jsem neviděla, že mi to netež komentovala, ale víte, takový jako to fyzické vidění, tak to je to nejkrásnější, když vidíte ty herce pohybovat a no, potom hřišti, jevišti. A takže to je ten největší zážitek. Když už je to komentované, tak mně už to nepřijde, tak pokud jsou tam takové ty hovory že člověk tomu porozumí a dovede si to představit. Takže to je úplně něco jiného, ale vidět to divadlo a vidět je vidět, to je úplně něco jiného, než to reprodukované. Takže a tím bych pozdravila k Přerovu manžele Hlobilový, Jiřinku s manželem, protože jsou to zapálení ochotníci. Známe se i osobně a takže je velice, velice zdravím, protože Jiřinka určitě poslouchá. Určitě poslouchá na činilinku.
0: No tak to doufám, že se i dovolá, aby nám ona sama popovídala o svých zkušenostech.
1: Doufejme. Takže to by tak asi bylo. Já to divadlo už jsem brala i z toho hlediska, že to byl takový svátek, jo, když prostě člověk se mohl svátečně obléci, jo, společenský a tak jsem to vždycky tak, jako jsem se na to moc těšila i z tohoto hlediska. Nejenom na ten kus, ale i z toho hlediska, že to byl pro člověka svátek, když to, do toho divadla mohl jít. Takže prostě to k tomu patřilo a bylo to vždycky, byl to zážitek a člověk z toho nějakou dobu vždycky žil a promítal a si to, jak to bylo a co tam bylo a co viděl a čemu se zase přiučil nebo co se dozvěděl. Bylo to zajímavé a bylo to krásné a zůstaly jen vzpomínky, takže to by tak byl můj příspěvek k dnešnímu tomu tématu.
0: Děkujeme za váš telefon, za váš čas i krásné vzpomínky, Aničko. Pojďme si vychutnat písničku od Karla Gotta společně.
1: Mějte se hezky a děkuju a dobrou noc všem, mějte se hezky.
0: A tu písničku nám zaspívá společně se svou dcerou Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Máme ho rádi. Karel Gott, Charlotte, Srdce nehasnou. 11:30. Vítám dalšího posluchače ve vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát je to paní, zdravíme vás.
2: Ludmila z Brna.
1: Paní Ludmila z Brna. Ludmilko, vítejte. Můžeme připomenout téma divadlo. Co se vám vybaví, když se řekne toto slovo? Možná jste někdy seděla v hledišti, ani nedutala, možná jste naopak stála přímo na jevišti. Povídejte, těším se.
2: Jo, stála se. Tak já vám teda povím můj příběh. Já, když jsem chodila do první třídy, tak se hrálo ochotnické divadlo u nás v újezdě a jmenovala se to Paličova dcera. Jestli to znáte, nevím. Ale byl to i film se starýma hercama a i divadlo jsem viděla v televizi, ale už je to dlouho. A tak já jsem, a co bylo, my jsme měli rodiče a nám zemřela maminka a my jsme měli tatínka, a který pil. A ta, začínalo to tak, že my jsme byli tři dcery. Jedna byla Rozárka, ta byla nejstarší, ta už měla přes 20. Já jsem byla, pak byla prostřední, ta se jmenovala Kačenka. A já jsem byla nejmenší, no do první třídy měla jsem copy černý, bašle v tom, černý šaty, černý punčocháčky a boty jsem měla takové, jak jsem nosila, než velký kotníčkom, takový bílý. A vody museli být taky černý, tak mě je, a já jsem byla Madlenka. A strašně se mě to líbilo. Oni byli do mě zamilovaní velcí herci, říkali, na tebe my si počkáme, až budeš velká. A my jsme šli z toho hřbitova a ten tatínek šel, byl taky už napité a ta nejstarší tam měla fešáka a ten se jmenoval Jeníček. A on na ňu, že by s ňou chtěl mluvit. A já si pamatuju do dneška tu repliku, co jsem říkala. A my říkáme, že a tak Rozárka tady bude se mnou, vyběžte děti dopředu. A my říkáme, ale neudělejte nic Rozárce, pane Toníčku. A měli jsme tetu v Praze, kde jsme teda, ten tatínek se o nás nestaral a ta sestra nás teda vzala do Prahy k tetičce, ta byla bohatá a měla v Americe přítele a ten přijel a oni se nás ujali a to si pamatuju, že jsme zase říkali a ona říkala jim, Madlenka, pojď sem ty můj červičku a dej mi štípanou. A nám až ten chleba se spátlem. A my, ale hodný kus, tak to bylo o divadle, jo? Co jsem jako v první třídě. Potom jsem hrála Medová pohádka a to bylo, to už jsem chodila tak do 7. třídy a tam jsem tančila menuet. Ale, a měla jsem teda ty dobový šaty, na hlavě jsem měla tu paruku, jak se nosili ty bílí. Něco jsem tam říkala, to už si nepamatuju. No a dal jsem čucha k divadlu, strašně mě to bavilo. No a můj tatínek taky hrával, jsem tam v těch ochotníkách. No a teďka tak já jsem teda chodila, když jsem mohla, tak v učení, potom do Brna jsem chodila do učení a tam nám dávali lístky, tak jsme chodili do Janáčkovýho, do Mahenovýho divadla a jednou jsem vám dala ty lístky rodičům a babičce staré a že, já nevím, že jsem nemohla jít a představte si, já přijdu do školy druhý den a oni holky říkali, hele, ti vaši tam byli a oni tam celou dobu spali a v pole a o půlce šli dom. Já jsem říkala, to takhle mě udělali o studu. No a tak a já teďka jsem prošla, teďka My Fair Lady, bylo, když otvírali v Brně nový divadlo Janáčkovo, tak tam jsem byla na My Fair Lady, Loďko Mediantů. A teď, co se bydlí v Brně těch 20 roků, tak jsem byla Mazelnetuš, Hello Dolly, já si tam všechno nespomínám. Jo, ta chůba, jak se jmenovala. Pomůžte mě. Jak se jmenuje ta chůva? Měla ty dvě děti na starosti. Hrála to Antalová právě, lítala tam nad náma. Ježíš, tak to nevím, teda, to si teď nespomenu. To nemá, to vás nebudu zdržovat. Ale teď vám řeknu něco. Moje vnučka letos dělala zkoušky na konzervatoř.
1: Ano.
2: Hraje divadlo. Ona chce být herečka za každou cenu, jo. Ale oni teda, ona hrála teď, když se chodí, ona chodí do kroužku v Rousinově a tam vždycky má hlavní roli. Má Sněhová královna, tak tam byla Gerda. A potom hrála to Tisíc a jedna noc, tak tam hrála tu, co si potom namluvil teda Aladin. A teďka půl roku chodila k paní učitelce herečce brněnské a no, říkala, že tady...
1: Jak to dopadlo?
2: Tak když ji uviděla, tak říkala, Ježišmarja, na tebe my jsme čekali, ty jsi druhá Libuška Šafránková.
1: Vážně, to tak, že no, ji přijali?
2: Tak nepřijali.
1: Nepřijali.
2: Představte si, o jeden bod ju nepřijali. Ona je taková drobná a ona není taková průbojná moc. Tu se mi říkala, ty musíš být víc průbojná. A potom, protože když jsme mluvili s tou herečkou, tak ona říkala, že když mluvila s ním, byly tam dvě herečky a tři herci a že ten šéf, co to tam bral, tak říkal, ona je strašně šikovná, ale ať si ještě rok počká. Takže se dostala na Gimpl, ona má sami jedničky, strašně chytrá je. A teďka se bude připravovat znovu od září. Ona chce být herečka, ona jim dokáže, že to teda bude dělat. A bude dělat zkoušky. Už v lednu, letos prvě budou dělat v lednu. A ještě se prvě přišiláci do Ostravy. Že nejde ju vezmou. Ona se zkrmulánila ze Šporclovou Sofii, co tam chodí do prvního ročníku, teďka skončila. A říká, Nelinko, nevzdávej se, ty jsi strašně šikovná a uvidíš, že se ti to podaří sem dostat.
1: Tak my budeme taky doufat a určitě nám o tom příště popovídat. A je pravda, že spousta hvězdných herců se nedostali na poprvé na hereckou školu. Děkuju, Ludmilko, musíme se rozloučit, přesáhli jsme čas, ale rádi jsme si to doposlechli až do konce. Ať se vám daří.
2: Vám taky, dobrou noc, mějte se krásně. A
1: někdy příště.
2: Ještě bude teplo, že?
1: Ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dojmout, překvapit, rozesmát, to všechno umí divadlo. A někdy i pořádně zaskočit, když se stane nějaké divadelní fópa. Máte nějakou vzpomínku, kterou byste nás mohli potěšit nebo pobavit? Co nejzajímavějšího se vám v divadle přihodilo? I o tom může povídat pan Olin z Kopřivnice. Všechno bude k tématu. Zdravíme vás, Oline.
1: Já vás zdravím taky. Noční linky. Zaraz je minut 12. Teď se dívám. Ano. Dobře, já začnu. Na základní škole, jak jsem vyrůstal na Moravském Slovácku, paní učitelka Neschlebová byla taková aktivní a vždycky vytvořila jedenkrát za rok nějakou divadelní hru. Byl jsem obsazen dvakrát do takových akcí. Jedenkrát jsem hrál prince a bylo to ve hře Ledová královna, nebo tak nějak. Byl tam Kaj, který byl zajatou královnou a potom jeho sestra šla vysvobodit. Tak já jsem hrál prince, Zdenka Trflíková hrála princeznu. Pamatuju si, že krále hrál Jenda Presů a to já se tak všechno na koho si vzpomínám. Mělo to úspěch, protože jsme byli, myslím, ve vedlejších vesnicích, jako ve školách, hrát pro děcka. To byla jedna hra, za to jsem teda nedostal žádného národního umělce ani zasloužilého umělce. A pak byla ještě jedna hra, to byla taková nějaká budovatelská, to si vzpomínám, že jsem tam hrál nějakého pioníra nebo něco, ale tak to moc zážitku nemám. Co se týká jako divadla jako takového, tak jsem měl štěstí, že jsem se několikrát dostal do Národního divadla. Byla už o tom dneska večer zmínka, tam byla ta Paličova dcera. Tenkrát tam hrál pan Kemmer, pan Sommer, se jmenoval?
0: Sommer?
1: Ano, ten byl dokonce, to je náš soused, nebo respektive náš soused, on byl z Vracova, Vracov byl od našeho městečka přes kopec, ano. To si vzpomínám, pan Munzar tam hrál a to Paličivu celou hrála, myslím, Tatiana Medvecká, jestli si to tak nějak vzpomínám. Takže to byla jedna hra taková, potom jsme byli ještě na nějakých dalších hrách v tom Národním divadle. A teď ještě vzpomenu, můj bratr má vnuka, jmenuje se Krištof Koníček a ten nastoupil cestu na herce už ve svých 13 letech, když Michal David vytvářel nějakou běveckou dětskou skupinu Mango, se to jmenovalo, tak tam bylo asi 300 zájemců, aspoň co jsem tak slyšel, 300 zájemců, kteří postupně prosívali přes talentovky, přes pohybovky, zpívání a tak dále. A ten Krištof se dostal do těch, mezi těch posledních 6, 3 kluci, 3 děvčata a nastoupil tady tuto kariéru, z čehož mu zase vyplynuli další možnosti, protože se ho všimli v Praze, v divadle, teď to spletu určitě. Fantastika nebo, nevím, prostě nějaké divadlo, kde hrál v mušketýrech, hrál nějaké dětské role.
0: Možná myslíte ta Fantastika?
1: Myslím, že to byla ta Fantastika, no. Dokonce potom v jednom představení jeho starší kolega, nebo respektive jedna kolegyně ho přivedla na tu děkovačku, nechala ho tam stát, aby se hovala pryč a Krištof se rozhlídl, nikdo jako z těch herců, tak se uklonil mohutně až dolů, sklidil veliký potlesk a potom tam přišel pán, nějaký kolega, říkal, dovolte, já vám představím našeho budoucího nového kolegu Krištofa Koníčka. Takže to je jako takový, nevím, pokračovatel, nevím, po kom to zdědil teda. Prácha říkal, že to je po mně, ale já jsem nic významného nevytvořil, kromě těch dvou rolí na tom prkně v té základní škole. A Krištof je takový bezprostřední kluk, takový už hrál v některých epizodách v televizi, údajně má naskočit do ulice na Nově, takže a ještě si ho půjčovali v divadle v Uherském Hradišti, zaskakoval. No prostě má našlápnuto na svoji jako budoucí kariéru. Takže to by bylo asi tak všechno kolem divadla. No samozřejmě, člověk hraje divadlo celý život, že jo? Když potřebuje někde něco.
0: Ano, to říkáte dobře. Jsem čekala, jestli na to někdo tak narazí. Olina, slyšíme se? A? Tak bohužel jsme asi o našeho posluchače Olina přišli, spojení se přerušilo. Pokud nás ještě slyšíte, klidně zkuste zavolat znovu, ale já myslím, že vlastně jsme se možná dostali ke konci vašeho povídání, takže to snad není tak velká škoda. Ale děkuju, že jste si s námi povídalo, Oline. Budeme se těšit, že se uslyšíme opět někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu, protože vidím, že telefonní linka, na které jste teď byl, se nerozsvítila, svítí spousta dalších pět, tak se těším, koho zvedneme hned po písničce od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou půlnoc, začal nám nový den, úterý 25. srpna. A já vás vítám ve druhé hodině dnešní noční linky. I po půlnoci zůstáváme u tématu divadlo. Povídáme si o vašich divadelních zážitcích, o představeních, která vám utkvěla v paměti, o oblíbených hercích, ale také o veselých, nečekaných nebo dojemných chvílích, které jste v divadle zažili. Pokud jste se zatím neozvali, pořád máte příležitost. Co pro vás znamená divadlo? Kdy jste v něm poprvé byli nebo na jaké představení dodnes vzpomínáte? A nebo jste třeba sami někdy stáli na jevišti? I na tyto příběhy jsem zvědavá. Telefonní číslo do zlínského studia Českého rozhlasu je 731 800 900. Jsem Jarka Barboříková a těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou místa, kam se člověk vrací nejenom fyzicky, ale hlavně vzpomínkami. Patří mezi ně i nějaké vaše divadlo? Ptáme se pana ze Zlínska.
1: Josef? Josefe? V 50. a 60. letech my jsme v naší obci hráli Lucernu. To byla hra, kde mlynář doprovázel paní kněžnu na zámek s Lucernou, s cestou byli přes močár doprovázeny vodníky a podobnou havěti zvěří. Samozřejmě, že paní kněžna se bála a měli jsme tam takové šikovné herce, kteří tak obrovsky odborně zahráli ty vodníky, že nepotřebovali ani nápovědu, ani nic. A dovedli, pan mlynář dovedl paní kněžnu na zámek a paní kněžna, když poznala, jaká je to cesta, tak tam rozbila lucernu a zrušila tím povinnost mlynáře doprovázet jako vrchnost od mlyna ze vsi na zámek. No tak ta hra mě velice zaujala. Potom jsme chodili po okolních vesnicách, to bylo hodně rozšířené, ty divadelní hry, třeba Křiž potoka, to bylo po válce. A podobné tyto. A já už nejsou nejmladší, já si to už tak moc jenom nepamatuju. No, a to by tak, nevím, jestli slyšíme, nevzpomenu.
0: Zkuste nám říct, to
1: byla osvětová beseda a měla kružek divadelní.
0: Co bylo dál? Řekněte, Josefe.
1: Všechno, to jsem až tak chtěl.
0: No, my jsme se vrátili, předpokládám, do těch vašich nejmladších let, tak jak potom pokračovala, jak se vyvíjela vaše láska k divadlu?

0: Červený kříž nám vždycky dala stupenku bezplatně. My to máme do Zlína, 15 kilometrů, pro nás to bylo takové, je to pro nás daleko, no.
1: A řekněte, máte doma schované nějaké staré programy, vstupenky, fotografie z divadla?
0: Z divadla nemám fotografie ani vstupenky.
1: A zažili jste někdy představení pod širým nebem? Na zahradě, na zámku nebo na náměstí?
0: Ne, to ne, ale akorát do kina jsme chodili pod širým nebem.
1: Ano, do letního kina, vidíte to.
0: No, a jedno listino jsme měli včera u nás, ale viděl jsem ho jenom určitě, takže z něho si nic nepamatuju.
1: A máte svého oblíbeného herce nebo herečku, kterou jste viděl pak i naživo někde v divadle?
0: Ne, to nemám, to já si nepamatuju. Já mám jednu velikou nevýhodu, že já si špatně pamatuju podoby.
1: No, někdy to může být nevýhoda a někdy to může být výhoda, že se vám nějaká nemilá vzpomínka nebo nemilý obličej z hlavy vypaří. Děkujeme, Josefe, za ty vzpomínky na vaše ochotnická léta. Moc děkuju, že jste se s námi o ně podělil. Přeju, ať vám divadlo ve vašich vzpomínkách dál přináší radost a třeba se ještě někdy před tu oponu vrátíte. Mějte se hezky a děkujeme za zavolání.
0: To udělám, když jedna paní, která tady byla, snad to byl blázen panička, stařená, a ona vše zemřela a ona všetkým pevši zakázala se mnou mluvit o našu rodinu.
1: Mm-hmm.
0: Nevím, rád bych se obrátil, jestli by někdo byl, u naší linky, kdo by mě mohl poradit.
1: Tak víte co, můžeme to probrat mimo éter. Já teď pustím písničku a zeptám se vás, jak to myslíte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: rád.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je pan Hinek z Vysočiny. Vítejte ve vysílání.
2: Hezký dobrý večer přeji vám i všem posluchačům, kteří jsou ještě na drátě.
1: Hinko, kdyby mělo vaše vzpomínkové album jednu stranu s názvem Divadlo, co by na ní bylo? První představení, oblíbený herec nebo nějaký drapas?
2: Já se chci vrátit do svých dětských let, když jsem byl ještě na Loučanech, chodil jsem na základní školu a tam jsme pořádali dětská představení a potom následně i dospělých, ale vždycky to potřebovalo nějakou ochotnou osobu a to by byla paní učitelka Kazatelová, která tam pořádala tady si divadelní představení a režírovala je. A do dneška prostě na to mám vzpomínky krásné, které se prostě nedají vymazat.
1: Ano.
2: A je pravda ta, že to bývaly kdysi původně dětské hry a potom si pamatuju, ještě jsme hráli od Štolby na Letním bytě anebo Moliérovku Chudák manžel. To jsou tři dvě, které mě uvázly v paměti a byla to prostě taková záležitost, že například před měsícem jsme se tam sešli na Loučanech a sešli jsme se i z těch kamarádů, z těch našich ročníků a i tady to divadlo přišlo na přetřes a zastoumínali jsme si, jak jsme kdysi hrávali Ochotnické divadlo.
1: Pěkné. Co bylo dál?
2: No dál potom já jsem už se odstěhoval, takže jsem se tam přestal zúčastňovat tady těch ochotnických představení. Ale můžu říct, že když jsem si tady vybudoval svůj základnu zase v Hrotovicích, kde jsem momentálně pobýval, nebo pobývám, takže tady jsem navázal na tuhletu moji divadelnickou činnost, když se organizovalo jako představení pochovávání basy. A to bylo taky celkem zajímavá záležitost. A dostal jsem se tady do toho souboru, který dělali dobrovolní hasiči. A mělo to takový úspěch, že jsme to každoročně opakovali a já sám jsem tu basu pochovával 20krát, než to zaniklo, tady ten soubor náš.
1: Říkal jste 20krát?
2: 20krát, ano.
1: Tak tomu říkám výkon, to asi bylo krásné představení. No a co se stalo teda, že to potom skončilo?
2: No potom se tak nějak to rozpadlo. Nevím, co tomu vedlo, protože to byla vždycky taková záležitost těch dobrovolných hasičů a to táhlo prostě to naše okolí. Já jsem tak nějak byl pyšný na to, že jsem se jednou potkal s jednou paní tady z obecního úřadu a povídám, tak co, už se těšíš na basu? A ona, pánu, půjdu, to ví, že jo. Teď my nechodíme na pochovávání basu, my chodíme na Hinka.
1: No.
2: Takže to jsem povyrostl.
1: To rozumím. Stalo se vám, že herci někdy během nějakého představení, které jste navštívil, něco pokazili? Zažil jste nějaké takové herecké fópa?
2: No, to se stalo přímo nám. Když jsme tehdy hráli divadlo v těch na Loučanech, tak se jeden představitel domluvil s kamarádama v družstvě a oni mu povídají, no to je jednoduchý úvod, říkat to podle toho, co se naučíš. Ale co kdybys jednou, to bylo tehdy to na Letním bytě a tam ten profesor měl najít nějakou vzácnou housenku a přinést jí svojí lásce té divadelní a říct, tady to je papíjo, machaon, a ona po mým povídají, no to je jednoduchý, ale zkus tam říct finkuli minkuli. No tak sadili se, jak jinak, o bednu piva.
1: Aha.
2: A nás překvapilo, že to osazenstvo sedělo v prvních řadách při večerním představení. To se vždycky opakovalo odpoledne a večer. A v tom večerním představení seděli v prvních řadách. A oni čekali vysloveně na to, až ten Milan dojde k tady té replice. A on opravdu přišel, teď si to prohlížel, a to je finkuli minkuli. A my jsme se odbourali kompletně, celý ansámbl, všichni jsme se začali smát, protože to bylo tak nečekaný, že nás to rozesmálo, ať jsme se snažili, ale to nešlo. A s náma, protože to pochopitelně řekli všem známým a kamarádům, tak s náma se smál i ten ansámbl jako ochotnický a bylo to takové zpestření, no.
1: A já myslím, že na to většinou čekají diváci, kdy se něco takového stane, kdy se herci odbourají. A byl jste někdy na nějakém představení, které se vám vůbec nelíbilo? Odešel jste někdy z divadla, třeba o přestávce?
2: No, to se mně nestalo. A naopak jsem byl jednou na divadelním představení, ono to byla víceméně zpěvohra. Když jsme byli v Třebíči, bylo zhrálo tam brněnské divadlo svoje představení a byla to hra Náš Josef a jeho kouzelný plášť, nebo tak nějak se to jmenovalo. A to bylo něco tak nádherného, já jsem původně ani nechtěl jít, protože to mělo mít nějakou tématiku, po které jsem netoužil. To představení bylo tak nádherné, že jsem dlouho jsem hledal, kdyby to znova hráli, že bych si na to vypravil ještě po druhý. Ale bohužel jsem to nenašel už.
1: Hinku, co říci závěrem?
2: Že tady toto mě dalo někdy hodně odříkání. Například třeba, když jsme nacvičili zpěvohru nebo s takovou estrádu se zpěvy a to jsme měli tehdy tady 19 repríz po celém okrese. A to do dneška na to nezapomeneme, kdykoliv se s kamarádama potkáme tady, kteří jsme se toho zúčastnili, i když mnozí už bohužel nežijí, ale ti, co jsou, tak s těmi zazpomínáme a říkáme, to bývaly časy, když jsme ještě jezdili po estrádách a souhlasíme s tím oba dva nebo tři, kteří jsme tady co účastní, tak s tím souhlasíme, to bývaly časy. Všechno jsme dělali zadarmo a nikdo nic po nás nechtěl a sami jsme do toho investovali svoje peníze, ale do dneška nás těší a když mám to natočený, když mám špatnou náladu, tak si tady to pustím a hnedka se spraví člověkovi nálada.
1: A to je cenné, že máte i takové vzpomínky, na které se můžete dokonce podívat. Je to krásné vzpomínat, o to krásnější je, když to trvalo tak dlouho a když máte hlavně s kým vzpomínat, jak jste jezdili společně s partou ochotníků, hráli divadlo a zažívali spoustu věcí kolem. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, Hinku. Přejeme krásný noční čas a pouštíme písničku.
2: Já děkuji za váš zájem a těším se na další noční linku někdy příště. Dobrou noc.
1: Petr Benda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 2 minuty po půl jedné a i s panem Honzou z Brna si teď posvítíme na svět za oponou i před ní. Co vás napadne jako první, když se řekne jediné slovo divadlo? Vítejte, Honzo.
1: Dobrý večer. Jsem rád, že jsem se dovolal a začnu vzpomínat od dětství. Měl jsem fantastický prarodiče, kteří zkrátka jako kulturu pěstovali, byli to obyčejní lidé, ale jako pravidelně chodili v Brně do divadla. A jako chlapec jsem měl šanci, že jsem s něma mohl chodit. Každý rok pravidelně jsme chodili na Marišu, na Prodanou nevěstu. A tenkrát ty představení byly opravdu jako bohatě vyzdobený, takže to byl opravdu, pro mě to byl zážitek, jako pro takového chlapce, když mě bylo 5 let. Pak když jsem začal chodit do školy, tak u nás ve škole se hodně jako kultura preferovala. Měli jsme tam jako takový školní ochotnický divadlo. Byl tam jeden pan vzácný učitel, jmenoval se Reček, rád na něho vzpomenu. Byl to ochotník z Brna, který u nás učil češtinu. A ten jako nás doprovázel do města, vždycky, když byly nějaké představení, my jsme chodili teda jednak na předplatné, to bylo pro školy a to bylo 5 představení během roku. A on hrál jako v Cacovicích, to bylo jako divadlo Zbrojovky Brno, takže vždycky nás vzal na nějaké představení, takže jsme jako to hodně pochodili, viděli jsme spoustu. No a jako kultura je vzácná věc, která se má pěstovat, která nás zdobí a rád si na to vzpomenu, těch zážitků kulturních bylo tolik a když jsem byl jako chlapec, tak jsem začal chodit do baletu do školy Ivo Váni Psoty.
0: Aha, balet.
1: A dokonce jsem tancoval v divadle Mahenově a tenkrát, že to bylo jsme tancovali Vítání jara, to se jmenovalo, jo. A takže bylo to bohatý, plný divadlo, bylo veselo, tleskali nám a chodil jsem k paní profesorce, Zorce Doskočilové. Když vidíte film Princezna se zlatou hvězdou na čele, tak to byla moje profesorka, která předváděla ty denní šaty. Byla taková blondýna, strašně hezká, velice příjemná paní. A když teď je to jako celkem film, který během roku aspoň jak 4x vidíte, tak vždycky jsou rád, když tady tohle to vidím. A rád si na to vzpomenu, bohužel dneska mám amputovanou nohu ve stehně. Takže zkrátka mám na co vzpomínat. Na jedné straně jako a...
0: No Honzo, dobře, tak počkejte, tak vy teda jste hrál v Mahenově divadle, to je neskutečné.
1: Tancoval jsem, chodil do baletu. Škola a... Ivo Váni Psoty.
0: Kolik let? Jako... Nebo zkuste se zdržet ještě tady u té vaší dráhy, to je velká věc.
1: No chodil jsem tam 4 nebo 5 roků, jo. Mám tady teda už na to vzpomínku, našel jsem starý vysvědčení, když jsem do toho baletu chodil, jo, tak jako známku, jakou jsem měl za ten rok. No tam byly jako velice, to tenkrát byla velká sláva brněnského divadla. Oni byli tenkrát v Paříži a tam předvedli jako ten pořad, to se jmenovalo Plamený Paříž, že to tenkrát s takovýma praporama to představení bylo a vrátili se s velkým úspěchem z té Paříže a to tenkrát jako to brněnské divadlo a vlastně ta škola Ivo Váni Psoty to v té době to něco představovalo, jo. Takže tam jako bylo to opravdu nádherný a pro mě to byly jako léta takového poznání, že se člověk dostal někam, jo. Jsem byl kluk z Jediny, chodil jsem tam ještě s kamarádem, který jako byl ze sousedství, takže jsme tancovali spolu to solo. No bylo to jako pěkný. A bylo tam jako spousta těch děvčat, jo. A to bylo několik ročníků a bylo to rozdělené po takových sekcích, kteří zkrátka to byly určitý, já už to nepamatuju, jak to bylo nazvané, jo, ale ten náš, to bylo jako Vítání jara. No, takže to bylo takový dojemný, pěkný, plný divadlo mladých lidí a sklidilo to velký úspěch, bylo to jako pěkný.
0: No, je znát, že divadlo bylo velkou součástí vašeho života, Honzo. A i když dnes říkáte, že už jen hlavně vzpomínáte, tak rozhodně máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste se podělili i s posluchači Noční linky o ty vzpomínky.
1: Po brněnských divadlech, pokud jsem mohl, tak jsem navštívil spoustu představení, nikdy jsem toho nelitoval. A u nás na škole, jak jsem říkal, bylo ochotnické divadlo, pěstovala se tam jako opravdu kultura na vysoké úrovni. Byl tam tenkrát pan učitel, se jmenoval Neigebauer, který obnovil tu tradici a je zajízdili tam aj, pokud vám něco říká Ořechov. V Ořechově je tam jako Ořechov obrna, tam je vyhlášený jako ochotnické divadlo, spousta herců tam hrála. A jsou to představitelé jako pan Hemala, že televizní hlasatel. Takže několikrát přijeli k nám do Chrlic a zkrátka jsme zhlédli jejich představení, které teda je jako amatéři, ale to je na vysoce amatérské úrovni, profesionální se dá říct pomale. Dějte se moc pěkně, nechám šanci, aby další mohli promluvit tady k tomuhle tomu tématu. No a kultuře zára, hodně na ňu peněz, protože ono všechno stojí a jak ten pán vzpomínal, že všechno dělali zkrátka nebo teda na vlastní náklady, ono se všechno už dneska v dnešní době nedá dělat zadarmo. Protože ty náklady, které jsou s tím spojený, tak to někdo musí zaplatit, že?
0: Vy jste
1: to není,
0: říkal...
1: když se svítilo petrolejko.
0: Ano. Mimo éter jste říkal, že jste se dovolal snad po roce, tak doufám, že se uslyšíme dříve. Zkoušejte to. Přeju vám štěstí nejenom v tom, abyste se dovolal, ale i v životě.
1: Já jsem volal tolikrát. Já jsem chtěl k tomu 68. roku, jak to teď bylo.
0: No.
1: Já jsem zažil normálně noc, když ten... Ti Rusi přijeli, já jsem dělal ve Slatině, ve Slevárně, na brigádě.
0: Honzo, jenom je mi to moc líto, ale nemůžeme se věnovat tématům, které nepatří do toho dnešního aktuálního vysílání. Takže věřím, že to je moc zajímavé a zvláště mě by to moc zajímalo, ale musíme se to schovat na někdy příště, když budou nějaké pamětnické příběhy. Toto téma chystáme na září. Tak doufám, že zavoláte.
1: Dobře. A měl jsem štěstí, že jsem pracoval i s panem Valihrachem, který ho zastřelili jako na první výročí tak toho 68. roku.
0: Tak opravdu, víte, tak, že... v září naslyšenou, nejpozději tedy v září v Noční lince u pamětnických příběhů. Rádi si to poslechneme. Ať se vám daří, loučíme
1: se. Děkuji, v září víno vaří, máme se na co těšit.
0: Tak omlouvám se, jestli jsem utla našeho posluchače malinko netaktně, ale čas se nám nachýlil. Za 5 minut bude 15:45, ještě chceme stihnout pár příběhů. Tak si teď pojďme posvítit na Lenku Filipovou a mezi tím zvednu dalšího posluchače.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: To byla Lenka Filipová, která dospívala píseň Ať žije show. Možná si pamatujete na ten okamžik, kdy zhasnou světla, všichni se najednou stiší a před vámi se začne odvíjet nějaký divadelní příběh. Téma divadlo nás provázelo celou dnešní noční linkou. Ještě před sebou máme příběh koho? Kdo bude vyprávět o divadle?
1: Dobrý večer, tady je Karla.
0: Karlo, vítejte ve vysílání. Prosím, slumte si rádio a pojďte nám povídat váš příběh.
1: No, já jsem z malé vesnice ze Skrochovic u Opavy a tam jsme měli ochotnické divadlo, které jsme hráli už jako děti. První divadlo jsem hrála v Mariši, kdy jsme hráli Vávrovi děti a to jsme jeli na povoze, protože jsme to hráli venku a jeli jsme prostě v tou vesnici, která byla tak nějak postavena a já jsem měla 7 roků, bratr měl 9 roků a hráli jsme v té Mariši. To byly první naše takové divadelní zážitky. Máme z toho fotky, je to moc krásné a prostě to je pro nás ta památka všechno. Další divadlo, co máme vzpomínku, to jsme hráli Lucernu. Jak pan vzpomínal, že šel mlýnář s kněznou, tak my jsme dělali kolem té lípy, která tam byla, hráli jsme víly. My jsme tancovali a takový zážitek jsme měli, ale naštěstí to bylo jenom při zkoušce, kdy tam byl žebřík ze zadu a jeden divadelník té Haničce tu lípu otevřel, že? Jak ten vysvobodil ji potom ten mlýnář. No a my jsme do toho žebříku samozřejmě, jak jsme poskakovali holky, tak jsme do toho vzduchli, to spadlo, tak jsme od toho pana našeho režiséře dostali hodně vyhubovano, takže potom při generálce a při dalším představení jsme si už dávali pozor. To už nám dali ty pěkné šaty, aha, to se nám tancovalo už líp. No a další divadlo, co si ještě pamatuju, jak jsme hráli, tak to zase byl Švanda Dudák. A největší, co si pamatuju, jak šla ta Dorotka na to popraviště zachránit toho Švandu Dudáka, tak my jsme hráli ty divoženky a já si pamatuju tu repliku, kde jsme říkali, ha, již letí divá žena, jež to myslí, že ji jiná změna nemůž potkati, nežli naši sestrou býti. Já mám 80 roků, já si to pamatuju úplně přesně a vůbec už jsem to dlouho neměla na mysli a teď mi to vytanulo na mysli a tak jsem si říkala, no, neuvěřitelné, co si člověk zapamatuje za takovou dobu, když jsem tehdy měla snad ani den 20. Takže to jsem vám chtěla říct, že to nás jako všechny velice bavilo, lidi se bavili, chodili jsme na ty zkoušky, že? A hráli vlastně naši rodiče, ty ostatní tyto. A my jsme hráli jenom ty mladé hopsalky tam ještě, jak jsme byli děcka, no.
0: No a proč jste pak přestala hrát? Přišla rodina, práce nebo povinnosti?
1: No tak ono, ten pan náš režisér, to jsme hráli během několika let, že? A potom pan režisér už potom nenasvícoval ty další. Pak jsme nějaké estrady taky dělali a ve škole jsme ještě hráli Čaroděje Marleto a tak, ale potom už se to skončilo. No, já nevím, už se nenašel další takový ochotný člověk, který by to nacvičoval. No.
0: No a zůstali vám z ochotnického divadla přátelé třeba ještě dodnes?
1: Jo, no, ale my jsme už staří, oni ti rodiče, ti všichni pomřeli a my, co jsme právě hráli ty Vávrové děti, jsme si to, jak jsme měli setkání, říkali, tak jsme ještě fotky dosmyčili, co kdo má ještě doma, jak tam jsme v krojích. A to si vzpomínáme prostě, jak jsme tam tak jenom stali a spíš se styděli, než jsme si to trochu tak naučili, abychom to zahráli.
0: A vrátila jste se někdy později potom třeba ke hraní, nebo vedla jste třeba k divadlu někoho ze své rodiny, děti, nebo...
1: Tady teď máme ve vesnici takové mladou gardu, která zase hraje to divadlo, ale já už jsem potom, jo, ještě jsem hrála na povědu. To tak ještě jsem jednou šla dělat na povědu, pomáhat jim trochu, ale jinak už jsem nehrála. To, potom už nám to, ono v nějaké estrady jsme potom ještě za mládežnické, záda mládežníků dělali a spíš jsme už potom cvičili Spartakiadu a my jsme už byli v té generaci, co jsme už dělali třeba jinak, se angažovali, no. Ne, divadlo už jsme potom nehrali, jako já už ne, jako starší, ale to v mládí to bylo úžasné. To jsem vám chtěla říct, že si člověk pamatuje něco, co fakt zažil, když měl 17-18 roku. No.
0: Děkujeme, že jste se s námi povídala. No. Opatrujte se, bylo to milé.
1: Ráda jsem vás slyšela, nashledanou, dobrou noc.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá posledního volajícího v dnešní noční lince. A je tím paní Anička, která volá z Karlovarska. Vítejte. Aničko, slyšíme se? Tak já vás tady vidím, že jste na té telefonní lince, ale vypadá to, že se nám někde stal nějaký problém po cestě, nedaří se nám to propojit s vysíláním. Tak pojďme na telefonní linku číslo 2. Tam je kdo?
1: Dobrý ráno, Jarko.
0: Tam je paní
1: Jarka Fidontu.
0: Jarka, tak Jarko, povídejte, máte jako poslední dnešní slovo.
1: No, my jsme tenkrát byli v Křižanech divadle, na letním divadle. A byl tam Petr Nárožný, bylo to pěkný, a Veronika Frejmanová. No ale co byla sranda. My jsme tam přijeli do těch Křižan a každý z lidí měl teplý bundy. No a my, když jsme tam přijeli, tak my jsme přijeli s kamarádkou na lehko, protože se mi hrá divadlo. No a lidi měli teplý bundy, tak jsme tam byli, byla nám zima. A no. Pak jsme tam, tak jsme si přišli, tak a měli i ládesy, tak jsme, a bylo to pěkný, a akorát, že my jsme byli zmrzlí, my jsme byli jen tak na lehko. No a pak jsem tam vyhrála po druhý do Křižan, na Simonu Stašovou, taky bylo pěkný divadlo. A tak to už jsme se dobře líp oblíkli, takže to bylo bezvadný.
0: Dobrá. Jaru, ještě něco chcete dodat?
1: Ano. No a ještě bych chtěla, Jarko, vám říct, že my jsme ve škole měli hudební výchovu a tam jsme zpívali a ukazovali jsme, co ten člověk má na sebe.
0: Ano.
1: Tak to bylo taky takový divadlo hudební.
0: Tak opět
1: takže jsou krásné vzpomínky.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Jaruško, děkujeme za váš
1: taky
0: čas v dnešní
1: a přeju vám pěkný ráno. Už začínají si, protože já jsem včera spala, takže teď budu sledovat rádio i televizi.
0: Fajn. Tak ať se vám daří. Dnešní noční linka se chýlí ke konci. Celou noc jsme si povídali o divadle, o prvních návštěvách, nezapomenutelných představeních, ale hlavně o vašich vzpomínkách na chvíle, kdy jste sami stáli na jevišti. Ukázalo se, že divadlo v člověku zůstává opravdu dlouho. I po mnoha letech si pamatujete atmosféru, lidi, se kterými jste hráli, společné cesty s ochotníky, zájezdy a dokonce i repliky, které jste kdysi říkali na jevišti. Moc vám děkuju za všechny telefonáty, za vaše příběhy i vzpomínky, o které jste se podělili, a těším se někdy příště na slyšenou v noční lince. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě. Pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne. Jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Večer.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic, netento.
8: Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento.
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: Co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
11: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
6: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
7: O myších a kravách.
6: Snad o myších a lidech.
7: Ne, Watsone. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
6: Ale
7: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.

0: Zvýšenou hladinu tříslovin.
1: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
0: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
1: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
0: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
1: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
0: A policie je samozřejmě bezradná.
1: Samozřejmě.
0: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
1: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
0: Vaše bezmezná důvěra mě těší moc, ne?
1: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
0: Ne. Vy? Vocne?
1: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
0: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
1: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
0: Druhý případ?
1: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
0: Oho. To je hodno pozoru.
1: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
2: A tak jsem přišel za vámi, Holmesy, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
0: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
2: Ale Holmesy, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
1: Usmrtit nebo naopak pomoci?
2: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
1: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
0: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
2: Nic, Holmesy. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
0: Ale mají také společného holiče.
2: Co?
0: Totiž chci říci řezníka.
2: Prosím.
1: Jakéhosi Higginse.
0: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
1: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
0: Higgins je ovšem neobsluhoval.
1: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
0: A tak se to stalo.
2: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
0: O nikoli, to nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
1: A neznalost.
0: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň vinen.
2: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
1: Pozor, pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
2: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
0: Nad ledvinky obsahují...
1: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje...
0: Ano, ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
1: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
0: Vy si nečtete v Tesařovi?
2: V komže?
1: No, v Tesařovi.
2: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
0: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
1: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
2: Protože mistra boleli zuby.
1: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
0: Jak říkal už Deskár.
1: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesy.
2: Pánové, vsadím se, že žádná ho z

0: Hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
1: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
0: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
1: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson.

0: Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý účetník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny.
0: Ah.
1: Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nad ledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane vikomte.
5: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu, se vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle ose do sečí pade.
2: Tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomt dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pane?
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senosečím.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, kleslili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí nasenou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, Watsone.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
4: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
4: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Balatére?
4: Jo, to mám, to je Luftzuckem.
2: Čím, prosím?
7: jako průvanem, pane Holmes.
8: To zajisté, ale proč?
4: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza. Jo. No. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý. Pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven. A když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
8: No to bylo jistě zlé, pane.
4: No vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
8: Jaký člověk?
4: No, z té hospody v loni, s tou Rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
8: Lavorin?
4: Jo.
8: Snad labirint.
4: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím labirintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
8: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
4: Ani za nic, pane.
8: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
4: Já vám přece nic neudělal, pane.
8: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není? Když pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
9: Úplně, pane. Vaše přání?
8: 2 fůry lučního sena.
9: Sena?
8: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
9: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
8: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
7: Nakonec ten stařík souhlasil.
8: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
7: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
8: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
7: Jak jinak? Když je uvnitř tma.
8: A pan prefekt?
10: Říkal, že poslal vás.
8: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí vocne, pojďte.
8: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
11: Ještě trochu trip du comte de foi, nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
8: Ne, já už děkuji.
11: A vy, milý, vážený pane doktor?
3: Ne, ani já už ne.
11: A pan komisař?
7: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
11: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson, barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
8: Jak myslíte, milý kabántů?
3: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
8: Bylo to velmi prosté, milý Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
7: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
8: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
7: Zejména, jak to seno roztřásali.
8: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
9: Jak hrozné.
8: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
7: Ale jaké?
8: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
9: Nebohý pan Franco.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
9: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
8: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
11: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
11: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
8: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
9: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
8: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
9: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
8: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Watsonové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Watsonem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Watsonem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepříčilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotterův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotterova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. V sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffis svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dědička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. Ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithsi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek. Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithsi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
4: To přece není možné.
2: Slaughter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slaughter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
4: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithsi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
4: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
4: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slaughter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slaughter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithsi.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
9: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.